osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

Ja, den S. Mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialek, fialový.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera. Jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30-leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
4: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
3: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku. Tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
4: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
3: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
4: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
3: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
4: Textilní průmyslníci.
3: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle to ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
3: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
4: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
3: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
4: Tohle by každý manžel neudělal.
3: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
4: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
3: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než očešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to, když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále, takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze, těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
5: Měsíčku na

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat. A žena říká, no, škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Přišli restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohodle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vy kropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností, já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkou obchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuvalde Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
2: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
1: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obličeji.
2: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jako že když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
1: Se rozpohybuje mozek. Jako.
2: Ano.
1: Tak dobrou zábavu vám všem. Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel,
0: jak
1: ano.
0: Jak přežít trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchne smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, ajajaj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou. A pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý. A jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to Ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka.
1: Jo, jo, Jirka byl výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu. Mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonou rozhlasovou, co se týká moderování. Proti tedy Halině a Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma. Humor, mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bot můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zemník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, Janou, Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
6: Konečně jsem se domluvil.
3: Povedlo se.
6: Zdravím vás oba dva.
5: Díky.
6: A to bych Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Alo?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď, říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
5: Halo.
3: Ano, jste to vy.
5: Tak koho?
7: Halo, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
7: Chtěl se ptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
7: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskyňka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu, jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
7: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten horozec Český Třebový.
5: Ano.
7: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenskej nevyřídil.
5: Dobře, já.
3: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
8: Zdraví vás Petr Zarhoty.
5: Ano.
8: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
8: A třeba bych si pročování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
9: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře, koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř potrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mě v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabyle řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
3: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
5: Přesně tak.
3: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naděja Konvalinková, ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou udělá radost podobně nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
5: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti, bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
3: Ano.
5: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde. A nikdo nepřijde.
3: A ty tam stojíš vzadu portál.
5: A říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál a teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamla se celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
10: Stalo se teda.
5: Stalo se mi to. Stalo se mi to zrovna v karlovarském pupu jednou, když jsem tam už ani nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Nebyl. Já nevím, jestli to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo jasně takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To jsem si říkal, ježíš, to si užiju.
3: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom vysněl.
5: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
3: Ale o to horší může být ještě varianta, že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
5: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano, na kterého si totálně zapomněl a ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučíme.
3: Ano.
5: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a, a teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
3: Někdo už šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
10: Hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, daně třeba, daně, že budu vybírat daně, víš, jak...
2: to byly vždycky... Vybery ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno párty, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. Normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš.
4: No. S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tom mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničincovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, a on maloval ty kresbičky. Mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No, když se podívá, jak se nám vešel do té šatny, a on, Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, no. Spišné princezny. Prince, pamatovali prince. Si ho i, no jasně, král Miroslav, jo.
4: No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice. Oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu, asi tak volala, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s ním měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, ty, a on jako tomu panu Kemmerovi, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle? S panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja, ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru.
2: Fakt.
3: Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jména někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a...
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky. Na Moravě, na Slovensku, a nebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No. Jasně.
4: No jasně.
5: Tak. Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme. Díky. Za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád když jsi uváděl, jestli Magion anebo Vegu.
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
3: Samé soutěžní otázky,
6: to,
3: tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem se přidal s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Světlá Hora, hlas je pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Mirek donutil, dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s panem Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, protože on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisér, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepenil, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Hjalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím. Vždyť jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Hjalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo, až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on

0: Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
1: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí. A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo. Ale už to asi nezjistím nikdy.
0: Tak tobogán má nějakých 35 let, ale s mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty,
1: Číslojíš
0: si třeba? Jako,
1: ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
0: A máš nějak třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
1: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
0: A kolik jsi tam měl nejvíc najednou?
1: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik, že to máš hostů. Najednou zjistíš, že máš...
0: Kde všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
1: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím, 70. A tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
0: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 800 900. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v humoru.

0: Oriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
0: Děkujeme.
1: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
0: Dobře, Tomáš Slama má bod. Dobrá, děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
3: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
2: Dobrý den.
3: Chtěl bych vám říct jenom, že ty zdonky jsou Kroměříže.
2: Aha.
3: Ačko,
0: Tomáš Slama.
3: Je to blízko.
0: Dostává bod. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
4: Ještě jednou Petr Zahloty.
2: Ano. Dobrý den.
4: A přijdu a přijal bych si panu Nepila.
0: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přičítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
2: Výborně.
0: Povídání nazvané Andora.
5: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží. K té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem très roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že? Ta hlasatelka se jmenovala Françoise. Písnička se jmenovala také François. Já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François. Akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Oriáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík, jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju, užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte, já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváře, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou. We'll be right back.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ceny benzínu a nafty jsou dnes poprvé bez cenového stropu. Na náplavce v Liberci vznikne druhá rampa pro pěší. V Evropské unii platí zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Dnes bude polojasno až oblačno s přeháňkami a teplotami do 19 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. V Česku ode dneška už neplatí cenové stropy na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude rezort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnoví.
2: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme.
0: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů paliva zdraží, jednak kvůli navýšení spotřební daně u nafty, ale také kvůli aktuálně rostoucím cenám ropy na světových trzích. Na náplavce před krajským úřadem v Liberci přibude ještě druhá rampa pro pěší, vozíčkáře nebo rodiny z kočárky. Zatím je hotové jen jedno rameno od vjezdu na parkoviště pro zaměstnance úřadu po nový most u hlavního vstupu do budovy. Druhé rameno rampy má navazovat na nový park, který na levém břehu Nisy buduje město. Doplňuje hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Začne u toho nového mostu před krajským úřadem, tam pak bude zakončena přechodem pro chodce, po kterém lidé volají, protože tam vlastně byl někde v místě té bývalé lávky a navážeme vlastně na tu investici města Liberce, takže ty stavby se propojí a já věřím, že to stihneme všechno v jednom termínu, tak aby to obtěžování stavebními pracemi bylo co nejmenší.
0: V Liberci je ode dneška uzavřené dětské dopravní hřiště, důvodem je jeho rekonstrukce. Město nechává opravit povrchy, vybudovat odvodnění a několik nových prvků, například kruhový objezd. Práce za necelý 3,5 milionu korun potrvají 3 měsíce. Hotové musí být do podzimu, kdy začíná výuka dopravní výchovy dětí ze základních škol. Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit, například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno, přes den až oblačno, na horách a na severu místy přehánky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen. Uzavírka platí do konce roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Osobně mě velmi těší, že vás opět po týdnu může během dobrého rána, dnes tedy při pondělku 20. července, přivítat od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec do nového dne Martin Kolín. Je to skutečně tak, už si opět standardně a tradičně budeme dobré rána užívat společně a už za okamžik, hned tedy z úvodu, nás čeká příběh trochu jako z pohádky, anebo v tomto případě z takového lehce fantazy a přitom velmi příjemného příběhu. 16-letý Pavel Adamiak si totiž plní sen, a to pracovat ve vesmírné agentuře NASA. K tomu mu pomůže i 2leté studium v Americe, konkrétně na škole Shattuck St. Mary's School, kam se ostatně ve vysílání také za okamžik vydáme. Tak hlavně tedy při pondělku spoustu sil do nového týdne, příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec a hlavně dobré ráno.

0: V samém úvodu dnešního ranního vysílání jsme se společně s Věrou Špinarovou na okamžik vydali do Grand Hotelu u Tří strun, a to ve stejnojmenné písni 10 minut po 5. hodině 20. července v kalendáři, a ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme příjemný poslech a také dobré pondělní ráno. Před okamžikem jsme ostatně mluvili i o velmi zajímavém příběhu, který si budeme mít možnost také přiblížit. Je už celkem běžné, že do zahraničí jezdí studovat i středoškolní. Pavla Adamiáka z Lokte čeká dvouleté studium na Shattuck St. Mary's School v americké Minnesotě. Jako jediný Čech, respektive jako jediný z České republiky, tak bude mít příležitost zapojit se do programů podporovaných vesmírnou agenturou NASA. 16-letý student si tak plní dětský sen.
1: Jde si zatím tak cílevědomě, že kvůli svému snu začal studovat na gymnáziu v Teplicích. Mířil ale hlavně na hvězdárnu do astronomického kroužku.
2: To byl první důvod, proč jsem šel vůbec do Teplic, protože Teplice jsou od domova přes 100 kilometrů. Ale já jsem se ukašel kvůli tomu, že tady je ta hvězdárna, že mi to přišlo jako super nápad se nějak jako přiučit někde jinde, než jenom z knížek doma. A tady mě to pak jakoby i inspirovalo se dál jako dostat se do té Ameriky.
1: V americké škole vybraní studenti pracují na projektech zadaných od NASA. Budou se zřejmě týkat robotiky. Pavla ale zajímá hlavně teoretická fyzika a kvantová mechanika.
2: Ta kvantová mechanika by pak bylo něco, co se tam budou doučovat zase pořád těch knížek, a tím, že v Americe je víc možností a víc lidí tomu bude jako rozumět, tak si myslím, že není problém se pak třeba v Americe spojit s nějakým profesorem a naučit se něco od něho a tu kvantovou mechaniku pak studovat na vysoké škole až.
1: Pavla Adamiáka konkrétně láká zkoumání gravitace.
2: Máme zatím teoretickou částici, která se nazývá graviton. Mělo by to být nějaká částice, která vytváří právě gravitační pole. Ale nemůžeme ji najít, nemůžeme ji změřit, protože matematicky nám to vychází, že ta síla je tak strašně malá, že i kdybychom to měřili, tak ta elektromagnetická síla třeba přeruší tu gravitační sílu. Takže zatím máme jako limity tady těch měřičech.
1: A k čemu je to dobré vědět ty detaily o té gravitaci?
2: No, mohli bychom teoreticky nějak gravitaci manipulovat pro náš jako prospěch, protože můžeme třeba pomocí magnetu vytvořit malou, ale dostatek elektřiny. A mohli bychom třeba tu gravitaci používat na stejný způsob a těžit z ní nějak energii, nějakým větším způsobem než třeba jaderní elektrárny.
1: Pokusil se laicky 16-letý student vysvětlit, co ho zajímá. Setkává se i s tím, že mu po vzoru seriálové postavy říkají Sheldon.
2: A já se jako přiznám, že v té vědecké části jsem tak trochu Sheldon.
1: Do vysněné NASA čeká Pavla Adamiáka ještě kus cesty. Teď jsou důležité peníze. I přesto, že dostal stipendium, potřebuje na 2 roky v Americe 3 miliony korun. Na rok už má. O zbytek žádá lidi prostřednictvím sbírky na Doniu. Z Teplic Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás čeká na začátku nového týdne? Můžu doplnit, bude převládat polojasné, přes den až oblačné počasí. Na horách a také na severu se místy vyskytnou i přehánky, jinde se objeví jen ojediněle a nejvyšší denní teploty dnes o něco chladnější, 16 až 19 stupňů. Na horách dnes naměříme mezi 10 až 13 stupni a hlášený máme mírný západní až severozápadní vítr. Na horách bude vítr převážně čerstvý, tak s takovým počasím do nového týdne. 5 hodin, 18 minut a ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme dobré ráno.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5 a 9 hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Šli si více než tradiční píseň Michala Tučného, která dozněla na vlnách Českého rozhlasu Liberec, a to 9 minut před 17:30. K tomu můžeme připomenout, že už od června pro vás vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude doktorka Kateřina Cajthamlová. Tady je malá ochutnávka.
1: Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.
0: Já k tomu tedy jen doplním, že pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes, a to po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát doktorka Kateřina Cajthamlová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Jak dopadly kontroly hygieniku na letních táborech? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Hasiči včera v celém Česku měli asi 160 výjezdů kvůli bouřkám. Většinou odstraňovali padlé stromy, zajišťovali střechy nebo odčerpávali vodu. Nejvíc zásahů měli v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Řidiči v Rovensku pod Troskami na Semilsku neprojedou silnicí třetí třídy mezi Veselou a Starými Holenicemi, informovalo o tom město na svém webu. Silnici čeká oprava, uzavřená zůstane do začátku září, motoristé musí využít objízdnou trasu. Žádné nedostatky na letních prázdninových táborech v první polovině července neodhalili hygienici v Libereckém kraji. Od začátku prázdnin jich zkontrolovali přes 20, neuložili proto zatím žádné pokuty a nezjistili ani žádný neohlášený tábor. Británie bude mít ode dneška nového premiéra. Nový předseda liberistické strany Andy Burnham oficiálně převezme funkci po odstupujícím Keiru Starmerovi, který v červnu oznámil rezignaci kvůli prudkému proporu popularity jeho vlády i tlaku spolustraníků. Španělsko porazilo ve finále fotbalového mistrovství světa Argentinu 1-0 v prodloužení. Gól dal ve 106. minutě střídající Torres. Dnes bude polojasno, přes den až oblačno, na horách a na severu místy přehánky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Miroslava Holubce. Chladnější pondělní ráno pokračuje a dobré ráno přejeme tak ze studia Českého rozhlasu Liberec i 2 minuty po 17:30. Byť tedy zatím dnešek spíše vidina chladnějšího letního dne, i přes tedy červenec se nám v libereckém kraji tropické teploty objevily a můžeme doplnit, že takové teploty neohrožují jen lidi, ale i naše domácí mazlíčky. Tak jak poznat, že je pes nebo kočka přehřátá a čemu se horku vyhnout a kdy už je nutné vyhledat veterináře. Zkrátka praktické rady nabídne veterinární lékař v našem rozhovoru a to už za okamžik, tedy v další reportáži našeho dobrého rána. 5 hodin 32 minut 20. července v kalendáři. Dobré ráno a hlavně dobrý poslech.

0: Jitka Zelenková, myslím si píseň, kterou jste bezpečně poznali, když se narodíme 9 minut, tedy po půl šesté, ta píseň nám dozněla a zpříjemnila nám naše ranní vysílání dnes s datem 20. července. Letní prázdniny jsou v plném proudu a není vyloučené, že přijde další vlna veder. I proto pro vás máme doporučení, jak by v takovém počasí měli postupovat majitelé psů a koček. S veterinární lékařkou z Rychnovska Kristýnou Šrámkovou si o tom povídal reportér Jiří Hofmann.
1: Vedra jsou čím dál častější. Jaká jsou podle vás hlavní rizika pro domácí mazlíčky během horkých letních dnů?
2: Přehřátí toho zvířete, kdy to tělo má jenom nějakou schopnost kompenzovat ty tepla a ve chvíli překročíme tu hranici, tak nejenže tomu zvířeti je teplo, ale jsou ohroženy i jeho vnitřní orgány. Nejčastěji trpí ledviny, mohou trpět i právě játra, můžou trpět plíce, srdce, obecně kardiaci jsou na tom nejhůř v tomhle počasí a pro ně je opravdu kritický dodržovat nějaký režim, aby se tomu teplu vyhýbali.
1: Jak mohou majitelé poznat, že jejich zvíře už přehřátí nezvládá? Jaké jsou první varovné příznaky a kde je potřeba vyhledat veterináře?
2: Důležité je rozpoznat, kdy už je opravdu problém, a to si myslím, každý majitel na svém zvířeti pozná nejlépe. Běžná hyperventilace je normální, to znamená, to zvíře dýchá s otevřenou tlamou, snaží se tím ochladit. Ve chvíli, kdy to zvíře už ztrácí vědomí, je apatické, má změny na těch sliznicích, buď jsou extrémně překrvené, nebo jsou naopak světlé až modré, tak to už je opravdu problém a je potřeba vyhledat veterinární pomoc.
1: Tak přejdeme ke psům, jak by měli majitelé upravit venčení a běžný režim během tropických dnů.
2: 100% platí to, co se říká neustále i u nemocných a starších občanů. Chodit nejčastěji ráno, brzo ráno a nebo pozdě večer, kdy ta teplota ještě není tak kritická, a vyhnout se místům, kde ta teplota má tendenci být vyšší, to znamená vyhnout se asfaltu, betonu, prostě chodit spíš do lesa, do lesíků, do parku, někde, kde prostě je tráva, stromy, aby nebyly na přímém slunku.
1: Každé léto se připomíná, že pes nepatří do rozpáleného auta. Existuje

0: tom stínu a aby měl přístup k té vodě neustále.
1: Kočky se často tváří, že si poradí sami. Platí to skutečně nebo i u nich vedra představují zdravotní riziko? A jak jim mohou majitelé pomoci?
0: Kočky se tak tváří často a skoro nikdy to není pravda. Kočka dost dlouho nedá najevo, že má problém, dokud opravdu ten problém není už za hranou. A to samý platí u těch veder. Je s nima i problém se trošku domluvit na tom chlazení. Pokud ta kočka je venku chovaná, tak je to obzvlášť problém, ale má aspoň možnost někde vyhledat ten stín. Pokud je chovaná doma, je dobrý mít tam zóny, kde je opravdu chladněji, případně můžeme použít ty chladící podložky, ne každá kočka je toleruje. Pokud to zvíře je přehřátý, můžeme zvolit mokrý ručník, ale ten dávat vždy pod to zvíře, aby si mohl odejít. Je extrémně důležitý vlastně to zvíře jako nezaizolovat v tom teple, to znamená nehodit mu to přes záda, nedávat mu žádný chladicí vestičky, aby to zvíře mělo možnost si to regulovat samo.
1: Na závěr, kdybyste měla dát majitelům psů i koček tři nejdůležitější doporučení pro období veder, která by to byla?
0: Vyhledávat stín, dostatek pitné vody a upravit režim.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes v Libereckém kraji bude převládat polojasná obloha, přes den tedy následně až oblačné počasí a na horách a na severu se místy vyskytnou přehánky, jinde se objeví jen ojediněle. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 10 až 13 stupni. Biometeorologická předpověď ale mírná, to znamená na jedničce.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: 5 hodin a 50 minut otázka na vás, na naše posluchače. Svádíte doma boj s rodinou o to, který spotřebič do domácnosti koupit a za který nesmysl naopak neutrácet? Jestli ano, budete mít pochopení pro vyprávění baviče Petra Novotného, které jsme před mnoha lety natočili v našem zábavném pořadu. Právě si stěžoval na manželku.
1: Ona nesnáší, když kupuju takzvané blbosti do domácnosti za drahé peníze, jo. Ona nesnese, když koupím si nějaký mixer nebo kavovar, a říká, na co to je, ty seš okouzlený, za týden to tady bude překážet. No koupil jsem si odšťavovač na ty šťávy, jo. No ta zuřila, říkala, taková blbost, jo. A drahý to bylo, protože jsem si koupil schválně drahý, abych měl jistotu, že je dobrý, jo. Ten dělá takový šťávičky prostě, já úplně miluju. Všecko, co tam hodím, zeleninu, ovoce, míchám dohromady. Furt ty šťávy jsou dobrý. A teď pozor, moje nejmilejší šťáva zatím jednoduchá. Kombinace jablka a hrušky. Jo. Jablka a hrušky a teď prostě to spustím. 3 deci šťávy udělám, nádherný, dobroučký, přírodní. A na druhé straně padá takový ten odpad. Já tomu říkám pyré, úplně suchý, vymačkaný ten zbytek. To, když se smíchá s cukrem, dá se na to skořice, šlehačka a čokoládová poleva, to je tak strašně dobrý. Já se můžu utlouct potom. Já mám takovou velkou kompotovou misku a po těch 3 decích, jako to je, ten odpad je tak dobrý. Já i tajně, aby mi to děti nejedli, protože oni to taky milují. Každý den si to dělám. Rozkoš vrcholná. Koukám na fotbal, protože to mám rád. Tady mám tu 3-decovou skleničku s ledem a v ní tu přírodní šťávu. A polívkovou žící žeru tu strašlivou dobrotu a to štěstí nemůžu vychutnat. Ona je steky bez sebe tam. Je to. Já jí říkám, řekni mě, co ti na tom vadí. S čím tě teď štvu, že chodíš jak... Ona říká, já ti řeknu, co mě opravdu štve. Proč? Mně řekni, proč jsme koupili tak strašně drahou věc, jejímž jediným smyslem je rozdělit na 2 složky to, co ty v závěti dohromady sežere.

0: Je 6 hodin. Český rozhlas Liberec. Zprávy. Telefonní linky pro pomoc lidem jsou ve finanční nouzi. V Lomnici nad Popelkou jsou ode dneška uzavřené dvě ulice. Jilemnice zveřejnila návrhy do participativního rozpočtu. Dnes bude polojasno až oblačno s přeháníkami a teplotami do 19 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu mají vážné finanční potíže. Nezisková organizace Cesta z krize, která je provozuje, totiž přišla o část dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí. Zjistil to server i rozhlas.cz. Organizaci teď hrozí, že bude muset omezit svůj provoz nebo ho dokonce ukončit. Spustila kvůli tomu veřejnou sbírku, ve které se snaží získat 750 tisíc korun. Ministerstvo na dotazy serveru i rozhlas.cz zatím neodpovědělo. Za první půl rok letoška obě linky odbavily přes 7 tisíc hovorů. Řidiči v Lomnici nad Popelkou na Semilsku nemůžou vjet do dvou ulic v lokalitě Želechy. Začíná tam oprava povrchu, informovalo vedení města. Uzavírka potrvá do konce července.
1: Radnice potřebuje vyměnit asfalt na obou příjezdových cestách do Želech. V době uzavírky nebude možné na silnici vyjíždět ani k domům. Zároveň si řidiči nedostanou přes Želechy do lokality Stružinec. Rekonstrukce je součástí kompletní výměny vodohospodářských sítí. Náklady dosahují 12 milionů korun. Z Lomnice nad Popelkou Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Lidé v Jilemnici už vědí, o jakých návrzích v letošním participativním rozpočtu budou moci hlasovat. Jsou mezi nimi například vybudování komunitního ohniště, panoramatické lavičky, rekonstrukce čekárny na autobusovém nádraží, dětského hřiště nebo lezecké stěny. Hlasování začne v srpnu. Radnice na dva nejlepší návrhy rozdělí 350 tisíc korun, říká Dominika Machová z městského úřadu.
2: Na webových stránkách si nyní můžete prohlédnout všechny návrhy, které splnily stanovené podmínky a budou soutěžit o vaši podporu. Hlasování odstartujeme v srpnu. Hlas rozhodne o tom, který projekt dostane finanční podporu a bude realizován.
0: Rusko zaútočilo na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Při útoku zemřeli dva lidé, mezi desítkami zraněných je i 8 dětí. Údery zasáhly dvě vysokopodlažní budovy a logistický terminál. Podle serveru Kyiv Independent o tom informoval náčelník Záporožské oblastní správy Ivan Fedorov. Úder přišel jen několik hodin po zatím největším raketovém útoku na ukrajinské hlavní město od začátku invaze. Během něj vyslalo Rusko na Kyjev přes 4 desítky balistických střel. Počasí. Dnes bude polojasno, přes den až oblačno, na horách a na severu místy přeháňky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách to bude 10 až 13 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedskou. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus bude zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už tedy 4 minuty po 6. hodině, ale pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Liberec s datem 20. července pokračuje. Pokud se tedy postupně probouzíte do nového dne, přejeme nejen příjemný poslech našeho ranního vysílání, ale také úspěšné vkročení do nového týdne. A právě s prvním pracovním dnem nového týdne také u prací zůstaneme. V tomto momentě se spíše ale podíváme na automatizace. O těch ostatně slýcháme pořád. Jednoduše nahrazování lidské práce. Roboty. A teď pozor, i maséry by mohly nahradit roboti. Alespoň taková je vize mladých inženýrů z ČVUT, kteří robotickému ramenu vdechli novou schopnost. A jak to tedy vlastně udělali, že robotický masér našim zádům neublíží? To vše se dozvíte ve vysílání už za okamžik. V další reportáži od mikrofonu vás i v tomto čase zdraví Martin Kolín.

0: Společně jsme se přesunuli tedy k začátku další hodiny dobrého rána, 20. července v kalendáři, 11 minut po 6. hodině. Přejeme příjemný poslech, hlavně tedy dobré ráno, to v naší společnosti. A jak jsme před okamžikem avizovali, zamíříme v tomto momentě do světa automatizací. Místo maséra z masa a kostí jen robotické ramena. I tak by totiž mohly v budoucnu vypadat relaxační masáže našich namáhaných zad a kloubů. Odborníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky z ČVUT vyvíjí speciální robotický systém, který díky skenovací kameře dokáže masírovat člověka. A že to funguje, zatím mladí inženýři zkoušejí sami na sobě.
1: Tady máme masážní lehátko. Tady je vedle pultík, ze kterého vyčnívá jenom taková robotická ruka. Chcete říct, že když si lehnu, tak vlastně mě může masírovat?
2: Ano, je to kolaborativní robot, který může namasírovat člověka bez toho, aniž by ho nějakým způsobem zranil.
1: Říká mi Ondřej Švec z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a tím, kdo vyzkouší robotického masera, bude teď Adam Procházka.
3: Takže pokládám se břichem dolů vlastně, hlavu si dávám tady do útvoru na masírování.
2: Hýbu s robotem.
1: Zapínáte to robotické rameno a co teď?
2: A můžete slyšet, že provoz vůbec neruší procedury.
1: A teď začíná ruka skenovat vaše záda. Nemáte obavy, že dopadne na ty záda úplně?
3: Ne, jelikož jsme to vlastně tady vytvářeli, tak já tomu věřím.
1: No tak jaké to je, když máte na zádech místo masérově ruky ruku robotickou?
3: Tak cítím takové vibrace, je to příjemný. Myslím si, že se mi pomalu uvolní svaly.
1: Zásadní je kamera, která snímá tělo a robotovi pak říká, co má dělat.
3: Je tam speciální modul infračervený, který vlastně změří tu vzdálenost, zkonstruuje 3D obrázek a na ten projektujeme trajektory, která se bude vykonávat tou robotickou rukou.
1: A teď to tady vidíme, jsou tam takové modré čáry, takový stromeček bych skoro řekla, že to vytvořilo na záde.
2: Ano, a zajímavostí je, že si vlastně fyzioterapeut může zvolit svoj po spirále nebo v trajektorii cikcak.
1: Takže robot si to oskanoval a teď vidíme, že to rameno se skutečně dostává k tělu člověka, ale jenom lehce.
2: Tedy pro nás naprosto klíčová vlastnost toho, že má ten impedanční režim. To znamená, že kde by normální robot projel člověkem a zlomil mu kosti, tak tento robot zpracovává zpětnou vazbu a člověkem neprojede. Skutečně pracuje jenom s těmi vibracemi z té pistole.
1: Cítíte tam rozdíl, když srovnáte robotickou masáž s masáží člověka?
3: Určitě, my tady vlastně masírujeme na základě fotografií těla a masér dokáže prostě nahmatat body a další věci.
1: Masážního robota vývojářský tým ČVUT zatím testoval jen na sobě. Teď mladí inženýři chtějí pokračovat s fyzioterapeuty a maséry. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnešek bude převážně polojasný, přes den tedy až oblačný, na horách a na severu a také se místy vyskytnou přáňky, jinde se objeví jen ojediněle a nejvyšší denní teploty dnes mezi 16 až 19, na horách mezi 11 až 14 stupni Celsia. K tomu tedy očekáváme mírný západní až severozápadní vítr, který bude na horách čerstvý a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

mislila. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je pondělí 20. července. Svátek mají Ilja a Eliáš. Obě jména znamenají to samé. Pán je Bůh. Jedno je ruskou a druhé řeckou variantou hebrejského Eliahu. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poprvé bylo ženám v Evropě umožněno volit před 120 lety. První zemí, kde bylo zavedeno rovné volební právo, se stalo v roce 1906 Finsko. Finský senát ten den nový volební zákon odsouhlasil. Posádka americké lodi Apollo 11 přistála v lunárním modulu Eagle na měsíci v roce 1969. Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin se stali prvními pozemšťany na povrchu naší oběžnice. První výtvor sestrojený člověkem přistál na Marsu přesně před 50 lety. Na povrch rudé planety dosedla v roce 1976 americká sonda Viking 1, která jako první v historii vyslala k Zemi odsud první snímky. Na Marsu pracoval Viking víc jak 6 let, než operátor na Zemi špatně zadal příkaz a kontakt se sondou byl ztracen. Legendární fotbalový brankář, ikona slávy, František Plánička, zemřel před 30 lety. Bylo mu 92. Američan Kevin Dahlgren byl za čtyřnásobnou vraždu v Brně Ivanovicích před 10 lety odsouzen na doživotí. Před 8 lety spáchal ve Valdicích sebevraždu. 85 by dneska oslavil nezapomenutelný textař, zpěvák a komik Jiří Grossman. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: dalších zprávách dobrého rána společně s Miroslavem Holubcem a připomeneme i aktuality z Hradu Trosky.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci téměř 5 tisíc lidí, loni to bylo přes 30 tisíc. Liberec zvažuje, že v ranních hodinách omezí průjezd Vrchlického ulicí v Ruplechticích. Důvodem je bezpečnost dětí z lokálních základních škol a gymnázia. Podle vedení města znamenají riziko zejména rodiče, kteří školáky a studenty přivážejí auty. Hrad Trosky v Českém ráji je v noci opět osvětlený. Novinkou jsou speciální světla, která minimalizují světelný smog a jeho dopady na životní prostředí. Trosky budou nasvícené od července do září a během významných dnů vždy od pátku do neděle. Maďarský premiér Péter Maďar chce dnes požádat šachistku Judit Polgárovou, aby se stala maďarskou prezidentkou. Současný maďarský prezident Tamáš Šujok v sobotu podpisem ústavního dodatku ukončil svůj prezidentský mandát. Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Sakariovou 2-0 na sety. Krejčíková získala první titul od Wimbledonu 2024 a celkem devátý singlový v kariéře. Dnes bude polojasno, přes den až oblačno, na horách a na severu místy přehánky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Miroslava Holubce. Přejeme příjemný poslech našeho pondělního dobrého rána 20. července v kalendáři ze studia Českého rozhlasu Liberec. Hlavně také popřejeme vydařený vstup do nového týdne. A co nás čeká v následujících 30 minutách vysílání, už za okamžik společně stihneme probrat další aktuality z libereckého kraje a před 7 hodinou se společně s dětmi vydáme do lázní. To nejsou totiž jenom ozdravné pobyty, ale také pobyty rekreační. Jak tedy lázně vnímají děti, to se ve vysílání dozvíte.

0: Další písnička, která nám nezestárla, Publikum tvé jsem já, jak zpívala Jana Kratochvílová v 6:38 na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Přejeme příjemný poslech a hlavně dobré, pokud možno poklidné a vydařené pondělní ráno. K tomu jsme slibovali, že se v tomto čase podíváme na další aktuality z Libereckého kraje a skutečně můžeme připomenout například při pohledu na web smržovka.cz, že část Smržovky na Jablonecku bude zítra bez proudu. Odstávka elektřiny se týká především ulice Údolní a potrvá od 7:30 ráno až do 6:30 večer. Všechny dotčené adresy najdete na stránkách Smržovky nebo přímo na distribuce. Přesunout se můžeme také na tanwald.cz, tedy web, ze kterého jsme čerpali informace o odstávce proudu právě také v Tanwaldu. Ten totiž nepůjde o den později, to znamená ve středu 22. července. Tam totiž bude odstávka ve dvou etapách. Od 8. do 11. v ulicích Nad Výtopnou, Okružní, Pod Špičákem a také Radniční. A následně mezi 12. až 15. hodinou nepůjde proud několika adres v ulici U školky, Větrná a Vnitřní. Případně podrobnější informace najdete na stránkách Tanwaldu, odkud jsme informaci čerpali, nebo na webu ČES distribuce. A ještě informace z Bedřichova. Tento týden totiž Bedřichov láká šikovné děti i dospělé na tvořivé skleněné dílničky. Už dnes odpoledne to bude další z tvořivých pondělků, to v době tedy od 14. do 16. hodiny v budově obecního úřadu Bedřichov. A celodenní prezentace práce na skla kahanu s povídáním o skle z Jizerských hor, tedy ukázka výroby, prodej šperků a tvořivá dílna pro celou rodinu se koná každý prázdninový čtvrtek mezi 9. až 16. hodinou, rovněž v budově obecního úřadu. Případně podrobnosti o celé události najdete na stránkách Bedřichova.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V případě, že dnes očekáváte vedra, pravděpodobně zklameme. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 16 až 19 stupni, na horách mezi 11 až 14 stupni Celsia. Bude převládat polojasné, přes den až oblačné počasí, na horách a na severu se místy vyskytnou přehánky, jinde se objeví jen ojediněle a hlášený máme mírný západní až severozápadní vítr. Biometeorologická předpověď pro dnešek ale mírná, to znamená na jedničce.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Nejen o prázdninách můžeme za odpočinkem a relaxem zajet do lázní. Dítí se na ně proto v čase dovolených zeptala také redaktorka Petra Beránková.
1: Co jsou to lázně?
2: My tam jezdíme se školkou. To je taková odpočinková zóna.
3: Moje babička tam byla na operaci. Tam jezdí babičky, aby byly zdravé.
1: Kde jsou třeba v České republice nějaké lázně?
2: V Pardubicích.
3: V Pardubicích.
1: A jak to v lázních vypadá?
2: Že podlaha je taková čtverečková. Jsou tam bazény a výživky.
1: Co tam ještě je?
2: Masáže. Je to tam hezký úplně. To je tam zbarvení.
1: Proč si myslíte, že lidé jezdí a chodí do lázní?
2: Aby byli zdraví. A až by asi mohli třeba i vykoupat. Aby pomohly ty čárky na rukách je trochu uzdravit. Aby si tam odpočinuli a aby jim tam a aby byli jako na dovolený.
1: Co to znamená v lázních procedura?
2: Že to tam je zbarvení a ještě tam lidi plavou na odpočinek.
1: A co jsou masáže?
2: Že nás někdo masíruje a hladí.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Vláda dnes bude jednat o důchodech. Liberec plánuje speciální osvětlení přechodu pro chodce. Gymnázium v České Lípě bude mít nově opravené školní hřiště. Dnes bude polojasno až oblačno s přeháňkami a teplotami do 19 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Nově by se mohlo o 500 korun zvedat důchod každých 5 let už lidem od 80 let. Teď se takto přidává lidem od 85. Kabinet naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Opozice vládní návrh kritizuje. Vadí jí například plošné přidávání místo cílené pomoci těm, kteří to potřebují. Přechody přes tramvajové koleje v Liberci by v budoucnu mohly mít varovné LED osvětlení na chodníku. Aktuálně jsou taková světla na přechodu v Palachově ulici. Červeným blikáním chodce upozorňují na projíždějící tramvaje. Pokud se nové opatření osvědčí, chce ho vedení města instalovat i na další místa. Třeba na dopravní terminál Fignerova, říká náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO.
4: Je to možnost, že tohle zavedeme i ve Fignerově ulici, tam, kde projíždí vlastně tramvajová trať pod terminálem, tak kdyby přijížděla 11 nebo 5, takže by to začalo blikat. Je to jedna z možností, který teď zvažujeme s dopravním podnikem v rámci výstavby terminálu.
2: Do začátku nového školního roku má být hotová oprava sportovního areálu gymnázia v České Lípě. Za rekonstrukci zaplatí Liberecký kraj 20 milionů korun. Je to o 4 miliony méně, než byl původní odhad. Stávající hřiště už bylo na zahranicí životnosti, říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Rekonstrukce se týká atletického oválu, který tedy bude trošku kratší, teď bude mít 300 metrů. Bude tam také sprinterská rovinka, fotbalové hřiště s umělým trávníkem a pak ještě dvě multifunkční hřiště s tartanovým povrchem a workoutová hřiště.
2: Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s obilím plující v Černém moři. Úder údajně zabil 6 lidí. Další 4 se pohřešují a 8 členů posádky ošetřují lékaři v oděské nemocnici. Ukrajinské námořnictvo na Facebooku napsalo, že loď plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau, má ale turecké majitele. Plavidlo podle zprávy zasáhly 3 rakety, když opouštělo oblast bojových operací.
3: Sport.
2: Do nového ročníku šance ligy vstoupí fotbalisté Liberce s hybridním trávníkem. Do toho stávajícího odborníci všívali umělé vlákno. Klub do trávníku investoval 7 milionů korun, pokračuje generální ředitel Slovanu Jan Nezmar.
6: Jsme se rozhodli investovat do toho hybridu, protože to je jeden z těch nástrojů, který nám může pomoct významně zkvalitnit tu plochu, zejména v těch jako hluchých měsících. Na druhou stranu víme, že to není všechno, protože hold nám tady v říjnu přestává růst tráva a ještě v březnu nám neroste a do toho hlavní tribuna, skála a řeka a všechno vytváří neskutečně složité podnební podmínky pro ten růstý trávy.
3: Počasí.
2: Dnes bude polojasno, přes den až oblačno, na horách a na severu místy přeháňky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 10 až 13 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Pasecká. Práce na inženýrských sítích tam potrvají do konce července.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 20. července v kalendáři 4 minuty po 7. hodině a od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás i v tomto čase do nového dne a u poslechu zdraví Martin Kolín. Včera, respektive dnes, velmi brzy nad ránem skončilo fotbalové mistrovství světa, turnaj, který sledovala opět celá planeta a který samozřejmě neunikl ani nám. Přiznám se, včera jsem obětoval spánek za cenu toho, že si poslední zápas naplno užiju a skutečně drama to bylo do posledního momentu, byť tedy na hřišti to vypadalo jednostranně. My utkání samozřejmě připomeneme a to už za okamžik, tedy v našem vysílání během ranních hodin i po 7. hodině. Popřejeme příjemný poslech řidičům, šťastnou cestu, ať už před sebou dnes máte naplánováno cokoliv, hlavně úspěšné pondělí.

0: 11 minut po 7 hodině a ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nám dozněla další písnička, která nezestárla. V tomto případě tedy měli jsme se potkat dřív, jak zpívala Marie Rotrova. Vrátit se můžeme v tomto momentě k noční záležitosti, tedy k finálovému utkání mistrovství světa. Možná jste i někteří z vás jednoduše ožilili spánek a věnovali jste se fotbalu. A fotbalové mistrovství světa je u konce. A Španělé slaví druhý titul mistrů světa v historii. Nad Argentinou nakonec zvítězili 1-0 po prodloužení. Vítězný gól vstřelil ve 106. minutě Ferran Torres. Obhájci titulu z Argentiny dohrávali utkání v 10. V závěru základní hrací doby totiž obdržel červenou kartu Enzo Fernandez. Víc o posledním utkání světového šampionátu nám poví také Jakub Marek. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Utkání tedy došlo až do prodloužení, i když Španělé mohli rozhodnout už v základní hrací době.
1: Je to přesně tak, Španělé měli v základní hrací době hned několik šancí, žádnou se jim ale nepodařilo proměnit, i přesto během téměř celého utkání dominovali. Argentina nevyslala za celý zápas jedinou přímou střelu na branku, soustředila se hlavně na bránění, jeho Američané zahrozili. Až v úplném závěru Marcos Sensi a Giuliano Simeone ale neproměnili velké šance, Španělé tak slaví druhý titul mistrů světa a stejně jako při tom prvním v roce 2010 v Jihoafrické republice vyhráli 1-0 v prodloužení. Trenér Španělů Luis de la Fuente po zápase tak nešetřil chválou.
2: Nebýt tohoto týmu, tak jsme ničeho nedosáhli. Skutečnými hrdiny tohoto příběhu jsou hráči, ale také všichni ostatní, kdo pracují na tom, aby se tým každý den zlepšoval.
1: Ještě doplním, že Španělsko v základní hrací době už 38 zápasů po sobě neprohrálo a vytvořilo tak nový evropský rekord. Nejlepším hráčem celého šampionátu se stal španělský kapitán Rodri a Francouz Kylian Mbappé obhájil z 10 gólů jako první fotbalista v historii zlatou kopačku pro nejlepšího střelce světového šampionátu.
0: Tak tedy události z mistrovství světa a hlavně z toho finálového utkání nám přiblížil Jakub Marek. Díky za to, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Počasí dnes v Libereckém kraji možná trochu jarní. Nejvyšší denní teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Bude převládat povětšinou polojasné, přes den až oblačné počasí. Na horách a na severu se místy vyskytnou přehánky, jinde se objeví jen ojediněle. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: s Miroslavem Holubcem a v dalších zprávách připomeneme novinky také z krajské nemocnice Liberec.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda dnes projedná zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Žáci by až na výjimky nesměli telefony používat během výuky ani o přestávkách. Plošný zákaz by mohl začít platit už příští rok v září. Krajská nemocnice Liberec ve spolupráci s policií České republiky vytváří nový systém péče o oběti sexuálního násilí. Jeho cílem je zajištění rychlé, citlivé a odborné péče. Žádné nedostatky na letních prázdninových táborech v první polovině července neodhalili hygienici v Libereckém kraji. Od začátku prázdnin jich zkontrolovali přes 20. Neuložili proto zatím žádné pokuty a nezjistili ani žádný neohlášený tábor. Británie bude mít ode dneška nového premiéra. Nový předseda laboristické strany Andy Barnham oficiálně převezme funkci po odstupujícím Keiru Starmerovi, který v červnu oznámil rezignaci kvůli prudkému proporu popularity jeho vlády i tlaku spolustraníků. 16-letá Linda Bodková zaběhla na mistrovství Evropy do 18 let dorostenecký i juniorský evropský rekord na 400 metrů překážek. Na šampionátu v Rijeti ve finále vyhrála s časem 55 sekund a 19 setin. Dnes bude polojasno, přes den až oblačno, na horách a na severu místy přehánky, jinde jen ojediněle, nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Miroslava Holubce. 7 hodin 32 minut v kalendáři 20. července. Přejeme příjemný poslech dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Co nás čeká v následujících 30 minutách před 8. hodinou, to bude také pohled na zemědělské firmy. Ty totiž trápí nedostatek mladých lidí. Studenty podle agrární komory práce v oboru kvůli náročnosti a nízkým platům moc neláká. Tématu se proto budeme věnovat právě před 8. Do té doby stihneme probrat další aktuality z Libereckého kraje a chybět samozřejmě v tomto čase nebude ani telefonát meteorologům. Dobrý poslech, dobré ráno a hlavně tedy řidičům v tomto čase šťastnou a pokud možno poklidnou cestu.

0: Možná jsme některým z vás udělali chutě, a nebo je to přesně naopak z další písní, která nám nezestárla. To byla Mlékořice Václava Neckáře, 9 minut po půl osmé, kdy můžeme připomenout další aktuality Libereckého kraje. Ku příkladu knihovna v Desné na Jablonecku bude právě ode dneška až do konce července uzavřená. Znovu si knihu můžete půjčit nebo vrátit v pondělí, ale 3. srpna. Tak s tím tedy pro milovníky knih určitě lepší počítat. Přesunout se následně můžeme také do Holan na Českolipsku v Oslavicích. To totiž zítra v úterý bude přerušen mezi 8 až 17 hodinou elektrický proud. A ještě připomeneme, že z technických důvodů bude ve středu 22. ve Frýdlantu mimořádně uzavřen registr řidičů. Tak další drobné aktuality z Libereckého kraje, se kterými lepší počítat, ty nám zazněly v 7 hodin a 40 minut a už za okamžik společně ve vysílání také s meteorology probereme počasí nejen dnes, ale také v tom nadcházejícím týdnu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:43, my jsme slibovali přehled počasí a skutečně můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítat pana Martina Hinčicu z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hinčico, prozraďte, co jste nám připravili na začátek nového týdne?
2: Připravili jsme pro vás takové relativně chladnější, ale na druhou stranu i klidnější počasí, protože bude, aktuálně máme tedy převážně polojasno, lokálně i oblačno a předem se ta oblačnost bude vyskytovat a také se můžou vyskytnout hlavně odpoledne i lokální, většinou slabé přehánky. Nebude jich mnoho, ale ta pravděpodobnost tam nějaká je. No a s tím, že ty teploty, jak jsem říkal, jsou nižší, ty aktuální nejčastěji mezi 14 až 11 stupni Celsia a ty nejvyšší denní budou tak mezi 17 až 20, možná 21 stupni Celsia. No a k tomu mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který se rozfouká přes den.
1: Tak ta aktuální situace rozhodně o něco příjemnější než nějaká vlna veder, o které čas od času slýcháme, čteme například na internetu. Můžeme jenom nastínit ten nadcházející týden, jak bude zhruba vypadat?
2: No, zhruba bude vypadat dost obdobně jak ten dnešní, když i ten zbytek týdne bude v takovém relativně chladnějším charakteru, kdy přes noc ty teploty se budou pohybovat, řekněme, okolo 9-10 stupňů Celsia, přes den pak budou stoupat, řekněme, k 20, maximálně 21 stupňům Celsia. No a charakter počasí bude stejný i vzhledem k oblačnosti, kdy přes den bude převládat zvětšená oblačnost s lokálními přehánkami. No a nějakou změnu pak očekáváme až během víkendu, kdyby se opět mělo začít trochu více oteplovat.
1: Tak myslím si, ten výhled více než optimální, tedy minimálně za mě, ono ostatně vnímání počasí bude rozhodně subjektivní věc. Nicméně informacemi mě minimálně tedy, já věřím i vás, naše posluchače, potěšil pan Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za to, popřejeme hezký den, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Mějte se taky krásně, naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Už po zprávách po půl osmé jsme avizovali, kterým směrem se v tomto čase, tedy zhruba 11 minut před 8 hodinou ve vysílání, vydáme. Nedostatek pracovních sil v zemědělství totiž trápí dlouhodobě celou Evropu. Česko nevýjimaje. Potvrzují to pravidelné průzkumy agrární komory. Největší nouze je o traktoristy a ošetřovatele zvířat. Náročnost a nízké platy odrazují od profesí v oboru i mladé lidi. Studenti zemědělských škol jdou často pracovat mimo obor. Existují ale i výjimky.
1: V počítači jsme nastavili, jakou plodinu sekáme. Cinknutí hlásí, že je bunkr ze 70% plný.
2: 22-letá Marie Hanzálková z Vavřince na Kutnohorsku pomáhá jako brigádnice sklízet obilí už třetím rokem. Kombajn ovládá na jedničku.
1: Počkáme na odvozce, který vidí, že už nám blikají majáky, a budeme sypat za jízdy, ať to rychlejc ubývá.
2: Marie vystudovala pedagogické lyceum a vysokou školu technickou a ekonomickou. Brigádě v zemědělském podniku ji přivedl člen rodiny, který v zemědělství pracuje.
1: Primárním motivátorem byly peníze, ale následně mě začalo ježdění s kombajnem opravdu bavit a začala jsem se víc a celkově zajímat o to zemědělství jako takové. A teď zemědělství vnímám jako strašně rozmanitý a zajímavý obor. Odvětví, které se neustále rozvíjí, je rozmanité a myslím si, že se v něm dá najít uplatnění.
2: A právě proto bych chtěla v zemědělství pracovat natrvalo. Vyzkoušela si práci s kombajnem, víc ji ale láká živočišná výroba.
1: My máme doma hospodářství a pomáhám teda se vším, co je potřeba, ať už je to krmení nebo i kydání hnoje, takže vím, co všechno to obnáší, i právě to sklízení na tom poli.
2: Takových mladých lidí jako Marie je mezi studenty zemědělských oborů jako šafránu. Většina z nich v zemědělství pracovat nechce. Prokázal to i nedávný průzkum agrární komory Jihočeského kraje, do kterého se zapojila téměř 100 respondentů. Podrobnosti má ředitelka komory Hana Šťastná.
3: 63% studentů uvažuje o odchodu z oboru, který studují. Hlavními důvody jsou nízké finanční ohodnocení a náročná pracovní doba, zejména směnný provoz, práce o víkendech a svátcích.
2: Nejen proto má problém sehnat pracovníky do živočišné výroby, taky zemědělské obchodní družstvo Blata Sedlec, říká jeho předseda Milan Pešek.
4: Lidi se tady střídají, protože je to těžká práce. Začíná se brzo ráno, hlavně je to smradlavá práce, kterou nikdo už moc dělat nechce. Dřív se zaměstnanci snáze scháněli, poslední dobou je to čím dál těžší.
2: Největší poptávka je v zemědělství právě po ošetřovatelkách a dojíčkách. Pracovníci chybí ale i jinde, dodává Hana Šťastná.
3: Je také velká poptávka po traktoristech, řidičích, obsluze posklizňových linek, krmivářích a zootechnicích. Problémem už není pouze nedostatek pracovníků, ale především jejich kvalita, motivace a ochota v oboru dlouhodobě zůstat. Vedení zemědělských podniků si nejčastěji stěžuje na neschopnost pracovníků samostatně řešit problémy nebo na jejich pracovní morálku, zodpovědnost či praktické pracovní návyky.
2: Zemědělské podniky se snaží investovat do moderní techniky, která alespoň částečně lidskou práci nahradí. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smírny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Ceny benzínu a nafty jsou dnes poprvé bez cenového stropu. V Raosku dnes začínají zkoušení nových sirén. Krajská vědecká knihovna v Liberci zavírá na 14 dní hlavní budovu. Dnes bude polojasno až oblačno s přeháňkami a teplotami do 19 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. V Česku ode dneška už neplatí cenové stropy na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude resort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnoví. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů paliv vás zdraží, jednak kvůli navýšení spotřební daně u nafty, ale také kvůli aktuálně rostoucím cenám ropy na světových trzích. V bývalém vojenském prostoru Raosko na Českolipsku dnes začíná týdenní zkouška sirén. Hasiči, návštěvníky a obyvatele přilehlého okolí upozorňují, že uslyší výstražné zvuky, neměli by na ně ale reagovat.
5: Pracovníci Institutu ochrany obyvatelstva České republiky budou zkoušet nová zařízení, která varují občany při mimořádných událostech. Pokud bude pro přenos zvuku vhodné počasí, uslyší obyvatelé opakované hlasové pokyny a zvuky sirén. Testování výstražného systému skončí až tento pátek. Z Ralska Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
4: Hlavní budova Krajské vědecké knihovny v Liberci je ode dneška na 2 týdny zavřená. Důvodem jsou každoroční opravy. Pracovníci budou například čistit koberce a sedačky. Ostatní pobočky zůstávají otevřené, říká ředitelka knihovny Dana Petrídesová.
6: Je možné objednávat online knížky do výdejního boxu, který je umístěný vpravo od knihovny, takže i v době, kdy je knihovna uzavřená, je možné si nějaké knížky vypůjčit. Vracet dokumenty je možné do biblioboxu před knihovnou.
4: Výpůjční doba se automaticky prodlouží od dny, kdy je knihovna zavřená. Přesně před 57 lety vstoupil první člověk na povrch měsíce. Americký astronaut Neil Armstrong se na něj během letu Apollo 11 spustil v lunárním modulu spolu se svým kolegou Edwinem Aldrinem. Oba astronauti strávili na měsíci přes 2 hodiny. Během toho měli za úkol provést několik vědeckých experimentů. Nazbírali například přes 20 kg měsíčních hornin nebo měřili složení slunečního větru. Dosažení měsíce mělo význam i v politické rovině. Američané tím získali navrch před Sověty v takzvaném vesmírném závodění během studené války.
3: Počasí.
4: Dnes bude polojasno, přes den až oblačno, na horách a na severu místy přehánky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách to bude 10 až 13 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Také 4 minuty po 8 hodině přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání. To na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračuje i v tento moment. Můžeme připomenout i dnešní datum, tedy 20. července. Co nás čeká teď, tedy v tomto momentě za okamžik, bude to například cesta do Jablonce nad Nisou. Tam totiž v nemocnici otevřeli nové pracoviště pro lidi s poruchou sluchu. Tématu se budeme tedy za okamžik věnovat a podrobnosti ve vysílání přidáme. A k tomu, jak už zaznělo i ve zprávách Miroslava Holubce, dnes je to skutečně výročí přistání poprvé tedy člověka na měsíci. I tuto událost v následujících 30 minutách ve vysílání připomeneme. Martin Kolín přeje příjemný poslech.

0: Skupina Olympic 11 minut po 8 hodině na vlnách Českého rozhlasu Liberec s písní Nech to být v kalendáři 20. července. My přejeme nejen příjemný poslech, přejeme hlavně vydařené a pokud možno poklidné pondělí. A právě v naší společnosti se spolu také můžeme vydat do nemocnice v Jablonci nad Nisou, která zřídila novou sluchadlovou neboli audiologickou ambulanci. Nachází se na oddělení ORL a zaměřená je na neslyšící pacienty nebo lidi s poruchou sluchu. Jak vyšetření probíhá a kam postoupila technologie, která lidem s poruchou sluchu pomáhá, zjišťovala redaktorka Jana Švecová. K mikrofonu si pozvala specialistu Jakuba Kašpara.
1: Nejčastěji samozřejmě jde o nějakou presbyakuzi, kdy ten sluch se zhoršuje s věkem. Ale samozřejmě máme i spoustu pacientů, kteří prodělali nějaký zánět nebo i nějaké jiné onemocnění a bohužel jim to postihlo právě i sluchový aparát.
2: Jak staří pacienti už třeba dnes přicházejí?
1: Nejčastější věková kategorie tady kolem, dejme tomu, 65-70 let, ale už k nám přichází i pacienti zhruba od 45 let a často to bývá právě buď něco vrozeného, anebo po nějaké nehodě, zánětu nebo nějakém jiném onemocnění.
2: Je to třeba i kvůli tomu, že je větší osvěta, že třeba lidé, kteří mají i v mladším věku problém se sluchem, takže už třeba se nebojí těch naslouchátek.
1: Já si myslím, že dřív se o tom ještě třeba tolik nemluvilo. Dnes už to není takové stigma. Taky máme mnohem více možností, jakým způsobem to řešit. Nejde jenom o sluch jako takový, ale i lidé se s tím musí cítit komfortně, aby to splňovalo i třeba nějaké kritéria na vzhled.
2: Předpokládám, že tomu všemu předchází nějaké vyšetření, tak kde probíhá, jak je třeba složité?
1: Určitě je potřeba mít audiometrii. To spočívá v tom, že my zjistíme, jak pacient slyší na různých frekvencích, s jakou intenzitou a na základě toho my přesně potom nastavíme to sluchadlo.
2: To vyšetření vy tady můžete provádět přímo na oddělení, tak pojďme si to vyzkoušet.
1: Nyní vás poprosím posadit se do audiokomory, dám vám na uši sluchadlo a budu vám do uší pouštět slabé pískání. Ve chvíli, kdy vy to pískání uslyšíte, prosím, zmáčkněte tlačítko.
2: Tak, pískající zvuk se ozývá. Jak dlouho trvá to samotné vyšetření?
1: Samotná první konzultace celkově vyjde zhruba na hodinu a půl. Z toho půl hodiny je vyšetření a další hodina výběr a konzultace ohledně sluchadel.
2: Takže to není jenom takové, tady si vyberte sluchátka za takovou cenu a můžete jít.
1: Určitě ne. Potřebujeme, aby sluchadlo pacientovi padlo, aby takzvaně neskončilo někde v šuplíku a aby splňovalo přesně to, co ten pacient potřebuje a zároveň nebylo příliš drahé.
2: No, já se tady dívám na váš stůl, kde máte asi nějaké modely, které nabízíte vašim pacientům a ono to vypadá jako velmi moderní sluchátka od telefonu. Takže jak postoupila ta technologie?
1: Ta technologie jde opravdu velmi rychle dopředu. Většina lidí si vždycky představí taková ta obří sluchadla, ale samozřejmě primární cesta kromě toho zpracování zvuku šla i cestou miniaturizace, aby právě to bylo co nejvíce diskrétní. Stále platí to, že většina z nich se dává lehce za ucho, ale nemusí to být žádná velká hadička nebo něco, co je výrazně vidět, ale může to být třeba i jenom drátek, který zavádí reproduktor do ucha. Ten drátek je tak tenký a i v barvě kůže, že to vlastně je téměř neviditelné. A nebo samozřejmě máme i sluchadle, která se dají dát čistě jenom do zvukovodu, dovnitř do ucha a to opravdu je velmi podobné standardním sluchátkům na hudbu.
0: Vy se podrobnosti o celém tématu i tedy o novém oddělení můžete dočíst jak na našich sociálních sítích, to znamená na Facebooku nebo Instagramu Českého rozhlasu Liberec, anebo přímo na našem webu, kde se tedy podrobnosti dočtete taky webové stránky liberec.rozhlas.cz.

0: počasí.
1: Počasí dnes bude převládat převážně polojasné, přes den až oblačné, na horách a na severu se místy vyskytnou přehánky, jinde se objeví jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 16 až 19 stupni, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni Celsia a k tomu mírný západní až severozápadní vítr. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek mírná, ta nám zůstává na jedničce.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

V 8 hodin a 22 minut společně budeme mít možnost vrátit se v čase, a to až do roku 1969. 16. července totiž z floridského mysu Canaveral odstartovala tříčlenná posádka vesmírné lodi Apollo 11. Neil Armstrong, Buzz Aldrin a Michael Collins, a právě na den přesně před 57 lety dva z nich poprvé sestoupili na povrch našeho přirozeného satelitu Měsíce. I když ani tento let se neobešel čistě bez problému, ten patrně největší nastal při samotném sestupu na povrch Měsíce v lunárním modulu. Kvůli minutí plánovaného místa přistání začal palubní počítač hlásit chybu. Nebyl schopen spočítat nové místo přistání, bylo tedy potřeba loď na povrch dopravit manuálně. To ale znepříjemnil nehostinný terén, který nakonec Neil Armstrong zvládl překonat. Po přistání zbývalo v nádržích palivo asi na půl minuty letu. Po přípravách už nezbývalo nic jiného, než na Měsíc sestoupit. Tam ostatně při sestupu také zazněla dnes už legendární slova. Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Neil Armstrong a Buzz Aldrin se tak stali prvními na povrchu Měsíce. A to na den přesně před 57 lety. Doposud posledními lidmi na povrchu Měsíce se stala v roce 1972 posádka lodi Apollo 17. Od té doby se člověk na Měsíc nevrátil, což by se ale mělo v blízké budoucnosti změnit. Právě přistání na Měsíci je totiž naplánované pro misi Artemis 4. A to na rok 2028.

0: Čekají nás další zprávy Miroslava Holubce a s ním se podíváme také na participativní rozpočet v Jilemnici.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci téměř 5 000 lidí, loni to bylo přes 30 tisíc. Řidiči v Rovensku pod Troskami na Semilsku neprojedou silnicí 3. třídy mezi Veselou a Starými Holenicemi, informovalo o tom město na svém webu. Silnici čeká oprava, uzavřená zůstane do začátku září. Motoristé musí využít objízdnou trasu. Lidé v Jilemnici už znají návrhy v letošním participativním rozpočtu. Jsou mezi nimi například vybudování komunitního ohniště, panoramatické lavičky, rekonstrukce čekárny na autobusovém nádraží, dětské hřiště nebo lezecké stěny. Maďarský premiér Péter Maďar chce dnes požádat šachistku Judit Polgárovou, aby se stala maďarskou prezidentkou. Současný maďarský prezident Tamáš Šujok v sobotu podpisem ústavního dodatku ukončil svůj prezidentský mandát. Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Sakariovou 2-0 na sety. Krejčíková získala první titul od Wimbledonu 2024 a celkem 9. singlový v kariéře. Dnes bude polojasno, přes den až oblačno, na horách a na severu místy přehánky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/10, což je v Desné na Jablonecku ulice Krkonošská, dnes můžete potkat pomalu jedoucí auto údržby. Z důvodu oprav vozovky je tam pravý jízdní pruh uzavřen.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:32, 20. července v kalendáři a za námi další zprávy Miroslava Holubce. Co nás čeká tedy v tomto momentě ve vysílání Českého rozhlasu Liberec? Jak čas napovídá, bude to krimi příběh, na který já osobně se každé ráno velmi intenzivně těším a dnes se podíváme do Turnova. Tamní policisté za sebou mají totiž velmi úspěšný zásah u vody. Tak co konkrétně se stalo, u čeho tedy nakonec byly potřeba, to se za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte.

0: Společně s Marcelou Holanovou možnost vrátit se do roku 1987, a to s písní Žádlím. V 8 hodin a 40 minut píseň nám tedy dozněla během našeho pondělního vysílání s datem 20. července. A někde jsem četl, že multitasking, tedy schopnost zabývat se více činnostmi najednou, je doménou zejména žen. Ovšem, turnovští policisté tuto informaci aspoň částečně zpochybnili, ale opravdu jen částečně, protože při jejich nedávném zákroku u řeky Jizery byla i jedna jejich kolegyně. Událost nám přiblíží Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Ohledně přemysťování věcí se lidé dělí na dvě skupiny. Jedni poberou najednou všechno, co jde, a ti druzí jdou raději dvakrát. Patřím do té první skupiny, jelikož bydlím ve druhém patře, takže si vždy dobře rozmyslím, co všechno unesu, abych nemusel znovu šlapat schody až do podkroví. Podobně jsou na tom zřejmě i turnovští policisté, kteří nedávno vyjížděli k řece Jizeře kvůli člověku ve vodě, a když už tam byli, provedli ještě jedno zadržení, aby nemuseli zbytečně jezdit dvakrát. Jak to vlastně celé bylo? Policejní hlídku vyslal dispečer k řece, kde se měl nacházet člověk, který z posledních sil šlapal vodu. Na místo dorazili včas, hned po příjezdu se vrhli do vody a tonoucího zachránili. Z vody ho vytáhli ještě při vědomí a na břehu záhy zjistili, co bylo asi příčinou mužovy slabosti. Před koupáním se posilnil alkoholem. Naměřili mu přes 2 promile. K vodě ale nepřišel sám. Zatímco plaváčka předali jeho partnerce, vyspovídali i jeho kamaráda, aby zjistili, co se vlastně před koupáním dělo. A zjistili několik pozoruhodných skutečností. Jednak to, že kamarád má v sobě víc než 4 promile, což je minimálně lehká otrava, a taky, že tohohle chlapíka znají. Ne tedy oni osobně, ale jejich kolegové. Když zadali jeho jméno do systému, vykoukla na ně poznámka o příkazu k zatčení. Turnovští policisté příkaz uposlechli a muže zatkli. Co z toho plyne? Jednak, že se vyplatí dělat svou práci pořádně jako turnovští policisté, a jednak, že koupání pod vlivem alkoholu je nebezpečné pro ty ve vodě a někdy i pro ty na břehu.

0: počasí.
1: Milovníci léta pravděpodobně radost mít nebudou, přece jen dnes bude převládat polojasné přes den až oblačné počasí. Na horách a na severu se místy vyskytnou přehánky, jinde se objeví jen ojedinělé a nejvyšší denní teploty mezi 16 až 19 stupni. Na horách dnes naměříme mezi 11 až 14 stupni Celsia. K tomu tedy mírný západní až severozápadní vítr. Na horách bude vítr převážně čerstvý a biometeorologická předpověď taktéž mírná, to znamená na jedničce. 8 hodin na 4. 37 minut a dobré ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Xindlix v závěru našeho dnešního ranního putování 8 hodin 51 minut a znamená to jediné pondělí 20. července. Jsme i dnes tedy na vlnách Českého rozhlasu Liberec, společně jsme s vámi zvládli úspěšně. 9. hodina, ta se nám blíží, přece jen za 8 minut už se tedy budete moci těšit na dopoledne pod ještědem, kterým vás dnes bude provázet kolegyně Iveta Kalátová. Připomenout musíme také čas 9 hodin a 45 minut, kdy se nám opět vrací zámecké léto, znamená to tedy pro vás možnost nejen se dozvědět něco zajímavého, ale k tomu si i zasoutěžit. A pokud soutěžit budete, popřeju hodně štěstí. V 8 hodin 52 minut se tak od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec s přáním příjemného poslechu a vydařeného nového týdne loučí Martin Kolín.

0: 9 hodin. Český rozhlas Liberec. Zprávy. Na náplavce v Liberci vznikne ještě druhá rampa pro pěší. Liberecké dětské dopravní hřiště je ode dneška uzavřené. V Lomnici nad Popelkou opravují povrch vozovek. Dnes bude polojasno až oblačno s přeháňkami a teplotami do 19 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Na náplavce před krajským úřadem v Liberci přibude ještě druhá rampa pro pěší, vozíčkáře nebo rodiny z kočárky. Zatím je hotové jen jedno rameno od vjezdu na parkoviště pro zaměstnance úřadu po nový most u hlavního vstupu do budovy. Druhé rameno rampy má navazovat na nový park, který na levém břehu Nisy buduje město, doplňuje hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
1: Začne u toho nového mostu před krajským úřadem, tam pak bude zakončena přechodem pro chodce, po kterém lidé volají, protože tam vlastně byl někde v místě té bývalé lávky a navážeme vlastně na tu investici města Liberce, takže ty stavby se propojí a já věřím, že to stihneme všechno v jednom termínu, tak aby to obtěžování stavebními pracemi bylo co nejmenší.
0: V Liberci je ode dneška uzavřené dětské dopravní hřiště. Důvodem je jeho rekonstrukce. Město nechává opravit povrchy, vybudovat odvodnění a několik nových prvků, například kruhový objezd. Práce za necelé 3,5 milionu korun potrvají 3 měsíce. Hotové musí být do podzimu, kdy začíná výuka dopravní výchovy dětí ze základních škol. Řidiči v Lomnici nad Popelkou na Semilsku ode dneška nemůžou vjet do dvou ulic v lokalitě Želechy. Začíná tam oprava povrchů, informovalo vedení města. Uzavírka potrvá do konce července.
2: Radnice potřebuje vyměnit asfalt na obou příjezdových cestách do Želech. V době uzavírky nebude možné na silnici výjíždět ani k domům. Zároveň si řidiči nedostanou přes Želechy do lokality Stružinec. Rekonstrukce je součástí kompletní výměny vodohospodářských sítí. Náklady dosahují 12 milionů korun. Z Lomnice nad Popelkou Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky. Sport. Španělsko porazilo ve finále fotbalového mistrovství světa Argentinu 1-0 v prodloužení. Gólem rozhodl ve 106. minutě střídající Torres. Počasí. Dnes bude polojasno, přes den až oblačno, na horách a na severu místy přehánky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách to bude 10 až 13 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici číslo 294 v Rokytnici nad Jezerou na Semilsku se střetlo nákladní auto s osobním. Projíždějte tudy opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásný den, dobrý den, 4 minuty po 9. hodině, to vám přeje ze studia Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová, tak před námi máme 30. týden roku 2026, pondělí s datem 20. července, tak možná jste také včera trochu ponocovali při sledování finále mistrovství světa ve fotbale, tak my se ale budeme věnovat přece jenom ale aktuálním informacím, obzvláště z libereckého kraje, tak na jednom z libereckých přechodů pro chodce nově svítí nejen panáčci na semaforu, ale taky okraje chodníku. Vedení města nechalo na přechod instalovat speciální LED osvětlení a pěší upozorňuje na projíždějící tramvaj nebo autobus. Kde v Liberci takový přechod najdete, to vám povíme už za okamžik. No a také si připomeneme Jiřího Grossmana, který by se dnes dožil 85 let. A nezapomeňte ani na zámecké léto, které začíná ve 3/4 na 10. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Tak já doufám, že po ránu jste to všechno stihli navzdory písničce Časy proti nám a že jste teď už v pohodě a v klidu 9 hodin a 12 a půl minuty. Je tady s vámi pondělní dopoledne pod Ještědem. V příštích minutách už vás seznámíme s jednou dopravní novinkou. Chodce v Liberecké Palachově ulici totiž upozorňuje na jedoucí tramvaj nebo autobus nové osvětlení. Speciální LED světla jsou zabudovaná do chodníku u přechodu pro chodce. Svítí stejnou barvou jako panáček na semaforu. Upozornit mají zejména lidi, kteří se při chůzi dívají do telefonu. Přechod je podle města kritický. Tramvaj s chodcem se tam za poslední 2 roky srazila 2x.
1: Panáčci pro chodce byly doplněny LEDkama v barvě zelené, to pro případ, že svítí zelená pro chodce, a potom s blikajícími LEDkami v barvě červené, to v případě, že svítí červený panáček.
2: S dopravním expertem z platformy Vize 0 Romanem Budským jsme teď v dolní části Šaldova náměstí u přechodu, který vede přes tramvajové koleje.
1: Je to samozřejmě velké množství automobilů, tramvají, autobusů, a když třeba člověk přichází z druhé strany od toho Zlatého lva, tak vlastně přijde jeden, druhý, třetí semafor. A řada lidí, jak jsem si všiml, má tendenci považovat, že tamhle uprostřed svítí zelená, tak už si vůbec nevšímají, že tady svítí červená. Oni to berou jako, že mají zajištěný průchod přes silnici, tím pádem i přes tramvajové kole, což nemusí být pravda.
2: Na LED osvětlení na chodníku ale nelze 100% spoléhat.
1: Tady je to spíš takový doplnění na extrémně nebezpečné místě, kde došlo už ke srážkám chodců.
2: Podobné problémy řeší podle Budského i další země v Evropě.
1: Tohle to reaguje na fenomén, který je teď už pěkných pár let na silnicích. Říká se tomu smartphone zombies, jo? Neboli taky zombies. Chodci, kteří koukají do mobilu, jsou zombíky, protože vůbec nevědí, co se děje kolem nich. Takže třeba na takových těch opravdu extrémně vytížených křižovatkách, kde bývají dopravní nehody, s chodci bývají červené blikající lišty.
2: Právě takové pásy vedení Liberce inspirovaly, říká primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: Inspirace byla třeba v Olomouci, kde když vystoupíte z vlakového nádraží, tak vlastně vcházíte do předprostoru, kde jezdí tramvaje, tak tam vlastně svítí LED diodové pásy celé.
2: Pokud se nové opatření osvědčí, chce ho město nainstalovat i na další přechody tramvajových kolejí.
3: Ve Fignerově ulici, tam, kde projíždí vlastně tramvajová trať pod terminálem, kdyby přijížděla 11 nebo 5, takže by to začalo blikat. Je to jedna z možností, který teď zvažujeme s dopravním podnikem v rámci výstavby terminálu.
2: Už nyní se ukazuje, že LED osvětlení přechodu v Palachově ulici pomáhá. Podle Lenerta například ubylo situací, kdy musí řidiči tramvají kvůli chodcům na kolejích prudce brzdit. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Herec, zpěvák v jedné osobě Richard Krajčo a Krištof, písnička Plán. Je tady s vámi pondělní dopoledne pod ještědem 20. července a my si už za chvíli připomeneme Jiřího Grossmana. Besídka z zvláštní školy, návštěva cirkusu nebo maturitní večírek. To jsou tři z desítek povídek, které společně napsali Jiří Grossman a Miloslav Šimek. První jmenovaný Jiří Grossman by se právě dnes dožil 85 let. Zemřel ale předčasně v pouhých 30 letech v roce 1971. Přesto za sebou zanechal mimořádné dílo, humoristické i textařské.
1: Jako kotě si přijíst a víčka mír zavřená únavou.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše. Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
6: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je pondělí 20. července, svátek mají Ilja a Eliáš. Obě jména znamenají to samé. Pán je Bůh, jedno je ruskou a druhé řeckou variantou hebrejského Eliahu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Poprvé bylo ženám v Evropě umožněno volit před 120 lety. První zemí, kde bylo zavedeno rovné volební právo, se stalo v roce 1906 Finsko. Finský senát ten den nový volební zákon odsouhlasil. Posádka americké lodi Apollo 11 přistála v lunárním modulu Eagle na měsíci v roce 1969. As the first man from Earth. Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin se stali prvními pozemšťany na povrchu naší oběžnice. První výtvor sestrojený člověkem přistál na Marsu přesně před 50 lety. Na povrch rudé planety dosedla v roce 1976 americká sonda Viking 1, která jako první v historii vyslala k Zemi odsud první snímky. Na Marsu pracoval Viking víc jak 6 let, než operátor na Zemi špatně zadal příkaz a kontakt se sondou byl ztracen. Poslední československý prezident Václav Havel abdikoval v roce 1992.
3: Tak, jako se nechci stát brzdou historického vývoje, nechci být ovšem ani pouhým dosluhujícím úředníkem.
2: V reakci na slovenskou deklaraci o svrchovanosti zveřejněnou o 4 dny dříve. Naše věčná slávě. Legendární fotbalový brankář, ikona slávě František Plánička, zemřel před 30 lety. Bylo mu 92. Američan Kevin Dahlgren byl za čtyřnásobnou vraždu v Brně Ivanovicích před 10 lety odsouzen na doživotí. Před 8 lety spáchal ve Valdicích sebevraždu. 85 by dneska oslavil nezapomenutelný textař, zpěvák a komik Jiří Grossman. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí, po víkendu vás opět zdraví Pavel Kudrna. Já doufám, že jste si víkend užili, možná jste navštívili některý z objektů, který jsme vám už představili, možná nějaký, kam se teprve chystáme, ale na tom vůbec nezáleží. Ano, je tu pokračování, soutěžní pokračování našeho zámeckého léta, jinak já myslím, že skalní soutěžíci vědí, co se bude odehrávat, vás nové budu postupně instruovat, prostě je to jednoduché. Navštívíme další zámek, představíme vám ho, majitele představíme. Kastelány, průvodce, někdy i návštěvníky, dokonce i pesy tam občas zaštěká. No a potom nabídneme soutěžní otázku. No a pokud přijmete pozvání k soutěži, tak je dobré poslouchat tu reportáž, protože soutěžní otázky právě z té zámecké návštěvy vycházejí. Já vás provázím soutěží, ale tím zámeckým létem, nebo těmi zámky, těmi objekty vás provází naprostý znalec František Kinský. A slovo má i dnes.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hořenín.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valštejnů.
5: Hraběcí rod Valštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
3: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
4: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem na dlani jsme připravili historii rodu Valštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
3: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
4: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
3: A vcházíme do Valštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
4: Přesně tak, jsme ve Valštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitele, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce po

0: Potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
1: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístků v jedné půlce a v druhé půlce.
0: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Doxy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Tak máme za sebou další návštěvu. Zajímavý typ, vidíte, já tam jenom jsem trošku zastříhal ušima, ale to nemám moc rád. Zámecký vibe to má. No má to tu atmosféru zámeckou, škoda, že nemluvíme i na těch zámcích česky. Tak mi promiňte, že jsem teď malinko mravoučný, já to hned napravím, omlouvám se za to. Začíná soutěž, začíná právě ta naše velmi oblíbená část našeho zámeckého léta. Hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je ten náš cestovatelský zámecký balíček, který posíláme každý den, pokud někdo uspěje v té naší soutěži. No a v pátek jsme opět losovali, čeká nás to zase ze všech denních výherců, tedy z výherců toho týdne, maximálních může být 5, vylosujeme jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Najdeme ho v Kostelci nad Orlicí. Pochopitelně je to pro 2 osoby. A na konci prázdnin, úplně na samém konci, poslední den naší soutěže, budeme losovat 3 výherce zámeckých víkendových pobytů. Tak já jsem doporučoval poslouchat ten příspěvek, tu návštěvu natáčel Jaroslav Hoření, jinak naši redaktoři, reportéři se samozřejmě snaží, také fotografují na zámeckém létě CZ, můžete vidět jejich práci. Tak se dáme do soutěže 731 800 900. Začínáme.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: byla slovenská zámecká návštěva Petr Naď. No, musím říct, nemají na Slovensku tolik krásných zámků, jako máme u nás, tak můžeme se chlubit trošku. Paní Marie a je z Hodic. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsou to ty Hodice nebo ta Hodice?
1: Ty Hodice.
0: Ty Hodice, takže z Hodic. Paní Marie, jste zámecký typ, ráda navštěvujete zámky, řekněme i hrady nebo jiné památky?
1: Ano, tak, že bych ráda, ale moc krát už jsem navštívila spoustu zámků.
0: Dobře, tak mám pro vás soutěžní otázku. Byla jste někdy na zámku Doxy, nebyla?
1: Na zámku ne, ale v Doxech jsem byla, moc se mi tam líbilo.
0: Jste se koupala, ne, tam v Doxech?
1: No, u Vácháče jsme byli a pak jsme byli v lese na takových zříceninách.
0: A v Třeskoprskách neboli v Doxech jste tedy nebyla. Já mám pro vás soutěžní otázku, týká se zámku Doxy, tak jestli mohu. Jaký šlechtický rod byl v historii nejvýznamnějším vlastníkem zámku Doxy? Za A. Valštejnové, za B. Lichtenštejnové, za C. Kolovratové.
1: Já bych řekla za A.
0: A řekla jste to dobře, moc vám gratuluju. Už zámecký balíček balíme a posíláme. Mějte se hezky, v pátek budete mít jedničku v losování a budu vám držet palce. Ať se daří, zdravím do Hodic, naschledanou.
1: Děkuju vám taky, naschledanou.
0: Zítra nás čeká zámek Slezské Rudoltice. Už teď se těším, Pavel Kudrna vám přeje hezký den a příjemné, úspěšné pondělí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Část týdne bude oblačno, o víkendu teploty stoupnou. Liberec plánuje speciální osvětlení přechodů. Krajská vědecká knihovna zavírá na 14 dní hlavní budovu. Dnes bude polojasno až oblačno s přeháňkami a teplotami do 19 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. V první polovině týdne bude obloha v Česku hlavně oblačná, místy se může objevit i déšť. Přes den bude mezi 18 až 23 stupni, na Moravě teploty vystoupají k 25 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek, rtuť teploměru klesne i pod 12 stupňů a pršet by podle meteorologů mělo na většině území Česka. Od pátku se pak začne oteplovat, v neděli by mohly být teploty až 31 stupňů. Přechody přes tramvajové koleje v Liberci by v budoucnu mohly mít varovné LED osvětlení na chodníku. Aktuálně jsou taková světla na přechodu v Palachově ulici. Červeným blikáním chodce upozorňují na projíždějící tramvaje. Pokud se nové opatření osvědčí, chce ho vedení města instalovat i na další místa, třeba na dopravní terminál Fignerova, říká náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO.
2: Je to možnost, že tohle zavedeme i ve Fignerově ulici, tam, kde projíždí vlastně tramvajová trať pod terminálem, tak kdyby přijížděla 11 nebo 5, takže by to začalo blikat. Je to jedna z možností, který teď zvažujeme s dopravním podnikem v rámci výstavby terminálu.
0: Hlavní budova Krajské vědecké knihovny v Liberci je ode dneška na 2 týdny zavřená. Důvodem jsou každoroční opravy. Pracovníci budou například čistit koberce a sedačky. Ostatní pobočky zůstávají otevřené, říká ředitelka knihovny Dana Petrídesová.
3: Je možné objednávat online knížky do výdejního boxu, který je umístěný vpravo od knihovny, takže i v době, kdy je knihovna uzavřená, je možné si nějaké knížky vypůjčit. Vracet dokumenty je možné do biblioboxu před knihovnou.
0: Výpůjční doba se automaticky prodlouží od dny, kdy je knihovna zavřená. Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energií nebyly efektivní, upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Ten prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2018 až 2025. Více než 26 miliard korun šlo na opravy veřejných budov nebo třeba snížení energetické náročnosti v průmyslu. Podle kontrolorů ale dotace přinesly jen minimální úspory. U 4 příjemců dotací zjistili kontroloři nedostatky a podali kvůli tomu trestní oznámení. Reakci Ministerstva průmyslu zjišťujeme.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno, přes den až oblačno, na horách a na severu místy přeháňky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách to bude 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici číslo 2627 u Wolfartice na Českolipsku se autobus střetl s nákladním autem. Projíždějte tudy opatrně. A v Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už máme 4 minuty po 10. hodině, zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová, no a pokračujeme v pondělním dopolední pod Ještědem. Čemu se budeme věnovat v prvních minutách? Žadatelé o rekvalifikace se letos často setkávají s odmítnutím od úřadu práce. V prvním pololetí do nich vstoupilo necelých 5 000 lidí, tehdy asi 6x méně než loni za stejné období. Proč tomu tak je, to se dozvíme už za chvíli. A čeká nás také nový seriál týdne nazvaný Chráněné krajinné oblasti. Před více než 50 lety se v České republice totiž začaly vyhlašovat chráněné krajinné oblasti a platí pro ně nižší stupeň ochrany než pro národní parky. No a v České republice jich je celkem 27, z toho 5 v Libereckém kraji, a my dnes začneme v Jizerských horách. Hezký poslech.

0: Dopoledne pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už budeme věnovat v příštích minutách rekvalifikacím. Tak lidé, kteří schání práci v novém oboru, můžou v Česku žádat o příspěvek na rekvalifikaci. V poslední době se ale mnozí setkali se zamítnutím žádosti. Z dat dostupných na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že za první pololetí schválil úřad práce jen 4954 žádostí. Loni za stejné období to přitom bylo hned 6x víc.
1: O rekvalifikaci letos žádala taky paní Barbora. Takhle se vyjádřila v komentáři na sociálních sítích.
2: Letos jsem se rozhodla, že odejdu z původní práce se záměrem změnit pozici, obor a prostředí. Šla jsem poprvé na úřad práce s tím, že využiju i hrazenou rekvalifikaci.
1: Na úřadu práce neuspěla. Jak píše, pracovnice na pobočce jí naznačila, že teď všechny žadatele pečlivě přezkoumávají a šance jsou malé. Údajně měla dodat, že se vzděláním a praxí, kterou žadatelka má, si poradí sama. To je opačný přístup, než jaký prosazoval úřad práce a ministerstvo v posledních letech, kdy se snažili i zaměstnané a vzdělané lidi motivovat ke zvyšování kvalifikace. Že se teď většina žadatelů setkává s odmítnutím, potvrzuje analytik pracovního trhu z Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský.
3: I červnová data vlastně zůstávají podobně nízká oproti tomu předchozímu červnu. Prostě ty počty schvalovaných rekvalifikací jsou extrémně nízké i na historické poměry.
1: Podle odpovědí Ministerstva práce a sociálních věcí se loni v prvním pololetí schválilo 20 000 žádostí, letos polovina. Čísla ale neodpovídají těm, která samotný rezort eviduje na portálu Otevřená data a která dříve uváděl v tiskových zprávách. Z těch podle propočtu Radiožurnálu vyplývá pokles 6-násobný. Dombrovský to potvrzuje. Současný pokles ministerstvo vysvětluje změnou financování, protože došly peníze z evropských zdrojů. Rezort poskytl Radiožurnálu písemnou odpověď, ze které citujeme.
4: Samotný počet podpořených osob nepovažujeme za jediný ukazatel úspěšnosti systému. Rozhodující je, zda rekvalifikace skutečně vede k následnému pracovnímu uplatnění. Pokles počtu podpořených osob v prvním pololetí letošního roku je především důsledkem výše zmíněných mimořádných okolností, nikoli omezením samotného systému rekvalifikací.
1: Ministerstvo navíc na jaře zpřísnilo pravidla s tím, že se zaměří na obory s reálným uplatněním na trhu práce, třeba v sociálních službách, v IT nebo ve vzdělávání. Systém kritizuje taky Asociace profesního vzdělávání. Její prezident Tomáš Langer přibližuje, jak na to může stát v budoucnu doplatit.
5: Když stát v této situaci škrtá, pak nešetří, ale jen odkládá náklady. Takzvané ušetřené prostředky se později vrátí v podobě výdajů na podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky.
1: Nezaměstnaný člověk si může rekvalifikaci zaplatit i sám. Často je to pro něj ale drahé. Komplexnější rekvalifikace totiž může stát až 80 000 korun. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jsem moc ráda, že jste s námi i na Prahu nového týdne v pondělí 20. července. Prázdniny jsou v plném proudu a možná, že vám přineseme v příštích minutách zajímavou inspiraci, jak třeba kousíček léta strávit. V seriálu týdne totiž postupně navštívíme chráněné krajinné oblasti, které se nachází v Libereckém kraji. První návštěva nás zavede do Jizerských hor. Chráněná krajinná oblast Jizerské hory byla vyhlášena v roce 1967 na území okresu Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily. Rozkládá se na větší části plochy Jizerských hor a na východě přímo sousedí s Krkonošským národním parkem v nadmořské výšce od 320 do 1124 metrů. Patří mezi nejstarší u nás a s jím vedoucím Tomášem Korytářem se povídala redaktorka Jana Švecová. Na úvod se ho zeptala, co je vlastně v Jizerských horách nejvzácnější.
1: Asi bych řekl, že jsou to takový tři hlavní fenomény. Asi v poslední době nejvíce skloňované jsou jizersko-horské bučiny, vyhlášené jako první přírodní památka UNESCO v České republice. Druhý výrazný fenomén jsou rašeliniště a rašelinné lesy na náhorní plošině Jizerských hor. Ať už se jedná o horské nivy, říček, Jizery a Jizerky, nebo rašeliniště na Čihadle, klečové louky. No a třetím takovým fenoménem, který možná je trošku v rámci pomíjen, jsou ty horské a podhorské louky, druhově bohaté s výskytem řady vzácných druhů rostlin nebo i samozřejmě zvířat.
2: Co vlastně může to, co jste pojmenoval, co je v Jizerských horách vzácné, ohrozit klimatická změna, která se nás už začíná dotýkat?
1: Obáváme se především o osud toho fenoménu vlastně vody v krajině, a na který jsou vázány především rašeliniště, ale i ty podmáčené horské louky. Ta rašeliniště jsou závislá dost často na dešťové vodě. Rašeliniště vysychají, jejich obnova trvá velice, velice dlouho. A pokud se nezmění rozložení srážek v roce, tak ta jejich obnova prakticky není možné, aby nastala.
2: Ty změny počasí, málo deště, velká sucha, velká horka, asi v nejbližší době těžko ovlivníme, ale co pro to může dělat člověk?
1: O co se snažíme, je obnova vodního režimu tak, aby historické odvodnění nejen rašelinišť, ale i těch horských lesů, ke kterému došlo, tak aby to historické odvodnění bylo zajištěno a aby ta voda, která naprší, aby neodtýkala a aby tyto příkopy nedrenovaly to území.
2: To dělají ochranáři, lesníci, různé neziskovky, ale připomeňte, co bychom naopak neměli v Jizerkách dělat jako turisté, jako jejich návštěvníci.
1: Já to vždycky říkám, že to jsou vlastně principy, které nás učili už na mateřské škole a na základní škole a které platí pro tu přírodu všeobecně. To znamená pohybovat se v té přírodě s respektem k tomu, co tam roste a žije. Netrhat kytky, nerušit zvířata, neodhazovat odpadky, pohybovat se, pokud to jde, maximálně po značených cestách. Prostě užít si tu přírodu tak, aby když z ní odejdu, aby po mně tam nezůstaly ty stopy.
2: Tohle by měli lidé dělat pro přírodu, co naopak děláte vy pro turisty.
1: Chráněná krajinná oblast Jizerské hory jako ostatní má zpracovanou koncepci práce s návštěvnickou veřejností, která definuje ty hlavní cíle a strategie, kterým se věnujeme. Náš hlavní prostředek je vlastně pro práci s veřejností Dům přírody v Oldřichově v Hájích. Letos v rámci programu Domy přírody se nám podařilo otevřít informační středisko na Mariánsko-horských boudách, kde došlo k rekonstrukci původně historického objektu a přes ať už ten Dům přírody v Oldřichově nebo přes informační středisko chceme s návštěvníky komunikovat, dávat jim informace, zvát je prostě na různé přednášky, případně exkurze.
0: Dodává Tomáš Korytář, vedoucí chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, se kterým se povídala redaktorka Jana Švecová, která má na starosti právě seriál týdne, která se týká chráněných krajinných oblastí. V zítřejším díle seriálu týdne navštívíme chráněnou krajinnou oblast Český ráj. Ale mám pro vás ještě pozvánku k poslechu Českého rozhlasu Liberec dnes po 11. hodině, protože přivítáme ředitelku obecně prospěšné společnosti Geopark Ralsko Lenku Mrázovou, jak už možná víte, část území Geoparku Ralsko patří do chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Této oblasti se také budeme věnovat v seriálu týdne. Tak nezapomeňte poslouchat.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Věru Špinarovou jsme se také připomněli v písničce Georgie ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. No, máme tady pro vás pár informací, které by vás mohly zajímat. Vedení Frečtejna na Jablonecku hledá pro svou obec praktického lékaře. Zatím nabízí prostory v ordinaci bývalého lékaře v objektu číslo popisné 102. Prostory budou k pronájmu od 1. září tohoto roku. Zájemci mohou předložit své nabídky ve lhůtě do 31. července tohoto roku do 15 hodin na obecním úřadě ve Frečtejně. Bližší údaje, včetně kontaktů na starostu obce, najdete na stránkách Frečtejna. Pro změnu vedení Heřmanic na Frýdlansku zve všechny obyvatele, kteří se zajímají o dění v jejich obci, na zasedání zastupitelstva, které se koná ve středu 22. července od 18 hodin na obecním úřadu. Projednávat se bude například oprava dětského hřiště nebo smlouva o úhradě nákladů na úklid odpadu z vybraných plastových výrobků. Více na webových stránkách Heřmanic. A pokud vás ještě zajímá, jak v Liberci nově svítí okraje chodníků, město totiž, jak už víte z našeho vysílání, město na přechodu instalovalo výstražné LED osvětlení, tak na to vše se můžete podívat na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz.

0: I dnes ve spotřebitelském servisu v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec odpovídáme na vaše dotazy. Josef Černý tentokrát vybral e-mail od pana Vlastimila.
1: Koupil jsem klávesy za 25 000 korun, u kterých se opakovala dvakrát stejná závada a třetí, údajně stejná, se objevila až po záruce. Domnívám se, že v tomto případě se jedná o výrobní vadu a měl bych mít tedy nárok na výměnu. Pane posluchači, pokud uplynula záruční lhůta, samozřejmě včetně doby, kdy byl výrobek v předchozích opravách, není jiná možnost, než klávesy nechat opravit na vlastní náklady.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách, památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Šafrán, tolik vzácná bylina, o které nám zpívali brontosauři. Proč asi? Jisté je ale, že o bylinách to bude i v těch příštích minutách, protože recepty našich babiček budou dnes vonět koriandrem, bylinkou, která měla široké uplatnění nejen v kuchyni. Ale Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření dnes zůstanou uvaření, přesněji pečení, a to žitných bochánků.
1: V našem vyprávění o tom, jaké dobroty připravovali hospodyně ve městě i na vesnici před 100 a více lety, si dnes připomeneme vonavé koření s dávnou historií koriandr setý. Říkalo se mu také čínská petržel nebo kyšinec.
2: Patří mezi nejstarší pěstované byliny na světě. Jeho domovinou je Orient a východní Středomoří, odkud se postupně rozšířil do celé Evropy. Dnes se ve velkém pěstuje v Maroku, Indii nebo na Blízkém východě. O koriandru se zmiňují už staroegyptské písemnosti i Starý zákon.
1: Jeho latinský název vychází z řeckého slova koris, štěnice. Čerstvé listy totiž mají pro někoho výraznou vůni, která tuto ploštici připomíná. Naopak zralá semena voní příjemně sladce s jemnými citrusovými a anýzovými tóny. A právě ta se odedávna používají v kuchyni jako koření. V tradiční české kuchyni se semínka koriandru odedávna přidávala do chlebového těsta, zvýrazňovala jeho vůni a podporovala jeho stravitelnost. Ve starých kuchařských knihách najdeme toto koření v receptech na paštiky, uzeniny i na nakládanou zeleninu, zejména kysané zelí, okurky a houby. Hospodyně koriandrem ochucovaly

0: dušené hovězí, vepřové i skopové maso i nálevy na maso k uzení. Čerstvé listy dodávaly svěží chuť salátům, polévkám i omáčkám. Významné místo měl koriandr také mezi kořením pro výrobu perníků. Spolu se skořicí, hřebíčkem, badiánem, feniklem a kardamomem vytvářel typickou vůni tradičního perníkového těsta. Koriandr byl součástí receptur mnoha bylinkových destilátů, kterým dodával nezaměnitelnou chuť. Lidoví léčitelé si koriandr cenili i jako léčivku. Doporučovali semínka koriandr na podporu trávení a pozbuzení činnosti žaludku a střev, ke zmírnění nadýmání i k lepšímu využití potravy.
1: A co se u nás s koriandrem vařilo a peklo? Třeba žitné bochánky.
0: Budeme potřebovat 1 lžičku cukru, 1 lžičku soli, 1/4 kila žitné mouky, 1/4 kila pšeničné mouky, 4 deka droždí, 1 lžíci sádla, kmín, koriandr a žitný šrot. Do mísy dáme sádlo, sůl a obě mouky, rozvícháme 1/4 litr vlažné vody s droždím a cukrem a kvásek přilijeme do mouky. Vše důkladně zpracujeme, až se těsto odděluje od stěn mísy a necháme asi 30 minut vykynout. Do těsta pak mícháme kmín a koriandr. Pak hněteme, utvoříme váleček a rozkrájíme ho na 12 kousků. Bochánky klademe na plech. Potřeme je vodou, posypeme sezamem nebo žitným šrotem, přikryjeme a necháme vykynout. Pečeme v předehřáté troubě 25 minut. Pak vyndáme z trouby a necháme vychladnout.

Dál jen vejdi Věra Martinová. V pondělním vysílání Českého rozhlasu Liberec my už vás také budeme zvát, milí posluchači, k prázdninovému putování do Národního geoparku Ralsko. To leží na území bývalého vojenského prostoru Ralsko, zabírá území 294 km čtverečních a co se budeme povídat, tato krajina je rozmanitou mozaikou pískovcových skalních věží, tichých rybníků, rašelinišť a nekonečných borových lesů i překvapivě příkrých vrcholů vulkanického původu se starými bučinami. A právě do této oblasti za chvíli zavítáme s naším dnešním hostem, kterým bude ředitelka obecně prospěšné společnosti Geopark Ralsko Lenka Marková. Tak si to určitě nenechte ujít.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Vláda projedná zákaz používání mobilů ve školách. Na náplavce v Liberci vznikne ještě druhá rampa pro pěší. V Ralsku dnes začíná zkoušení nových sirén. Dnes bude polojasno až oblačno s přeháňkami a teplotami do 19 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Počítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se neměla nebo nesměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách. Novela by měla začít platit od září příštího roku. Teď může používání telefonu regulovat školní řád jednotlivých škol. Na náplavce před krajským úřadem v Liberci přibude ještě druhá rampa pro pěší, vozíčkáře nebo rodiny z kočárky. Zatím je hotové jen jedno rameno od vjezdu na parkoviště pro zaměstnance úřadu po nový most u hlavního vstupu do budovy. Druhé rameno rampy má navazovat na nový park, který na levém břehu Nisy buduje město, doplňuje hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Začne u toho nového mostu před krajským úřadem. Tam pak bude zakončena přechodem pro chodce, po kterém lidé volají, protože tam vlastně byl někde v místě té bývalé lávky. A navážeme vlastně na tu investici města Liberce, takže ty stavby se propojí. A já věřím, že to stihneme všechno v jednom termínu, tak aby to obtěžování stavebními pracemi bylo co nejmenší.
2: V bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku dnes začíná týdenní zkouška sirén. Hasiči, návštěvníky a obyvatele přilehlého okolí upozorňují, že uslyší výstražné zvuky, neměli by na ně ale reagovat.
4: Pracovníci Institutu ochrany obyvatelstva České republiky budou zkoušet nová zařízení, která varují občany při mimořádných událostech. Pokud bude pro přenos zvuku vhodné počasí, uslyší obyvatelé opakované hlasové pokyny a zvuky sirén. Testování výstražného systému skončí až tento pátek. Z Ralska Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
2: Británie bude mít ode dneška nového premiéra. Nový předseda laboristické strany Andy Burnham oficiálně převezme funkci po odstupujícím Keiru Starmerovi. Ten k dnešnímu dni jako premiér po dvou letech končí. Rezignaci oznámil v červnu kvůli prudkému propadu popularity jeho vlády i tlaku spolustraníků. Čelil kritice za nesplněné předvolební sliby, škrty v sociální oblasti nebo za své postoje ke konfliktu v Gaze.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno, přes den až oblačno, na horách a na severu místy přeháňky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách to bude 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci se ve Švermově ulici střetla dvě osobní auta. Na vozovce se pohybují lidé, projíždějte tudy opatrně. A v Liberci ve Starém Harcově je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Smolný vrch, a to mezi křižovatkami ulic Pekárkova a Na Zhořelci. Omezení potrvá do konce července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Šťastnou cestu vám, milí posluchači, kteří nás posloucháte ve svém autě, máte někam namířeno, a nezapomeňte, že jedeme s vámi. Tak si tu jízdu hezky užijte, třeba i s Českým rozhlasem Liberec. Za chvíli už se přivítáme s ředitelkou obecně prospěšné společnosti Geopark Ralsko, Lenka Mrázová. Bude to hodně inspirativní povídání, protože co si budeme povídat, Geopark Ralsko je zeleným ostrovem s unikátními přírodními hodnotami. Část území patří do chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj a právě o pohnuté historii tohoto místa, zaniklých vesnicích, starých jabloních a zajímavých cyklostezkách si budeme povídat už za okamžik. Tak hezký poslech.

0: Hezky poklidně jsme vstoupili do další hodiny pondělního dopoledne pod ještědem. Zpívala nám Jana Kiršner písnička Modrá. A teď to bude také hodně příjemné, milí posluchači, protože naším dnešním hostem je ředitelka obecně prospěšné společnosti Geopark Ralsko Lenka Mrázová. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Cesta byla příjemná k nám do Modré ulice?
1: Určitě, žádný problém.
0: Já se vám musím s něčím svěřit, paní ředitelko, protože já, když jsem se na vás připravovala, tak jsem se dívala na vaše webové stránky. Vy je máte nádherné, jsou obšírné, člověk neví, co dříve si vzít, je to něco jako švédské stoly. Máte tam umístěno krásné video, je to takový příjemný relax 7-minutový, kde kdo se chce seznámit s Geoparkem Ralsko, tak vřele doporučuji. Jsou tam opravdu taková krásná zákoutí a vůbec vše Geoparku Ralsko tak trochu v kostce. Já se zeptám jen tak lehce na úvod. Geopark Ralsko, to se psalo rok 2016, kdy to celé začalo.
1: Předně děkuju moc za pochvalu webových stránek. A ano, ale v roce 2016 jsme už získali vlastně titul Národní geopark. Geopark samotný byl založen v roce 2013 a 3 roky jsme vlastně pracovali na tom, abychom získali tento jako certifikát, který vlastně znamená, že to území má jednak významné geologické hodnoty, ty přírodní, které jsme popsali, a jednak, že ta organizace jako samotná funguje, má nějaké geoprůvodce, vlastně provozuje nebo prezentuje to území nějakým určitým kvalitním způsobem.
0: Když se do této oblasti podíváme, tak trošku proti proudu času, když odjela sovětská vojska, tak jak to tam vlastně celé vypadalo?
1: Tak v roce 91 se přebíral ten prostor, který měl jako významnou ekologickou zátěž, musela proběhnout sanace, třeba zvláště prostory kolem vojenského letiště Hradčany byly zatíženy právě tím pobytem té armády. Probíhala samozřejmě i sanace, co se týče munice, a postupně ten do toho prostoru se vracel život, a to je vlastně jeden z důvodů, proč i geopark byl založen, že chtěl zdůraznit ty významné přírodní hodnoty toho území. To znamená, aby se o tom nemluvilo jenom jako o bývalém vojenském prostoru výcvikovém, ale jako Geopark Ralsko v podstatě akcentuje to, co tam je krásné, ty přírodní hodnoty, geologické, krásný pískovcový reliéf a tak dál. A zároveň je naším cílem vlastně podpořit i turistiku v té oblasti.
0: No, já teď budu citovat, je to kraj, kam se vrátila divočina, mezi 3 středověkými hrady Ralsko, Bezděz a Děvín se v nekonečných borových lesích skrývají zákoutí tak opuštěná, že zde slyšíte vlastní myšlenky, je to kraj, kam se vrátila divočina, to přesně splňuje.
1: Ano, samozřejmě jsou tam ty pod těmi vrstvama je spoustu jako vrstev, kde vlastně sídli lidé, pohybovala se tam armáda, ale dnes, když tam člověk jede, tak opravdu to na něj působí jako taková zelená oáza klidu. Je to zároveň i tím, že vlastně ten turistický tlak tam zatím není tak vysoký, takže opravdu si člověk může najít to místo, kde slyší vlastní myšlenky a kde může zrelaxovat.
0: Já si tak právě říkám, protože někdy je přehršel turistů, ať už bereme Český ráj, Krkonoše, tak u vás je to zatím takové, kdo rád vyhledává nějaké ty tišiny, odlehlá místa, tak si myslím, že to je úplně ta nejlepší adresa.
1: Určitě, a my se snažíme vlastně tu šetrnou turistiku podporovat třeba i exkurzemi, to znamená, že ukazujeme místa s naším průvodcem, který by se třeba normálně lidé nevšimli, a snažíme se, aby na těch exkurzích bylo maximálně 30 lidí. Měli jsme v počátcích třeba exkurze, kde přišlo 70 lidí, ale řekli jsme si, ne, to je prostě nepříjemné i pro ty lidi samotný, a je potřeba s tím pracovat tak, aby lidi dokázali vlastně vnímat tu přírodu.
0: Říká náš dnešní host Českého rozhlasu Liberec, ředitelka obecně prospěšné společnosti Geopark Ralsko, Lenka Mrázová.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je i nadále ředitelka obecně prospěšné společnosti Geopark Ralsko Lenka Mrázová. No, paní ředitelko, teď ten Pavel Bobek nám tady tak nějak pomohl. Vytvoříme si takový malý oslý můstek, můj rodný dům, protože když se bavíme o Geoparku Ralsko, tak se také musíme zmínit o zaniklých obcích. Teď se dívám zrovna na vaše webové stránky, kde jsem si jednu z aplikací rozklikla. Kuřevody, Jezová, Rečkovská lesní dráha, to všecko už dnes neexistuje.
1: Ano, Kuřivody teda naštěstí nezanikly celé, dneska jsou vlastně středem té obce, ale jinak v rámci celého prostoru je zhruba 20 zaniklých obcí, osad nebo hájoven. A ty jednotlivá místa zanikly vlastně během působení nebo během fungování vojenského výcvikového prostoru Ralsko, kdy po druhé světové válce vlastně došlo k odsunu německých obyvatel, převážně odešlo zhruba 6 tisíc lidí z té oblasti a již v roce 1946 se začalo jednat o vzniku právě vojenského výcvikového prostoru. A ty jednotlivé obce teda už nebyly vlastně dosídlovány, nebo pokud tam byli čeští obyvatelé, tak zase byly vysídleni a celé vlastně vznikl ten vojenský výcvikový prostor kolem roku 51.
0: To muselo dát velkou práci to všechno zmapovat.
1: Určitě a ten výzkum zaniklých obcí, který vlastně provádíme, stále nekončí. Jednak spolupracujeme s místními spolky a rodáky, zároveň i s vědeckými institucemi, jako je Národní památkový ústav nebo etnologický ústav, kdy se vlastně stále dovídáme nové informace o těch jednotlivých zaniklých obcí. Momentálně třeba se zabýváme zaniklou obcí Olšina, kde jednak opravujeme jeden z pomníků, o kterém jsme vlastně dlouho nevěděli. Rozhodli jsme se opravit, aby to byl jako jeden jako z takových hmotných svědků té zaniklé obce. Zároveň jsme ale o něm nic nevěděli, ale díky teda Národnímu památkovému ústavu se podařilo dohledat, že to je sousoší nejsvětější trojice. My jsme jenom věděli, že na tom pomníku je letopočet 1871 a vlastně se to potvrdilo. Ve farní kronice se nalezl zápis o zřízení právě u domu číslo popisné 39 tohoto kříže, který byl vysvěcen až kolem roku 1881. Takže někdy to je obrovská detektivka vlastně hledat ty věci, které zanikly, dívat se do archivů a v podstatě dávat dohromady ten příběh zaniklé obce. Pro nás je to vlastně takové objevování jedné z vrstev v té krajině, protože se snažíme porozumět té krajině jako celku a zároveň je to připomínka na lidi, kteří tam žili, kteří tam byli vlastně spojeni právě, že tam měli ten rodný dům a byli spojeni s tou krajinou nějakou péčí, hospodařili tam, vychovávali tam své děti.
0: To mi tak trochu připomíná oblast Šumavy, kde také jsou zaniklé vesnice, kde jsme byli před pár lety a to jdete hustým lesem, křovinami a najednou jste někde v koupelně se zbytkem vany, kde tedy už jsou dokonce také informační tabule, kde jsou i staré černobílé fotografie, které upozorňují, jak to tam asi mohlo vypadat, tak něco podobného vlastně víceméně.
1: Určitě chystáme právě i v té Olšině naučnou tabuli, která vlastně bude jí prezentovat, zároveň bude mít i aplikaci, kde těch informací bude třeba trošičku víc, nějaké srovnávací fotografie před a po to, co vlastně lidi zajímá.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je možné, že jste se, milí posluchači, vrátili z dovolené, možná dovolenou teprve plánujete. Mnozí určitě rádi výjíždějí k moři nebo někam do Alp, do Velehor, ale často kolikrát ani nevíme, jaké skvosty máme za humny a nemusíme chodit vůbec daleko. Můžeme zavítat třeba na kole do Geoparku Ralsko a právě o této krásné oblasti si povídáme s naším dnešním hostem, kterým je ředitelka obecně prospěšné společnosti Geopark Ralsko Lenka Mrázová. Ještě dříve, než se podíváme na takzvanou geoturistiku, ještě bych se ráda zmínila o jablkách vzpomínek.
1: Ano, to je vlastně jedna z aktivit, která je spojená právě s těmi zaniklými obcemi, protože to, co teda v těch zaniklých obcích dneska zbylo, jsou ovocné stromy, dneska už jim je třeba 80, 100 let. A my jsme se rozhodli už v roce 2014 zmapovat tyhle ovocné odrůdy a vlastně některé z nich vrátit zpátky do krajiny, což probíhá tak, že teda odebíráme rouby, které jsou roubované na té nové podnože a vysazujeme takzvané aleje vzpomínek u zaniklých obcí. A dneska to jsou vlastně tři aleje, dohromady 200 stromů, o které nějakým způsobem pečujeme, dosazujeme, a to i ve spolupráci třeba s regionálními školami, třeba s gymnáziem z Mnichova Hradiště nebo z Mimoní. To znamená, že snažíme se zapojit do toho i studenty, i ty mladé lidi.
0: A veřejnost se třeba ráda také zapojuje?
1: Určitě. Máme brigády právě i pro dobrovolníky a vždycky se najde nějakých 30 lidí, kteří nám vlastně jdou pomoc buď přímo sázet, anebo pečovat o tu alej.
0: Já si právě tak říkám, kolik vás na to je, na to všechno. Ono to vyznívá tak hezky, ale je zatím spousta práce.
1: Určitě. No tak ten jádrový tým Geoparku není až tak velký, je to třeba 5-6 lidí, ale máme kolem sebe spoustu dalších lidí, geoprůvodce nebo dobrovolníky, kteří vlastně se u nás nějakým způsobem objevují pravidelně na těch akcích, takže mě to těší, že ten geopark nejsou vlastně jenom ty kameny, není to jen ta příroda, ale jsou to ty lidi, kteří jsou vlastně nadšení nějakým způsobem do toho území a my se s nima snažíme nějakým způsobem pracovat.
0: No, vy jste veliký nadšenec, alespoň z vašeho vyprávění to tak vyplývá. Tak na vašich webovkách jsem našla takovou hezkou větu: krajina, která se zrodila ze dna moře. No a mám takový pocit, že to je velký apel pro návštěvníky, kteří si říkají, co kdybych tam náhodou našel něco zajímavého.
1: Ano, je to, tady se dostáváme právě k tomu geologickému potenciálu toho území. Je to tak, že Geopark Ralsko je významný právě tím pískovcovým reliéfem, který můžete najít třeba v Hradčanských stěnách nebo třeba v okolí Hamru na jezeře. Jsou tam pro vás připraveny geostezky, například krásný altán jsme letos renovovali na rozcestí u Sochora, kde právě se dozvíte, jak z toho moře ta krajina vlastně vznikla.
0: V tom krátkém videu, které jsem zmiňovala v úvodu našeho povídání, tam to je také zahrnuto. Bylo to hodně moc zajímavé. Tiché rybníky, rašeliniště, nekonečné borové lesy, zvlněná krajina. Já si myslím, že na výlet na kole úplně jak dělané.
1: Úplně ideální. V Geoparku Ralsko je spousta cyklostezek, které právě buď projíždějí tou krajinou zaniklých obcí, takže se člověk vlastně může podívat tam, anebo případně vedou právě i kolem těch pískovcových skal.
0: A nebo také Ploučnice se také nabízí?
1: Ano, Ploučnice, a teď můžu pozvat určitě návštěvníky. Na podzim budeme chystat další věci kolem meandru Ploučnice, protože jsme vlastně zahájili jeden z projektů, který se tímto tématem bude intenzivně zabývat.

0: Já bych to trochu změnila, tuto písničku Jany Chládkové. Naopak šlápni na plyn, ale spíše dej nohu z plynu a zpomal a pořádně se rozhlédni. Třeba po krásném okolí Geoparku Ralsko, o kterém si povídáme s ředitelkou obecně prospěšné společnosti Geopark Ralsko, Lenka Mrázová. Vy nabízíte třeba i exkurze s geoprůvodcem, také vás čeká turistický pochod a cyklojízda Geoparkem Ralsko. Je to hodně, co děláte?
1: Určitě, a ty akce jsou vlastně různorodé, takže každý si může vybrat. My teď nejbližší, právě jak jste říkala, se má člověk zastavit, tak nejbližší 26. srpna je lesní terapie. Máme certifikovanou lektorku, která vlastně s lidmi chodí do lesa a je to opravdu jako relaxační program, tak aby se ty lidi zastavili, naučili se třeba naslouchat, končí čajovým obřadem a je to právě v okolí Chrastné, v těch lesích. Takže jedna z aktivit, kde se můžete jako vyrelaxovat, je právě s námi pod vedením této lektorky. Zároveň v září zase pro ty, kteří mají rádi ten pohyb v přírodě a něco akčnějšího, tak chystáme turistický pochod a cyklojízdu Geoparkem Ralsko, kdy jsou vlastně navrženy různé trasy, které jsou buď 7-kilometrové třeba pro rodiny s dětma, ale máme tam i pro ty pěšáky 30-kilometrovou nebo právě i ty cyklotrasy. Otevřeno je již přihlašování, takže neváhejte, zkuste si to najít na těch webových stránkách a je to taková naše tradiční akce, už je třetí ročník vlastně před námi.
0: Vy myslíte hodně na školy, myslíte na učitele, na žáky, jak zajímavou formou přiblížit třeba i nedávnou historii této oblasti. Takže víceméně učitelé si můžou kliknout na jednu z mnoha různých aplikací a dozvědět se třeba právě něco málo právě i o 90. letech.
1: Určitě jednak Geopark Ralsko vlastně provozuje ekocentrum, takže máme celou řadu ekovýchovných programů pro školy, ale zároveň máme i aplikaci, trasy v aplikaci Skryté příběhy, kde, jak říkáte, jsou právě ty historická témata a jedna z nich se týká odsunu Sovětů. Ta trasa vede kolem letiště v Hradčanech a namlouval nám ji Michal Kocáb, který vlastně byl přímým účastníkem odsunu sovětské armády právě z vojenského prostoru v Ralsku a tam je to vhodné jak jako pro individuální návštěvníky, tak i pro školy, aby se vlastně přímo dotkli toho tématu, té moderní historie, to, co je spjaté vlastně s tímto regionem.
0: No, je tady také virtuální stezka. Ta je také hodně zajímavá.
1: Ano, a ta zas tematizuje jinou část té historie a to je historická těžba železných rud, která vlastně probíhala od 16. až do 18. století v našem regionu a je to zase další vrstva v té krajině, kdy si člověk vlastně uvědomí, že ta krajina, která dneska vypadá velice rekreačně, tak dřív byla vlastně nějakým způsobem průmyslově využívána. Například u rybníka Držník stála 8 metrů vysoká pec na tavbu železné rudy, hamr a tak dále. Takže je to taková proměna té krajiny v rámci času.
0: Kde je u vás nejlépe? V jakém ročním období? Pokud nás teď někdo poslouchá, říká si, to zní tak lákavě, já snad vezmu kolo nebo to je jedno, ale zajdu se tam podívat a projdu si to tam.
1: Určitě od jara do podzimu se dá jako u nás pobývat úplně běžně. Já miluju jako podzim, takže mám ráda takový ten pohled, když z těch borových lesů vystupují ty zbarvené vršky dubů, buků, které prostě na podzim krásně září. Takže já miluju tohle období, ale samozřejmě teď v létě, když třeba nejste spokojení, že není úplně na koupání, tak to kolo je úplně ideální si projet ty cyklostezky.
0: Takhle nás hezky zvala do Geoparku Ralsko paní ředitelka obecně prospěšné společnosti Geopark Ralsko Lenka Mrázová. Moc vám děkuji za váš čas, za vaše povídání a věřím, že se třeba někdy u vás potkáme.
1: Děkuju a děkuju za pozvání.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra také přivítáme hosta po 11. hodině. Tentokrát to bude inovátorka, zakladatelka udržitelné módní značky Marilu Marie Rysulová. Tak představte si, z mléka, které by skončilo jako odpad, vyrábí rodačka z Krkonoš Marie Rysulová sportovní spodní prádlo, aby tvořila tak unikátní business koncept v souladu s přírodou. Kde se zrodila myšlenka na výrobu prádla z tohoto netradičního materiálu a jak vypadá postup samotné výroby a v jakém stádiu je pro změnu výzkum látek vyrobených z pomerančových kůr, to vše se dozvíme zítra, krátce po 11. hodině.

šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Lékařské rady.
1: Jak překonat pocit únavy a připravit si nápoj, který lahodí chuti i osvěží a dokonce snižuje stres? Je to jednoduché. Stačí 200 ml pomerančového džusu, špetka soli a 100 ml kokosové vody. Vše promíchejte a podávejte dobře vychlazené. Další tip je ze slunné Itálie, kde ví, jak se rychle a jednoduše osvěžit. Stačí na to jeden vymačkaný citron, ale vymačkaný celý, včetně slupky. Tím pádem esence, chuť i vůně ještě zesílí. K tomu vychlazená perlivá voda a nejlépe mořská sůl. Tento jemně napěněný nápoj nejen dokáže zahnat žízeň, ale také pomoci s kocovinou nebo pocitem těžkého žaludku po vydatném jídle. V létě se vyplatí i mít po ruce zmražené drobné sezónní ovoce, které můžete přidávat do vody a připravovat si tak nápoje plné vitamínů. Zkusit můžete jahody, rybí, smaliny, borůvky nebo ostružiny.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Jakož u nás bývá dobrým zvykem, v závěru dopoledne po deštědě máme pro vás vždy něco pro pobavení, tak svádíte doma s rodinou boj o to, který spotřebič do domácnosti koupit a za který nesmysl naopak neutrácet. Jestli ano, budete mít pochopení pro vyprávění baviče Petra Novotného, které jsme před mnoha lety natočili v našem zábavném pořadu. Právě si stěžoval na manželku.
1: Ona nesnáší, když kupuju takzvané blbosti do domácnosti za drahý peníze, jo. Ona nesnese, když koupím si nějaký mixer nebo kavovar, a říká, na co to je, ty seš okouzlený, za týden to tady bude překážet. No koupil jsem si odšťavovač na ty šťávy, jo. No ta zuřila, říkala, taková blbost, jo. A drahý to bylo, protože jsem si koupil schválně drahý, abych měl jistotu, že je dobrý, jo. Ten dělá takový šťávičky prostě, já úplně miluju. Všecko, co tam hodím, zeleninu, ovoce, míchám dohromady. Furt ty šťávy jsou dobrý. A teď pozor, moje nejmilejší šťáva zatím jednoduchá. Kombinace jablka a hrušky. Jo. Jablka a hrušky a teď prostě to spustím. 3 deci šťávy udělám, nádherný, dobroučký, přírodní. A na druhé straně padá takový ten odpad. Já tomu říkám pyré, úplně suchý, vymačkaný ten zbytek. To, když se smíchá s cukrem, dá se na to skořice, šlehačka a čokoládová poleva. To je tak strašně dobrý. Já se můžu utlouct potom. Já mám takovou velkou kompotovou misku a po těch 3 decích, jako to je, ten odpad je tak dobrý. Já i tajně, aby mi to děti nejedli, protože oni to taky milují. Každý den si to dělám. Rozkoš vrcholná. Koukám na fotbal, protože to mám rád. Tady mám tu 3-decovou skleničku s ledem a v ní tu přírodní šťávu. A polívkovou žící žeru, tu strašlivou dobrotu a to štěstí nemůžu vychutnat. Ona je steky bez sebe tam. Je to. Já jí říkám, řekni mě, co ti na tom vadí. S čím tě teď štvu, že chodíš jak... Ona říká, já ti řeknu, co mě opravdu štve. Proč? Mě řekni, proč jsme koupili tak strašně drahou věc, jejímž jediným smyslem je rozdělit na 2 složky to, co ty v závěti dohromady sežere.
0: Petr Novotný vás určitě dozajista dobře pobavil a nejinak tomu bude po 12. hodině u Filipa Majsla, protože ten už se vám bude věnovat v písničkách na přání a pozor, můžete soutěžit o 2 vstupenky na koncert v Chuchelně. Kultura na Rybníce, jde o orchestr Karla Vlacha s Radkou Fišarovou a Tomášem Savkou 31. července. No, to zní hodně lákavě, tak hodně štěstí vám popřeji. Loučí se s vámi Iveta Kalátová a zítra po 9. naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Ministři by dnes měli jednat o stanovisku vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla. V Lomnici nad Popelkou opravují dvě ulice. Liberecké dětské dopravní hřiště je ode dneška uzavřené a je a bude oblačno až zataženo. Pršet by mělo jen ojediněle, teploty dnes do 20 stupňů. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký den přeje Hana Hopfoglová. Vláda by dnes měla projednat své stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta. Českému rozhlasu to potvrdil ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Spor se týká účasti Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda původně nechtěla, aby prezident byl součástí české delegace. Ústavní soud předběžným opatřením rozhodl, že Petr Pavel na summit pojede. Ve vyjádření, které má přes 80 stran, vláda svůj postup hájí. Dokument obsahuje i výhrady k přijetí předběžného opatření. Jeroným Tejc předpokládá, že vláda dokument po menších úpravách schválí.
4: O stanovisku, které tedy předkládám vládě a které předpokládám, že vláda schválí, jednoznačně říkáme, že není možné, aby ústavní soud na návrh prezidenta mu založil novou pravomoc.
3: Podle ministra Tejce ústavní soud ani nezaslal prezidentův návrh v žádnému z účastníků řízení, tedy ministerstvu zahraničních věcí a vládě. A to je podle Jeronýma Tejce v rozporu se zákonem o ústavním soudu. V Lomnici nad Popelkou ode dneška není možné vjet do dvou ulic v lokalitě Želechy. Začíná tam oprava povrchů, informovalo o tom vedení města. Uzavírka potrvá do konce července.
5: Radnice potřebuje vyměnit asfalt na obou příjezdových cestách do Želech. V době uzavírky nebude možné na silnice výjíždět ani k domům. Zároveň si řidiči nedostanou přes Želechy do lokality Stružinec. Rekonstrukce je součástí kompletní výměny vodohospodářských sítí. Náklady dosahují 12 milionů korun. Z Lomnice nad Popelkou Johana Tománková, Český rozhlas.
3: V Liberci je ode dneška kvůli rekonstrukci uzavřené dětské dopravní hřiště. Město tam nechává opravit povrchy, vybudovat odvodnění a také několik nových prvků, například kruhový objezd. Práce potrvají 3 měsíce. Hotové musí být do podzimu, kdy začíná výuka dopravní výchovy dětí ze základních škol. Při oslavách vítězství mistrovství světa ve fotbale se na západě Španělska zřítila fontána, na kterou vylezli fanoušci. Při nehodě ve městě Ciudad Rodrigo zemřel 13-letý chlapec, několik dalších osob je zraněných. Informovala o tom agentura AFP. Španělsko vyhrálo šampionát po 16 letech a dnes se reprezentace ze Spojených států amerických vrací. Fotbalisté mají projet centrem hlavního města Madridu.
2: Počasí.
3: U nás dnes převládá oblačno, přechodně může být až zataženo, přehánky se vyskytnou jen ojediněle a když tak hlavně na Frýdlansku a i tam budou večer ubývat. Teploty zůstanou mezi 17 a 20 stupni, vítr fouká mírný, západní až severozápadní a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: S omezením počítejte na silnici 1/35 z Turnova do Ktové. Po zpevněné krajnici se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: V
0: Příjemné pondělní poledne, trochu sportu už jste měl ve zprávách, já k tomu ještě něco málo přidám. Dnes je Mezinárodní den šachu, tímto zdravím všechny, kteří jsou na tahu a my můžeme zahájit naší tradiční polední partii v Českém rozhlase Liberec, tedy písničky na přání. Ovšem dnes je budeme mít okořeněné, trochu času věnujeme soutěži, budeme hrát o dvě vstupenky na koncert. Víc vám k tomu řeknu už za pár okamžiků. Tomu říkám polední gambit. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

Petr Rezek, moje dítě patří vám a já vám vlastně v tuto chvíli už předem mohu také poděkovat za to, že budete volat a psát do písniček na přání. Telefonní číslo je 22 155 37 22. To číslo si určitě poznamenejte, protože se vám bude hodit i pro soutěž. A můžete nám do písniček na přání také psát e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A teď ještě pár informací k té soutěži. My budeme hrát o dvě vstupenky na koncert v Chuchelně v rámci kultury na Rybníce. Tam uslyšíte koncert orchestru Karla Vlacha společně s Radkou Fišarovou a Tomášem Savkou a to už příští pátek. No ty lístky mohou být vaše za předpokladu, že odhalíte v našem vysílání tuto písničku Radky Fišarové.

0: těžké.
1: Ano, samozřejmě píseň z seriálu, nebo pardon, z muzikálu Evita. Radka Fischerová je tedy jednou z účinkujících toho zmiňovaného koncertu a jakmile ji uslyšíte, okamžitě volejte na zmíněné telefonní číslo a pokud se dovoláte jako třetí, lístky jsou vaše. Já vám přeju hodně štěstí do soutěže a hezký poslech do písniček na přání. Dneska to bude den.

Českém rozhlase Liberec nás navštívil britský sextet Mike and the Mechanics s písničkou z druhého studiového alba stejnojmenného The Living Years. Mimochodem tuhle skupinu v 85. založil Mike Rutherford a znalci ho jistě znají i ze skupiny Genesis. Teď už ale pojďme na první hudební přání, které k nám dorazilo. Zdravím do Českého rozhlasu Liberec a moc prosím o písničku od Marcela Zmoška Děti jsou nejvíc. Pro úžasné děti Pavlínku Bémovou, Patrika Beránka, Karla Procházku, Ivetu Brožovou a Marcela Jecha k narozeninám. Všechno nejlepší. Ať vás každý rok dovede tam, kam opravdu chcete. Přeji vám tolik štěstí, kolik je hvězd na nebi a každý večer aspoň jednu navíc. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha východ.

Poklidné vody Českého rozhlasu Liberec rozvířil Marcel Zmožek, děti jsou nejvíc a jak budeme pokračovat dál, to už vyplývá z dalšího e-mailu. Freddie Mercury, The Great Pretender, to je písničku, kterou prosím zahrát pro všechny lidi, co poslouchají Český rozhlas Liberec a pro pohodové pondělí. Děkuji, Petra ze Semil.

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: písnička, nádherná písnička, kterou určitě znáte i od Madony, Don't Cry For Me Argentina, v tomto případě tedy od Radky Fischerové Utiš se má Argentino. A tahle písnička přivála k nám do vysílání našeho posluchače Zasemil. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak teď pro formu určitě musíte říct, proč nám voláte.
1: Volal jsem vám, protože jsem zaslechl písničku od Radky Fischerové z Evity a hrozně se nám ta písnička líbí, jak mě, tak manželce, tak jsem i hned volal a dovolal jsem se, no.
0: No a dovolal jste se jako třetí a on to byl samozřejmě náš soutěžní signál ve hře o dvě vstupenky na koncert v Chuchelně příští pátek s orchestrem Karla Vlacha, s Radkou Fischerovou a Tomášem Savkou, takže jste splnil všechny náležitosti.
1: Tak vám moc děkuju, mám velkou radost. Je to nádhera.
0: Nemáte samozřejmě zač.
1: Moc vám děkuju.
0: My máme radost, že vy máte radost. A předpokládám, že tady je asi zbytečná otázka, s kým půjdete, myslím, že s manželkou, že?
1: Samozřejmě s manželkou půjdu, no, s manželkou určitě. Už se určitě bude těšit.
0: Vážně?
1: No.
0: A kdo z vás je vášnivější tanečník? Protože tam samozřejmě na orchestr Karla Vlacha budete moct i tančit.
1: No, tak už jsme na to trochu starší, ale zkusíme to.
0: Dobrá, no tak já vám budu držet palce, ať u toho neublížíte, v mém případě to není úplně nereálné. Mějte se krásně, děkuju za zavolání a zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
0: Tak dnešního výherce už známe, pokud se na vás dnes nedostalo, tak netruchlete, protože o vstupenky na uvedený koncert, tedy v Chuchelně příští pátek s orchestrem Karla Vlacha, Radkou Fischerovou a Tomášem Savkou si zahrajeme zase zítra.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Redikirka, zítra mám úterý 21. července, což znamená logicky, že dnes je pondělí 20. Svátek má Ilja a Eliáš. No a hlavně vy teď máte svou hodinu písniček na přání, ke které se zase po soutěži vracíme. A máme tady písemné přání od pana Petra z Liberce. Přál bych si zahrát písničku S tebou i bez tebe od Pavla Horňáka. Děkuji. No v tomto případě skutečně nemáte zač, protože hledal a nevím, jaký je to šlendrián, že to v archivu prostě nemáme, ale snad vám udělá radost. Náhradní písnička od Pavla Horňáka, kdo ví?

0: Tohle byly čistokrevné, neředěné osmdesátky. Pavel Horňák a kdo ví, co budeme hrát dál. Tedy ví to naše další posluchačka, která nám zavolala do písniček na přání. My samozřejmě dál můžete volat také 22 155 37 22. To je to číslo do studia a to je to číslo, na které zavolala paní Jarka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Filipe, děkuji za krásné přivítání. A víte, Filipe, já jsem to nechala na vás, tu písničku, protože jsem si vzpomněla až po chvíli na Depeche Mode, takže bych to chtěla poslat vám, jako poděkování vašim kolegům a kolegyním do vašeho celého rozhlasu a všem vašim rozhlasovým kolegům po celé republice, kde máte s nima kontakt.
0: Dobře.
1: No, a bylo by to ano. Ano, bylo by to i pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami a pro všechny celou naší partu rozhlasovou.
0: Dobře.
1: A hlavně tak paní Jindřišce Navromovskou a že bych ji chtěla potom navštívit, až bude tam, kde ona, ale já by to mohla Šárka říct, kde přesně bude bydlet.
0: Tak to si určitě domluvíte někde mimo vysílání, paní Jarko. Ale vybrala jste tady opravdu klenot, to bych od vás nečekal. Depeche Mode. No já už jsem tady zařadil písničku Strange Love, kterou posílám. Tak se mějte krásně, paní Jarko, a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Dnes už neexistující kapela Black Milk a Nechci tě trápit. Tahle písnička nás doprovodila ke 12. hodině a 46. minutě. A budeme pokračovat dál, tentokrát opět nahlédneme do e-mailu. Napsal nám pár Petr, že by chtěl zahrát písničku ředitel autobusu od kapely The Tap Tap a ta je určená paní Věře Dosemil.

The Tap Tap a řidič autobusu, 12 hodina 51 minut. Tak akorát čas na ještě jedno přání, které nám opět dorazilo e-mailem, napsala si paní Hana z Chrastavy a poprosila o písničku Jen tak pro radost od Richarda Millera. Rozeznávám, tahle písnička je připravená, já se s ní s vámi rozloučím, protože na svůj výkon už je připravený Oscar Hess, jako každé pondělí touto dobou, a představí vám další osobnost Česka. Tentokrát to bude Kateřina Zeidhammerová. Paní doktorku jistě znáte i z našeho pořadu Vesele a zdravě. Filip Majsl vám s českým

0: Zlasem Liberec přeje krásné odpoledne a po 14. hodině opět naslyšenou.
1: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

čteš v ulicích, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisících.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ukončení regulace cen paliv se podle asociace petrolejářů naplno projeví až v dalších dnech. Zloději v Jablonci nad Nisou ukradli pamětní desku z parku generála Mrázka. Krajská vědecká knihovna v Liberci na 14 dní zavírá hlavní budovu. Převážně oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 20 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Foglová. Konec vládní regulace cen paliv zatím neměl podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika tak silný dopad, jak se očekávalo. Prodej pohonných hmot se ode dneška znovu řídí jen trhem. Regulace skončila o půlnoci po víc než 3 měsících. Stát během té doby určoval cenové stropy. Na naftu zároveň platilo snížení spotřební daně. Podle mluvčího České asociace petrolejářského průmyslu Václava Louly se právě zvýšení spotřební daně začíná v cenách nafty projevovat. Na celkové hodnocení dopadu ukončení regulací je ale podle něj příliš brzy.
2: To období, kdy se tam promítá daň, může být i několik dnů. Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby a jak si objednala další závoz ode dneška, který už je zvýší spotřební daň.
0: V parku generála Mrázka v Jablonci nad Nisou odcizili neznámí pachatelé bronzovou pamětní desku z pomníků bojovníkům za svobodu vlasti a obětem bezpráví. Její cena se pohybuje v řádu 10 000 korun. Pokračuje policejní mluvčí Ivana Baláková.
3: Pachatelé se budou zřejmě snažit desku zpeněžit ve výkupně barevných kovů. Proto by měli jejich provozovatelé zpozornět a takový pokus nám okamžitě nahlásit na linku 158.
0: Hlavní budova Krajské vědecké knihovny v Liberci je ode dneška na 2 týdny zavřená. Důvodem jsou každoroční opravy. Pracovníci tam budou například čistit koberce a sedačky. Ostatní pobočky zůstávají otevřené a podle ředitelky knihovny Dany Petrídesové je možné i objednávat knížky online do výdejního boxu. Výpůjční doba se automaticky prodlouží o dny, kdy je knihovna zavřená. V České republice ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký, úřad práce ale častěji žádosti odmítá. Letos v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, zatímco v loni to bylo přes 30 000, 6x víc. Úřad práce schvaluje i míň žádostí. Loni za první půlrok 20 000, letos jen polovinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje změnou financování. Začátkem roku navíc zkomplikovalo situaci rozpočtové provizorium.
1: Počasí.
0: Je a bude převážně oblačno, přechodně může být až zataženo. Přehánky dnes čekáme hlavně na Fýdlansku a i tam budou večer ubývat. Teploty jsou dnes mezi 17 a 20 stupni Celsia, fouká mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž je také mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli opravám je teď uzavřená silnice 3. třídy mezi Velenicemi a Svitavou na Českolipsku. Objížďka vede přes Lindavu a Brniště a omezení potrvá až do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, dobře dojďte tam, kam potřebujete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdhamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktor K.
2: Ano.
1: Tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: jsou. Pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Vesele a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, Původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec, to znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký to bylo?
2: Vybrala kytaru.
1: Kytaru.
2: A posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá. Akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo, takže já prostě...
1: Já nějak... taky ne.
2: No, ano. Nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako tu pracovní jako rozkročenost. Víte,
2: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
2: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mhm.
2: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný a hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý leta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede, a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pánbu zaplatí, aby ne. No a pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněných jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kde dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty. To znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný, já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý. Já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjektivistický, radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Teď to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako neotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
2: Aha.
3: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájela na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
2: Ano.
3: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
2: Jo.
3: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
2: Jasně.
3: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje, a byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
2: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
3: Ano.
2: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
3: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
2: Herci třeba?
3: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
2: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle, a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
3: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
2: Ano, básně, k tím se tak ještě dostaneme. Ano.
3: No, dobrá.
2: Snad.
3: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
2: Aha.
3: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
2: Ano.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajdhamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát a vy povídáte a povídáte a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, jak kdybyste ho četla a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme Čech, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl
2: jo.
1: Petr Čarek taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím
2: jo.
1: Vás.
2: Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu?
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu
1: hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinskoamerické rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo, přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit, protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls a to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču na TNT.
1: Jasně,
2: když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli.
1: To
2: a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu, že se s Péťou Čatkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano. Od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná, jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr jednu básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. To je takový a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Speciální osvětlení přechodu pro chodce v Liberci mohlo v budoucnu být i na dalších místech. Hrad Trosky v Českém ráji má opravené večerní osvětlení a i zítra bude většinou oblačno, místy se přidají přehánky, teploty stále do 20 stupňů. Hana Foglová přeje hezké odpoledne, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Na síti X to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat také seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně. Pokračuje ministr Juchelka.
3: Je to z toho důvodu, že v dlouhodobějším horizontu, čím jste starší, tím máte více i zdravotních komplikací, více nákladů na například sociální služby, na zdravotní služby, tak se samozřejmě rozšiřují ty věkové podmíněné valorizace o dvě další, to znamená od 80, 85, 90 až vlastně do 100 let.
2: Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Přechody přes tramvajové koleje v Liberci by v budoucnu mohly mít varovné LED osvětlení na chodníku. Aktuálně jsou taková světla na přechodu v Palachově ulici. Červeným blikáním chodce upozorňují na projíždějící tramvaje. Pokud se nové opatření osvědčí, chce ho vedení města instalovat i na další místa, třeba na dopravní terminál Fignerova, jak říká náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO.
4: Je to možnost, že tohle zavedeme i ve Fignerově ulici, tam, kde projíždí vlastně tramvajová trať pod terminálem, tak kdyby přijížděla 11 nebo 5, takže by to začalo blikat. Je to jedna z možností, který teď zvažujeme s dopravním podnikem v rámci výstavby terminálu.
2: Hrad Trosky v Českém ráji je v noci opět osvětlený. Novinkou jsou speciální světla, které minimalizují světelný smog a jeho dopady na životní prostředí. Vydávají teplé oranžové světlo. Kastelánka hradu Pavlína Suchomilová uvedla, že trosky budou nasvícené od července do září a během významných dnů vždy od pátku do neděle. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu ve výši 550 milionů euro, to je přes 13 miliard korun. Zdůvodňuje to porušením povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropské unii. AliExpress s rozhodnutím nesouhlasí a pokuta je podle něj nepřiměřená. Komise firmě zároveň nařídila přijmout nápravná opatření. Počasí. V noci bude většinou oblačno, výjimečně se slabými přehánkami. Místy se oblačnost může protrhávat až na polojasno a teploty poklesnou mezi 11 a 8 stupňů. Zítra ráno má být místy stále přechodně polojasno, jinak čekáme nadále převážně velkou oblačnost a zítra odpoledne místy přehánky. Teploty budou stejné jako dnes, tedy mezi 17 a 20 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je kvůli opravám uzavřená část Kubelíkovy ulice od křižovatky s Husickou ulicí po křižovatku s Ještěckou ulicí. Objížďka je v místě vyznačená.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: K zelenou vlnou skončily zprávy a v podobném duchu se ponese i začátek následující hodiny. Policie v Libereckém kraji rozšířila počet kamer na silnicích, nejvíc jich přibylo na Frýdlantsku, čili spousta nových důvodů uspívat se za volantem, ať na záznamu nevypadáte jako morousové. No a pak bude mít náš kolega Jaroslav Hoření. Nejprve nás v roli regionálního stopaře zavede do Mříčné, tam začíná příměstský tábor s westernovým zaměřením. Pak jako průvodce nás provede zámkem do v rámci zámeckého léta a kdo ví, možná se objeví i v dětské anketě. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Trocha romantiky od Lenky Filipové, Zamilovaná, ovšem teď se v Českém rozhlase Liberec vrátíme zpátky do reality a vyrážíme na silnice. Policie má lepší přehled o dopravní situaci v Libereckém kraji. Do kamerového systému přibylo 7 nových kamer a ve vysílání zdravím redaktora Jiřího Jelínka, který si k tématu připravil podrobnosti. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak kde jsou nové kamery nainstalované?
1: Tak zejména jde o oblast Frýdlantského výběžku, konkrétně jde o obce Bulovka, Višňová, Dětřichov a Hejnice. Nové kamerové body nově míří také na silniční tahy ve Stružnici na Českolipsku, v Lomnici nad Popelkou na Semilsku a také v místní části Jablonce nad Nisou v Rkoslavice. Systém se rozšiřoval poslední 2 roky a v tuhle chvíli už by měl být plně funkční. Celkem na provoz na silnicích v Libereckém kraji schlíží 27 kamer rozprostřených po celém kraji.
0: No a k čemu jsou kamery určené?
1: Policejní mluvčí Vojtěch Hrobovský k tomu říká, že se očekává zvýšení efektivity bezpečnostních složek, zlepšení jejich schopnosti reagovat na bezpečnostní situace a také snížení počtu trestných činů páchaných právě motorovými vozidly. Kamery umí mimo jiné číst registrační značky, takže se dají využít třeba i při pátrání po ukradených nebo jinak zájmových vozidlech. I proto jsou ty nové kamery zejména ve Frýdlantském výběžku na výpadovkách do Polska. Nezřídka totiž zloději aut v Německu využívají Českou republiku, potažmo Liberecký kraj jako tranzitní oblast při cestách právě do Polska.
0: A kolik to rozšíření kamerového systému stálo?
1: Byly to víc než 2 miliony 300 tisíc korun. Významnou měrou víc než 2 miliony na jejich pořízení přispěl Liberecký kraj. Ten zároveň každoročně přispívá i na provoz zařízení. Jde o částky v řádu 100 tisíců korun. Moderní, nebo řekněme chytrý kamerový systém policie v Libereckém kraji spustila v roce 2021. No a stalo se tak na základě dlouhodobé analýzy z roku 2018, podle které se vybrala ta nejvhodnější místa. Šlo tedy hlavně o ty příhraniční oblasti a důležité tahy dál ve vnitrozemí. No jak už jsem naznačil, podobný klíč policie použila při tom aktuálním rozšíření systému.
0: O rozšíření policejního kamerového systému v Libereckém kraji jsme mluvili s redaktorem Jiřím Jelínkem. Moc krát děkujeme, Jiří. Naslyšenou.
1: Krásný den.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Při 20. červencovém odpoledni posloucháte Český rozhlas Liberec. Prázdniny už jsou v podstatě ve druhé čtvrtině. O prázdninách se kromě jiného konají také letní tábory. No a v Mříčné na Semilsku se už 10 let nachází jediné westernové městečko na severu Čech a už čtvrtým rokem tam pořádají westernové příměstské tábory. Atmosféra divokého západu přilákala i regionálního stopaře Jaroslava Hořeního s mikrofonem pro Klatě Nízko. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já myslím, že by tahle atmosféra přilákala každého. Je tady sídlo šerifa, je tady banka, je tady salon, je tady samozřejmě kostel, je tady povoz, je tady týpí. A také je tu spousta dětí, téměř 40 dětí se účastní toho prvního táborového turnusu na téma Divoký západ, který začíná právě dneska. Já tady mám takový ty dva hlavní hrdiny celých těch táborů, Tomáše Pokstefla a Štěpána Pokstefla. Štěpán jako India.
3: Dobrý den.
2: A Tomáš voják?
4: Ano, přece tak.
2: Tak jaké téma vlastně to Divoký západ zahrnuje?
4: Tak konkrétně toho dnešního turnusu, tak máme dobývání Divokého západu, takže vlastně to osidlování, kdy vlastně Běloši a osadníci tak právě přijížděli z Evropy právě do Ameriky a objevovali nový kontinent, tak právě si na tyto osadníky hrajou děti a také objevují novou půdu a snaží se tam postavit svoje město.
2: A za týden druhý turnus, doktorka Quinová.
3: Přesně tak, je to na motivy doktorky Quinové, no a budou řešit velikánskou záhadu, protože ve městě se zkazí voda.
2: My se vrátíme zase k tomu prvnímu turnusu. Právě teď probíhá vlastně asi jedna z prvních venkovních her.
4: Ano. Konkrétně druhá, protože vlastně dopoledne tak poznávali právě úplně to nové objevené území a teďka o něj v podstatě bojujou, aby potom následně mohli stavět svoje vlastní město.
2: Dva týdny se nám teďka tady na té krásné louce, musím připomenout, že prostě to městečko se nachází ve velice krásné krajině pod Krkonoší, krásné louky, jsou tady dokonce i koně, tak dva týdny se nám tady teďka dohadují, třetí tady jakoby nečinně nás právě teďka sleduje.
4: Ano, nebo takhle, správně by měli sledovat hru a plánovat si svoji taktiku, protože za chvilku půjdou právě i oni na řadu a v podstatě ty dva týmy tak se snaží bojovat o to svoje území, ale tady zrovna vidíme, že pravidla jsou náročná, takže se vedoucí jim to snaží vysvětlit ještě jednou a lépe.
2: Pánové, jak se vůbec zrodilo westernové městečko tady Mříčné?
3: No, westernové městečko, ve westernovém městečku my tady jsme vlastně jako vyrůstali, protože my jsme už měli první uchalupy. No a samozřejmě my od ranního nějakého takového věku jsme sledovali ty májovky. No a postupem času jsme si takové malé městečko postavili, takové kulisy, uchalupy. No ale už to bylo samozřejmě trošku větší, tak jsme si to postavili trošku dál u rybníka, no a už rozrůstáme a za chvilku tady bude veliké město.
2: No už vlastně jsou tady 1, 2, 3, 4 budovy, kostel nejnovější, plány další?
4: Tak zprvu chceme se zaměřit hlavně na interiéry, vnitřky budov, protože v podstatě teďka máme základ. Myslím si, že zvenčí to vypadá velmi hezky, ale ještě ty domečky jednotlivé tak musíme pořádně zabydlet, aby se nám v nich žilo mnohem lépe než teď.
2: No a samozřejmě, že kromě táboru tady pořádáte i další akce a tuším, že už za měsíc tady bude velká akce.
3: Přesně tak, to bude festival Divokého západu 22. srpna, no a čeká nás přehlídka kapel, budou tady 6 kapel, jestli se nemýlím, budou tady místní, ale i z Mladý Boleslavy, no a potom pro děti máme tady připravený dobový program, ukázku westernových dovedností, divadlo a potom večer ohnivá show.
2: To bude určitě velké, ale velké to je samozřejmě i teď tady na příměstském táboře ve westernovém městečku Mříčné. Já pány propustím, aby se mohli zase věnovat dětem a vás zvu, přijďte se sem někdy podívat.
1: Ať padouch či hrdina, vždyť jsme jedna rodina. To platí i pro Český rozhlas Liberec, včetně našeho regionálního stopaře Jaroslava Hořeního, se kterým se uslyšíme ještě zhruba za hodinu a půl, je to tak?
2: Je to tak a bude to se žrouty.
1: Moc se těšíme. Zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Je 8 minut po půl třetí, vyladíte odpolední pohodu s Českým rozhlasem Liberec a my vám po loňském velkém úspěchu i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky, k tomu každé dopoledne soutěžíme, tedy vy soutěžíte s naším kolegou Pavlem Kudrnou o úžasné ceny. No a průvodce letošního zámeckého léta teď dostává slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valštejnů.
5: Hraběcí rod Valštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
3: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
4: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem Na dlani jsme připravili historii rodu Valštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
3: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
4: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
3: A vcházíme do Valštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
4: Přesně tak, jsme ve Valštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitele, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
3: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístků v jedné půlce a v druhé půlce?
4: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doxy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec, pěkně v pohodě, Tomáš Klus. Já osobně bych řekl, že to letošní léto ani tak nekluše, jako spíš pádí tryskem, už máme za sebou vlastně měsíc. Ovšem nejenom v létě můžeme za odpočinkem a relaxem zajet do lázní a dětí se na ně proto teď v čase dovolených zeptala i redaktorka Petra Beránková.
1: Co jsou to lázně?
2: My tam jezdíme se školkou, to je tak. Taková odpočinková zóna.
3: Moje babička tam byla na operaci. Tam jezdí babičky, aby byly zdravé.
1: Kde jsou třeba v České republice nějaké lázně?
2: V Pardubicích.
3: V Pardubicích.
1: A jak to v lázních vypadá?
2: Že podlaha je taková čtverčková.
3: Jsou tam bazény a výživky.
1: Co tam ještě je?
2: Masáže. Je to tam hezký, úplně to je tam zbarvený.
1: Proč si myslíte, že lidé jezdí a chodí do lázní?
2: Aby byly zdraví. A až by asi mohli třeba i vykoupat. Aby pomohly ty čárky na rukách je trochu uzdravit. Aby si tam odpočinuli a aby jim tam a aby byli jako na dovolený.
1: Co to znamená v lázních procedura?
2: Že to tam je zbarvený a ještě tam lidi plavou na odpočinek.
1: A co jsou masáže?
2: Že nás někdo masíruje a hladí.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smirny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Vláda podpořila zákaz používání mobilů ve školách. Na náplavce ukrajského úřadu v Liberci vznikne ještě jedna rampa pro pěší. V Ralsku začalo zkoušení nových sirén. A zítra se počasí ještě nezlepší. Čekáme nadále většinou oblačno a teploty do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Hopfoglová přeje hezké odpoledne. Vláda podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zákaz se má od roku 2027 týkat dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Zákon podle ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagy zohledňuje i výjimky.
4: Nezapomněli jsme v tom návrhu samozřejmě na to, že jsou děti, které potřebují ten mobilní telefon, protože mají nějaký zdravotní problém a potřebují a mají tam třeba aplikaci, která je k tomu potřeba. Zákon umožňuje toto použití, stejně tak zákon nebrání využívání moderních technologií ve výuce.
3: Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákaz zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Na náplavce před krajským úřadem v Liberci přibude ještě jedna rampa pro pěší, vozíčkáře nebo rodiny z kočárky. Zatím je hotové jedno rameno od vjezdu na parkoviště pro zaměstnance úřadu po nový most u hlavního vstupu do budovy. Druhé rameno rampy má navazovat na nový park, který na levém břehu Nisy buduje město Liberec. Doplňuje hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj.
5: Začne u toho nového mostu před krajským úřadem, tam pak bude zakončena přechodem pro chodce, po kterém lidé volají, protože tam vlastně byl někde v místě té bývalé lávky a navážeme vlastně na tu investici města Liberce, takže ty stavby se propojí a já věřím, že to stihneme všechno v jednom termínu, tak aby to obtěžování stavebními pracemi bylo co nejmenší.
3: V bývalém vojenském prostoru Ralsko začala týdenní zkouška sirén. Pracovníci Institutu ochrany obyvatelstva České republiky zkouší nová zařízení, která varují občany při mimořádných událostech. Pokud bude pro přenos zvuku vhodné počasí, uslyší obyvatelé opakované hlasové pokyny a zvuky sirén. Testování výstražného systému skončí v pátek. Hasiči, návštěvníky a obyvatele přilehlého okolí upozorňují, že uslyší výstražné zvuky, neměli by na ně ale reagovat. Velká Británie má nového premiéra, jejím bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Britský král Karel III. Ho už pověřil sestavením vlády. Očekává se, že Andy Burnham jmenuje svůj kabinet odpoledne. Zasedání nové vlády je naplánované na zítra. Andy Burnham se minulý týden stal novým šéfem laboristické strany a je už sedmým britským premiérem za 10 let.
2: Počasí.
3: V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů a bude převážně oblačno. Slabé přehánky se objeví jen výjimečně a místy se oblačnost protrhá na polojasno. Zítřejší ráno tak může místy být polojasné, přes den ale čekáme nadále převážně velkou oblačnost a odpoledne místy přehánky naměříme od 17 do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Pozor, dejte v Liberci, v Košické ulici se u Babylonu na křižovatce u vjezdu do parkovacího domu srazilo osobní auto s nákladním. Místem se s opatrností projet dá, pokud ale můžete, jeďte jinudy, je tam poměrně velký provoz. A opatrně jeďte i v Dobranově na křižovatce se silnicí na Písečnou, tam osobní auto narazilo do stromu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Venku máme docela chladno, to celkem nahrává tomu, abychom se podívali na sjezdovky. V Jizershorském Bedřichově se stále jedná o tom, jestli a za jakých podmínek bude v provozu tamní ski areál. Jeden z většinových vlastníků, společnost Niseko, už má všechny potřebné pozemky a vleky. A tomu přidá podrobnosti už za malou chvíli Johana Tománková. Pak budeme vzpomínat na Jiřího Grossmana, který by dnes oslavil 85. narozeniny. A s otázkou, co je nového, zamíříme do Svijan. Filip Majsl přeje hezký poslech.

0: 15 hodin 11 minut společnost vám dělá Český rozhlas Liberec. Ski areál v Jizerskohorském Bedřichově by letos mohl po roční pauze opět fungovat. Jeden z hlavních investorů, společnost Niseko, už vlastní všechny potřebné pozemky a vybavení. Chybí ještě dohoda s obcí a detaily zjišťovala redaktorka Johana Tománková, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Společnost Niseko teď získala vleky a další technologii od bývalého majitele a provozovatele společnosti Skibižu. A podle jednatele Niseka Adama Kuchaře chybí už jen dohoda s obcí. Na konci jara se měli všichni investoři, včetně obce, domluvit na směně pozemků. Obec má dostat do majetku všechny pozemky ve ski areálu a bude ho pronajímat ostatním investorům za symbolickou částku. Podle starosty Petra Holuba ze starostů pro Liberecký kraj je to jediná možnost, jak se zdové lyžování v obci udržet. Na oplátku měla obec společnosti Niseko věnovat stavební pozemek u vodojemu. K tomu ale podle jednatele Niseka Adama Kuchaře zatím nedošlo.
2: Jsme připraveni na to sezónu provozovat. Jediný, co nám chybí, tak je dohoda s obcí, přestože na té veřejné schůzi bylo deklarováno, že dohoda bude a že někam směrujeme, tak se to zase malinko otáčí a od té dohody se spíš vzdalujeme.
1: Starosta Bedřichova Petr Holub ze starostů pro Liberecký kraj se k tomu vyjádřit nechtěl. Podle dokumentů z posledního jednání zastupitelstva by mohli směnu pozemků zastupitelé projednávat na dalším zasedání ještě teď o prázdninách. Oficiálně zatím ale vyhlášené není.
0: Takže jestli bude ski areál letos v provozu, záleží na tom, jestli se všechny strany mezi sebou stihnou do podzimu domluvit. Je to tak?
1: Ano, je. Vloni to právě všichni majitelé pozemků nestihli a ve ski areálu se nelyžovalo. Tehdy ale společnost Niseko navíc nedisponovala vleky. Teď ostatní investoři, včetně Niseka, vytvářejí provozní společnost, která bude veškerý provoz ve ski areálu zaštitovat. Pak už by mělo jít o formální převod pozemků.
0: Jaké výhody získá společnost Niseko, když převede všechny pozemky a vleky na obec?
1: Já jsem se toho už trochu dotkla na začátku. Měla by za ně získat stavební pozemek v dolní části obce. Pozemky ve ski areálu jsou nestavební. Někteří obyvatelé se obávali, že to bylo celou dobu jejím záměrem. Niseko ale přitom na veřejném setkání obyvatelům předložila projekt na modernizaci ski areálu, který by se stal moderním celoročním sportovním střediskem. A navíc od začátku sporu Niseko tvrdí, že má zájem lyžování v obci udržet.
0: Říká naše kolegyně Johana Tománková. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá dospívala Haleluja neboli Desatero. Program Českého rozhlasu Liberec pokračuje dál i 7 minut před 15:30. Besídka zvláštní školy, návštěva cirkusu anebo maturitní večírek. To jsou 3 z desítek povídek, které společně napsali Jiří Grossman a Miroslav Šimek. A první jmenovaný Jiří Grossman by dnes oslavil 85. narozeniny. Zemřel ale předčasně v pouhých 30 letech v roce 1971. Přesto za sebou zanechal mimořádné dílo humoristické i textařské.
1: Jako kotě si přijíst a víčka mír zavřená.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikorum pálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše. Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
6: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Katapult, já nesnídám sám, vy rozhodně nesvačíte sami, svačíte ve společnosti Českého rozhlasu Liberec, máme 15 hodin a 40 minut a před námi už tradiční pořad Co je nového. V rámci léta vám nabízíme různé typy na výlet, na kulturně společenské akce a tak dále a tak dále. A dnes s otázkou Co je nového míříme do Svian. A na telefonu je s námi manažer hotelu a zámku Sviany Libor Stejskal. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den ze Zámecké zahrady.
0: Přímo na Zámecké zahradě teď postáváte a užíváte si to, řekněme, roztodivné léto.
1: U nás léto roztodivné není, tady je hezky, takže přijďte rovnou.
0: Takže předpokládám, že se ani to rozkolísané léto nepodepsalo na průběhu letní sezóny.
1: Letní sezóna u nás, bych řekl, je dost tradiční jako každý rok, to znamená, my kdy od března máme otevřený zámek, tak teďka ten nárůst návštěvníků je znát, protože začaly prázdniny, začalo léto a musím říct, že nemá vliv ani právě to kolísavé počasí, protože často, i když je ošklivě, tak vyhledávají vnitřní aktivity, což my tady nabízíme, takže my jsme spokojení.
0: No, vy jste očividně hrdý na to, že jste ve Svianech, já se vám ani nedivím a předpokládám, že máte naprosto dokonalý přehled o tom, kam v okolí Svian vyrazit na nějaký zajímavý výlet.
1: Ano, tak samozřejmě ještě než se dostanu k těm výletům, tak bych pozval rád lidi k nám na zámek, protože máme nekomentované prohlídky, ale zároveň každou neděli i komentované, takže to je takový ten první nejkratší výlet. Vedle toho nabízíme ještě další aktivity přímo u nás na zámku, jako jsou zámecké a putovní hry, což jsou taky takové oblíbené aktivity pro návštěvníky, nebo prohlídka pivovaru. No ale co se týče těch výletů, na které se ptáte, tak samozřejmě Sviany se považují jako brána do českého ráje, takže odsud často návštěvníci vyráží právě jak pěšmo, tak často i cykloturisticky na výlety. Možná zajímavost je, že Sviany jsou na trase, na dálkové cyklotrase Greenway jezera, takže zde volí velmi oblíbenou zastávku na dobré jídlo, dobré pití, takže i na tohleto sem lidi lákáme a chválí si to.
0: No a ve Svianech se také tradičně konají nejrůznější akce. Jestli pak ten teď máte v nabídce něco, co by nás nalákalo?
1: Máme za sebou zámecké slavnosti, ale o tom už hovořit nebudu. Každopádně 1.8. nás čeká zámecká noc, což je taková jako hradozámecká noc, kterou si pořádáme sami, takže od 7 do 10 hodin večer budou na zámku probíhat komentované prohlídky a každá z nich bude zakončena varhanním koncertem, krátkým přímo v zámecké kapli. No a 5 dní na to k nám na zámek, na nádvoří zámku přijede opět kapela Dimitri, která tady byla minulý rok a byl to velmi, velmi oblíbený koncert, který navštívilo bezmála 1000 lidí, takže přijedou opět 5.8. s před kapelou Anarchia, začátek akce v 18 hodin a konec, až dojde pivo. No a potom nás čeká, ale to je zářivá akce, ale je to asi ta jedna z největších a to jsou svatováclavské slavnosti, které již 10. rokem tady pořádáme a u příležitosti, který se uvaří vždycky ten svianský pivní speciál Dux, který je k dispozici pouze v tomto období na svatého Václava.
0: No ale to jsou velmi výživné pozvánky. Vy už jste v úvodu mluvil o tom, že takhle na léto k vám proudí lidé. Jak jste na tom s ubytováním?
1: Tak ubytování, jako musím říct, že na léto, kdyby někdo hledal volné kapacity, tak na víkend se k nám už bohužel, nebo bohuž dík pro nás nedostane. Stále tam máme nějaké volné kapacity v srpnu ve všední dny, ale dlouhodobě máme hotel hezky zaplněn a doufejme, že tenhle trend bude i nadále pokračovat.
0: No a my vám samozřejmě přejeme, ať se vám daří. Já vám moc krát děkuji za váš čas, přeju vám krásné léto a budu se těšit zase příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec na slyšenou.
1: Já vám děkuji, nashledanou.
0: Naším hostem na telefonu v pořadu Co je nového byl manažer hotelu a zámku Sviany Libor Stejskal.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 15 hodin 50 minut posloucháte Český rozhlas Liberec. Snaha zabavit děti má různé podoby. Ondřej Musil z Liberce na to šel přes novou karetní hru. Jeho žrouti měli takový úspěch, že se rozhodl hru dostat na pulty obchodů, což se ukázalo jako nelehká cesta trvající 7 let. Za žrouty a Ondřejem Musilem se vydal regionální stopař Jaroslav Hoření. Opět krásné odpoledne.
2: Hezké odpoledne, tentokrát z parku ve Vratislavicích, kde jsem se sešel se žrouty a Ondřejem Musilem. Jak se vlastně zrodí nová karetní hra? Co k tomu vede?
3: Dobrý den, no člověk musí být vlastně už od malička hravej a když chce vytvořit nějakou hru potom v dospělosti, tak si to musí uchovat. A řekl bych, že to je to hlavní, no.
2: Já jsem si prohlížel ty karty, moc se mi líbí, moc mě baví ty obrázky, jsou tam i ty žrouti jako takový moc pěkně zpodobnění, až bych řekl tak trošku škodolibí panduláci a škodolibost je tak trošku jako promítnutá do celé té hry.
3: Je to pravda, ta hra je v podstatě jednoduchá karetní hra, kterou pochopí za 4 minuty i malí děti, ale tím, že opravdu je to velmi škodolibá hra, kde si kradete vzájemně jídlo mezi hráčema a ty žrouti jsou vůbec takový potvory, který dokážou ukrást ledas jaký jídlo, tak je to i ta škodolibost v tom jako samozřejmě obsažená je a možná i to na tom baví hodně i ty dospěláky. No.
2: Když to mám velice stručně, tak je vlastně, abych měl naschromáždit co nejvíc jídla, což je co nejvíc bodů a přitom vlastně ještě pokud možno nakrást něco u sousedů.
3: Určitě. Vy vlastně si zakládáte vlastní hromádky jídel a zároveň i to jídlo kradete těm soupeřům a snažíte se zase ochránit to svoje jídlo, aby vám ho neukradli ostatní. A na konci té hry v podstatě si všichni sečtou ty body a vyhrává ten, kdo jich má nejvíc. Takže takhle vlastně jednoduchý to je.
2: Když už jsme u toho, jak se krade. Hodně se krade na obchodním trhu a to hlavně pak z východu, kde vlastně kopírují to, co se tady v Evropě i v České republice udělá a pak si to tam dělají sami a prodávají to za velice směšné ceny. A vlastně něco podobného položilo vydavatelství, kde jste se snažil už předtím hru vydat.
3: Je to pravda, já jsem vlastně byl domluven na vydání žroutů u vydavatelství 4 Kafky, kteří dováželi sem i vlastně originální krásný japonský hry, ale bohužel se stalo asi tak zhruba 14 dní před výrobou, že museli zavřít krám kvůli tomu, že začalo Temu prodávat padělaný tyhle z ty hry originálky, vlastně falzifikáty těch originálek za úplně jako

0: downhillové ceny, takže tím, tomu nemohli konkurovat a rozhodli se radši zabalit krám a já jsem prostě musel ty žrouty v podstatě schovat do šuplíku zase na nějakou dobu.
1: Ale teď nastal ten čas, kdy byla ta správná chvíle vytáhnout a vlastně pustit je konečně do světa.
0: Určitě, já jsem strašně vděčný vydavatelství a vlastně výrobce karet, hrací karty 1884 z Olomouce původně, teď se přesídlili do Litomyšle, tak vlastně když jsem jim nabízel ty žrouty, tak oni řekli, no tak to se nám strašně líbí, to okamžitě jdeme vydat, zafinancujeme výrobu, budujeme distribuci a všechno. A já jsem z toho byl opravdu nadšený a vlastně se to povedlo v obrovském nákladu na prvotinu 2000 kusů a já teďka dělám všechno pro to, aby se o tom lidi dozvěděli, aby si to užili, aby si to zahráli.
1: A já už se těším, až si žrouty zahraju. Je to hra, která má více než 200 karet a je pro 2 až 8 hráčů, takže jako krásná věc na počasí, když se takhle zkazí, třeba jako dnes se to tak různě honí, tak si zahrajte žrouty.
2: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Policie pátrá po 29-letém muže Stanvaldu. Zprovoznění nízky areálu v Bedřichově brání další spory mezi vlastníky. Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce a i zítra bude většinou oblačno, místy se přidají přehánky, teploty stále do 20 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Policisté pátrají po Adamovi Trojákovi Stanvaldu. 29-letého muže rodina naposledy viděla v neděli večer v místě bydliště v ulici Údolí Kamenice. Policisté na základě šetření vyhodnotili, že by si mohl chtít sáhnout na život. Adam Troják je 180 cm vysoký, štíhlé postavy, má krátké hnědé vlasy česené na podku, hnědé oči a hnědé prořídlé vousy. Mezi jeho oblíbená místa patří Harachov a okolí. Policie přijme jakékoliv informace o pohřešovaném muži na lince 158. V Bedřichově by se po roční pauze mohly otevřít tamní sjezdovky. Společnost Niseko, která vlastní část areálu, nově disponuje také vlaky. Zprovoznění střediska už brání jen dohoda s obcí, podle které by obec měla dostat do majetku všechny pozemky a ski areál vlastníkům pronajímat za symbolickou cenu. Na oplátku má Niseko dostat směnou stavební pozemek pod vodojemem. K dohodě zatím ještě nedošlo, jak říká jednatel Niseka Adam Kuchař.
2: Jsme připraveni na to sezónu provozovat. Jediné, co nám chybí, tak je dohoda s obcí, přestože na té veřejné schůzi bylo deklarováno, že dohoda bude a že někam směrujeme, tak se to zase malinko otáčí a od té dohody se spíš vzdalujeme.
1: Starosta Bedřichova Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj se Českému rozhlasu vyjádřit nechtěl. Směnu pozemků by mělo ještě v létě projednávat zastupitelstvo. Přechody přes tramvajové koleje v Liberci by v budoucnu mohly mít varovné LED osvětlení na chodníku. Aktuálně jsou taková světla na přechodu v Palachově ulici. Červeným blikáním chodce upozorňují na projíždějící tramvaje. Pokud se nové opatření osvědčí, chce ho vedení města instalovat i na další místa, třeba v dopravním terminálu Fignerova, jak říká náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: Je to možnost, že tohle zavedeme i ve Fignerově ulici, tam, kde projíždí vlastně tramvajová trať pod terminálem, tak kdyby přijížděla 11 nebo 5, takže by to začalo blikat. Je to jedna z možností, který teď zvažujeme s dopravním podnikem v rámci výstavby terminálu.
1: Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohl každých 5 let zvýšit důchod o 500 korun, počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Na síti X o tom informoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Od roku 2028 si mají polepšit i pracující seniori. Za práci po dosažení důchodového věku by se jim měl důchod automaticky zvýšit.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno, výjimečně se slabými přehánkami, místy se oblačnost může protrhávat až na polojasno a teploty poklesnou mezi 11 a 8 stupňů. Zítra ráno může být místy přechodně i polojasno, jinak čekáme nadále převážně velkou oblačnost a odpoledne místy přehánky. Teploty zítra budou stejné jako ty dnešní, tedy mezi 17 a 20 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je uzavřená část Jungmanovy ulice od Kulového objezdu až ke kostelu. Objížďka je vyznačená.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Předklání se před mikrofonem, natahuje se po sluchácích a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
5: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
4: Dneska máme Deadly Zátek, už jsi měl?
5: To je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
4: Jak to?
5: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, teď by se mi mohlo něco stát.
4: Co třeba?
5: Tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním mohl zadusit.
4: A vidíš to, ne? Tak hodně zdraví.
0: Humoriáda.

0: Začněme bez dýzátek. S tuškou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit.
1: Já jsem, ještě chtěl říct jako k tomu lízátku a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten čelský šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, třeba, protože budu říkat, moment, musíte mě nechat dolízat.
0: Tak jo. Teď tě nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karola Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatele televizních novin. Hned moje druhé či tretie vysielanie mohlo znamenať môj absolútny koniec v televízii, pretože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Nestačilo sa pozrieť na tú správu, ja som dokázal povedať na spameť. Takže tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral a končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameraman spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Ježišmarja, vtedy som si uvedal. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prešlo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Muljakov, do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Muljakov a tam mě posedla pícha a já jsem místo specialista na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocený, téměř krví, a Martě Skarantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem říkal? Ona říká, no, slyšela. Prosím tě, buď klidný, no, to je sovětský specialista, obsáhne tu zeměkouli celou kolem dokola.
0: A jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě? Úplně sestavené ze slabik, které nejsou české, nebo tak
1: no,
0: české
1: tak za sebou. Jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu
0: ty
1: si to.
0: Kyseliny a takové ty
1: no,
0: léky.
1: No ježišmarja, no.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou na to,
1: no, samozřejmě
0: to strašně dlouhý.
1: No ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady
0: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: no, tak
0: to?
1: Tak já nemám čas si to... Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle, to ještě je další věc.
0: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které se musel dlouho, dlouho přenášet, než toho vyslovil správně?
1: Tak asi jsem někde se zarazil to, ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, že bych šel domů a říkal, zejď tam přijdu a natočíme to znovu. To se by teda zaplať pámu stalo.
0: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
1: Tak mohu říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
0: Myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Ptáčník je naším dnešním hostem, vybral Karla Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování. Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinmaze ve scénce nazvané Nečti miláčku, pořad na veselné vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 01 04, humor mezera a nebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
4: Co tě znám?

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Patrik Rozenal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karel Polák a nebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
4: Dobrý den. Miroslav Karvine, dobrý den, pane Ptáčníku. Dobrý den i vám, Patriku. A
3: děkuju.
4: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
3: Píšu mu, bol, tak děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
3: Kdo další?
2: Dobrý den.
5: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
5: Tak tady je v radio, to je kůsek od Strážnice, pan Junák má tady chatu.
3: Ano.
5: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
3: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
5: Bude to krátké. Panu Zápotockému se říkalo Tonda Práca. A když se Veselý otevíral nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
3: Ano.
5: A nějak v tom chumlu lidí se ztratil. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě Spartu chlapu, jak si dává do nosu. Děkuju.
3: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
3: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste se vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů, dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
6: Manfred Kokot. Tak co říká tohleto jméno bývalého německého sprintera?
7: Já se to nezbavím. Mě se každý na to pýtá a už se pomalý aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovorit. To bylo tak, že tento Manfred to byl atlet Německé demokratické republiky, běhal stovku za 10-1 už vtedy, byl majster Evropy v sprintě na 100 metrov a volá se Manfred Kokot, čo v Německu nič neznamená. U nás to má troška jiný význam, u vás možná ne až taký, ale u nás taky.
6: Ale my tomu rozumíme.
7: Ještě extrémnější. No a bylo to v čase, keď na olympijském štadióne v Berlíně pokryli tartanovou dráhu, vyrobili a na počest tartanu byl velký meeting atletický, který jsme vysílali, já jsem to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Boli tam nejakí Američania, Rusi, Francúzi, Nemci, samozrejme, medzi nimi tento Manfred, štvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprinteri Dukly Praha v tom čase. A ja tam vidím to Manfreda, tak som si povedal, no toto ja predsa nemôžem nechať len tak, to ja musím nejako využiť. Ešte som nevedel jak, ale niečo reku, musím na to povedať. No tak som povedal prvá a štvrtá dráha, teda Manfreda, bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverene zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverene zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská režia. Soudruhu, to si nemoh říct nějak jinak. A já mu říkám, a to nemůžeme odvysílat, já mu říkám, tak jak jsem to mal preložit do češtiny? A jsem aj povedal teda jak. A on je, prosím tebe, no. Takže čo jsem mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tím robit? No, Prosto, já jsem mal takovou hlášku ještě peknou, jednu, vzpomínám si, Liana Drahová, to byla naša reprezentantka v krasokorčulovaní a získala stříbornou medailu v Sarajeve na Evropě, či na světě, už nevím, a jazdila exibíciu záverečnou jako medailistka, no mala velmi krásné nohy a vrtila piruetu. A právě kamera začala snímat tak špičky korčulí, bruslí, jak ten rad tak striekal od nich a postupně šla cez členky, lítka, kolena, až na stěhna a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, přišlo mi na úm taká jedna myšlenka, kterou jsem někde čítal, jsem to je povedal, že ty najkrajšie nohy sa někde končia. A zas došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobně. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozřejmě, ale nie všetci. Humoriáda.
8: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
9: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavena klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
8: připravení
9: a byli jsme už zasvícení, jo, protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit tě, musel si dát bílou a připravený buď tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdybys nereagoval dostatečně, tak bys byl blbej.
8: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
9: No. Ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
8: To je
9: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jako máme klimatizaci.
8: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte. Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Pušte mi pušku, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho!
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: Ani rozuřeného divočáka?
6: Ne.
5: Ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak lady promihne, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně: o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné. Ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací? Potkal
2: ne, se? Prosím tě, vůbec ne, ale...
1: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu. Síla zvěř.
2: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšená, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo, a objeví se chlap tam nějakým, říká: prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká: jo, jo, jistě, samozřejmě, přejdou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká: já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá: no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
0: Humoriáda.
1: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo ta příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
2: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctila, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru, nebo ano. o téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já některak jako, jenom jsem tomu nějak nepropad, no, a já nevím, jestli...
1: Jedna z největších organizací vůbec.
2: No já vím, no, ale...
1: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
2: Fakt, jo, tak to nevím.
1: Jenom... To taky neděláš.
2: Ne. A pak ještě taky, jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky, jo.
1: Jo, jo, jo.
2: To je takový militantní.
1: No, jakou bys ale do lesa chtěl?
2: No, proto...
1: Ty ti vyoračují.
2: No ne, tak já jim to... musí mít mimikry nějaký.
1: Jo. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoli s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z Jihočeského divadla. A nebo nabízím, já proti dlouho tu podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
2: No výborně.
1: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Kysel a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní které ukázce. Vybíráte je v SMS-kách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika, tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu, slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme, jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako, jak jste takhle oba elegantní.
4: Necháváš si šít obleky, já jo.
2: No tak já už dávno ne.
4: Tak jsme vám odpověděl.
2: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
4: Ještě jeden, jo.
2: Jako, myslíš, do rakve, jo.
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
4: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
3: Hlasuju i pro audioknihu, mějte se.
2: Dobře, taky se mějte krásně, nashledanou.
1: Děkujeme, kdo další vybírá, vítejte u nás.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
2: My taky.
5: A přáličky, anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si Bekoviny, Beka,
1: ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
2: Pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Vlka, my vás oba zdravím.
2: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře,
2: díky.
1: Děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že je rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí, a když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem, Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to Steinmarem. To byly prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili. Tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dětkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajsvágnem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase Šláfvágnem a tam si dělali konexe a známosti. No ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozptýlování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlasa jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřat a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gazšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a to. A oni o něm věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim tam bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekl a odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobil jim rohlíky a přijde průvodčí, říká, co tady ty kuřata dělají? Pane průvodčí, žerou a serou. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromný klap.
1: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
2: Jako, že bych dostal za něco? Nějaký zvíře?
1: Kuřata, živé sele,
2: ne, tak to
1: krávu.
2: To jsem nedostal, kozla. To jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, co bych, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší, no a teďka jsem tak starý, jak jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
1: Takže nebude pes?
2: Nebude pes, ne.
1: Ne.
2: No já se zaštěkám sám.
1: Až budeš něco chtít.
2: Tak.
1: Aby někdo přišel.
2: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
1: Jaký bys chtěl být?
2: No já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. A to bych se musel převtělit.
1: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl být, sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
2: No teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
1: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
2: Ona teďka už nemá pejska, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a svěřují je a ona s neuvěřitelnou péči se jim věnuje a opravdu těm snese modrý z nebe.
1: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?
2: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchal. To jedině,
1: ale to si se bál, jinak ano. Nevím. Ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil ne. Papouška, nebo něco takového.
2: Ne.
1: Nebo ne, to zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
2: Ne, to ne.
1: Ne, nikdy.
2: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
1: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a proti Lubu Skořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se s námi můžete spojit, telefonní číslo 731 800 900, vybíráte mezi Bekem a Skořepovou s Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové, tady Petr ze Zdolnek. No, to je s váma děsná prača, já se směju nejenom tím stěnkám a lívám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, varianta B.
2: Děkujeme moc. A zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den. Vojkovi.
4: Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Beka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod. Moc děkuju za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den.

0: profesoru přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezd, nebo aby mě odstřelili, víš. No, já jsem tam dělal tu slavnou padesátku, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tý jsem se zastavil, ty pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky, to jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě Ruse spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafu, a kdyko má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam dělal Šikanédra, Jarda spal Chytuzího, pak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Metříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jak se to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně, víš. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval, vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, báč, tam děláš jako to, pal, když jsou tady ženská, pal, dám tak nějakou vyhostovaná, tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a pali jsme, Jardo ještě furt, on pal, porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepa dělal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Arsepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš, a ten Arsepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Humoriáda. Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník. Děkuju moc.
2: Já moc děkuju za pozvání a moc děkuju všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když práskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu. Radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Kompetenční žaloba prezidenta Pavla by měla být podle vlády zamítnuta. V Lomnici nad Popelkou opravují dvě ulice. Krajská vědecká knihovna v Liberci zavírá na 14 dní hlavní budovu. A zítra se počasí ještě nezlepší. Čekáme nadále většinou oblačno a teploty do 20 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké odpoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla, řekl to ministr spravedlnosti Jaromír Tejc za hnutí ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle ministra Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády.
3: Názor prezidenta a návrh by měl být zamítnut, případně odmítnut, protože nejde pouze o otázku účasti na jednom summitu NATO, ale ve skutečnosti jde o zachování základních ústavních principů českého ústavního systému.
2: Prezident Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soud teprve rozhodne. V Lomnici nad Popelkou ode dneška není možné vjet do dvou ulic v lokalitě Želechy. Začíná tam oprava povrchů, informovalo o tom vedení města. Vyměnit asfalt je potřeba na obou příjezdových cestách do Želech. V době uzavírky, tedy do konce července, nebude možné vjíždět k domům a řidiči se nedostanou ani přes Želechy do lokality Struženec. Hlavní budova Krajské vědecké knihovny v Liberci je ode dneška na 2 týdny zavřená. Důvodem jsou každoroční opravy. Pracovníci budou například čistit koberce a sedačky. Ostatní pobočky zůstávají otevřené. Pokračuje ředitelka knihovny Dana Petrýdesová.
4: Je možné objednávat online knížky do výdejního boxu, který je umístěný vpravo od knihovny, takže i v době, kdy je knihovna uzavřená, je možné si nějaké knížky vypůjčit. Vracet dokumenty je možné do biblioboxu před knihovnou.
2: A výpůjční doba se automaticky prodlouží od dne, kdy je knihovna zavřená. Ukrajinské město Oděsa hlásí po ruském útoku nejméně 3 mrtvé. Další 3 lidé jsou podle tamních úřadů zranění. Kyjev už informoval o 2 mrtvých v Dněpropetrovské a o 1 oběti v Záporožské oblasti, kde Rusko útočilo v noci. Ukrajina dnes zároveň uvedla, že včerejší ruský útok na nákladní loď u přístavu v Oděse nepřežilo 10 lidí. Kyjev přes noc vyslal přes 400 dronů na Moskvu a její okolí. Ruské úřady hlásí 10 zraněných.
1: Počasí.
2: V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů a bude převážně oblačno, slabé přehánky se objeví jen výjimečně a místy se oblačnost protrhá na polojasno. Zítřejší ráno tak může místy být ještě polojasné, přes den ale čekáme nadále převážně velkou oblačnost a odpoledne místy přehánky. Naměříme od 17 do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: S omezením teď počítejte na silnici 3. třídy mezi Zdislavou a Křižany. Hasiči tam odklízí strom, který spadl na vozovku a silnice je teď průjezdná jedním jízdním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Přejeme vám také příjemné pozdní pondělní odpoledne 20. července v Českém rozhlase Liberec. Je připravený den v kraji, který za malou chvíli zahájí Hana Hauptvoglová souhrnem regionálních zpráv. A jaká jsou následující témata? V Liberci je nově v provozu přechod pro chodce s LED svítidly, která mají upozorňovat na riziko střetu s autobusem nebo tramvají. Elegantní dámy na Petříně, to je výstava dřevěných soch a skleněných doplňků na Jablonecké Petříně. To a mnohem víc v následující hodině, kterou vás provede Filip Majsl. Hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Zatím neznámí pachatelé odcizili z parku generála Mrázka v Jablonci nad Nisou bronzovou pamětní desku z pomníku bojovníkům za svobodu vlasti a obětem bezpráví.
2: Pachatelé se budou zřejmě snažit desku zpeněžit ve výkupně barevných kovů, proto by měli jejich provozovatelé pozornět.
1: To upozorňuje policejní mluvčí Ivana Baláková. Policisté přijmou informace o ukradené desce na své lince 158. Na silnice v Libereckém kraji dohlíží 7 nových kamer policie České republiky. Slouží k monitorování provozu nebo k prevenci kriminality, včetně vyhledávání odcizených vozidel. Kde všude jsou a kde je jich nejvíc, přiblížíme ještě v této hodině. Na náplavce před krajským úřadem v Liberci přibude další rampa pro pěší, vozíčkáře nebo rodiny z kočárky. Místo upřesňuje hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Začne u toho nového mostu před krajským úřadem. Rampa bude zakončena přechodem pro chodce, po kterém lidé volají, protože tam vlastně byl někde v místě té bývalé lávky.
1: Teď je zatím hotová část odvjezdu na parkoviště pro zaměstnance úřadu po nový most u hlavního vstupu do budovy. Na Českolipsku dnes začalo týdenní testování nových zařízení, která varují občany při mimořádných událostech. Pracovníci Institutu ochrany obyvatelstva České republiky je zkoušejí v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Mohou být slyšet i v přilehlém okolí. Hasiči upozorňují, že by lidé na opakované hlasové pokyny a zvuky sirén neměli reagovat. A fotbalový klub Slovan Liberec vstoupí do nového ročníku šance ligy s novým hybridním trávníkem. Do toho stávajícího odborníci všívali umělé vlákno. Podle generálního ředitele klubu Jana Nezmara jsou v místě, kde má klub svou hrací plochu, složité podmínky pro růst přírodního travnatého povrchu.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Před malou chvílí v Českém rozhlase Liberec dospíval Petr Rezek Nejkrásnější déšť. Jestli nás čeká déšť a jestli bude ten nejkrásnější, to už nám prozradí Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme se podívat na počasí nejbližších hodin. Co nás teď čeká večer, v noci a nad ránem?
2: Tak čeká nás nadále zvětšená oblačnost, čili podobné množství oblačnosti, jako máme teď. Tím, že jako během noci můžou být místa, kde se té oblačnosti bude trošku, nebo kde se ta oblačnost bude trochu protrávat, ale obecně bude i nadále hodně. A co se týká toho krásného deště, jak jste pěkně řekl, tak teďka z počátku večera a noci se ještě výjimečně můžou objevit slabé přehánky, ale během noci už nikoliv. No a teploty, ty budou docela nízké. Nad ránem očekáváme minima mezi 11 až 8 stupni Celsia.
1: Dá se předpokládat, že zítra už se začne vracet to, řekněme, normální léto, tedy jak bude v úterý 21.
2: No na návrat normálního, teplejšího léta si budeme muset ještě pár dnů počkat, protože i ten zítřek bude podobně teplotně, nebo bude podobně teplý jako dnešek, protože ty maxima i zítra budou mezi 17 až 21 stupni Celsia. Ty nejnižší teploty k těm 17 budou spíš na Frýdlansku, těch 21 stupňů spíše na Českolipsku. No a i ten ráz počasí bude podobný tomu dnešku, po ránu možná tedy i polojasno, ale jinak přes den velká oblačnost a odpoledne a večer se opět můžou vyskytovat přehánky, ale zítra spíš jenom výjimečně, tedy plošně, i intenzitou by jich mělo být méně, než tomu bylo dnes.
1: Říká Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a naslyšenou.
2: Pěkný podvečer, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jar, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Jar, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin 22 minut, posloucháte Český rozhlas Liberec, ladíte Den v kraji. Chodce v liberecké Palachově ulici upozorňuje na jedoucí tramvaj nebo autobus nové osvětlení. Speciální LED světla jsou zabudovaná do chodníků u přechodu pro chodce a svítí stejnou barvou jako panáček na semaforu. Upozornit mají zejména lidi, kteří se při chůzi dívají do telefonu. Přechod je podle města kritický, tramvaj s chodcem se tam za poslední 2 roky srazila 2x.
1: Panáčci pro chodce byly doplněny LEDkama v barvě zelené, to pro případ, že svítí zelená pro chodce, a potom s blikajícími LEDkami v barvě červené, to v případě, že svítí červený panáček.
2: S dopravním expertem z platformy Vize 0 Romanem Buckým jsme teď v dolní části Šaldova náměstí u přechodu, který vede přes tramvajové koleje.
1: Je to samozřejmě velké množství automobilů, tramvají, autobusů, a když třeba člověk přechází z druhé strany od toho Zlatého lva, tak vlastně přijde jeden, druhý, třetí semafor. A řada lidí, jak jsem si všiml, má tendenci považovat, že tamhle uprostřed svítí zelená, tak už si vůbec nevšímají, že tady svítí červená. Oni to berou jako, že mají zajištěný průchod přes silnici, tím pádem i přes tramvajové kole, což nemusí být pravda.
2: Na LED osvětlení na chodníku ale nelze stoprocentně spoléhat.
1: Tady je to spíš takový doplnění na extrémně nebezpečné místě, kde došlo už ke srážkám chodců.
2: Podobné problémy řeší podle Buckého i další země v Evropě.
1: Tohle to reaguje na fenomén, který je teď už pěkných pár let na silnicích. Říká se tomu smartphone zombies, jo? Neboli taky zombies. Chodci, kteří koukají do mobilu, jsou zombíky, protože vůbec nevědí, co se děje kolem nich. Takže třeba na takových těch opravdu extrémně vytížených křižovatkách, kde bývají dopravní nehody, s chodci bývají červené blikající lišty.
2: Právě takové pásy vedení Liberce inspirovaly, říká primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: Inspirace byla třeba v Olomouci, kde když vystoupíte z vlakového nádraží, tak vlastně vcházíte do předprostoru, kde jezdí tramvaje, tak tam vlastně svítí LED diodové pásy celé.
2: Pokud se nové opatření osvědčí, chce ho město nainstalovat i na další přechody tramvajových kolejí.
3: Ve Fignerově ulici, tam, kde projíždí vlastně tramvajová trať pod terminálem, kdyby přijížděla 11 nebo 5, takže by to začalo blikat, je to jedna z možností, který teď zvažujeme s dopravním podnikem v rámci výstavby terminálu.
2: Už nyní se ukazuje, že LED osvětlení přechodu v Palachově ulici pomáhá. Podle Lenerta například ubylo situací, kdy musí řidiči tramvají kvůli chodcům na kolejích prudce brzdit. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Liberec a my vám v této hodině tradičně nabízíme to nejzajímavější z našeho dnešního vysílání. Aktuální poměrně chladné počasí nás zavedlo také na sjezdovky. Ski areál v Jizerskohorském Bedřichově by letos mohl po roční pauze opět fungovat. Jeden z hlavních investorů, společnost Niseko, už vlastní všechny potřebné pozemky a vybavení. Chybí ještě dohoda s obcí a detaily zjišťovala redaktorka Johana Tománková.
1: Společnost Niseko teď získala vleky a další technologie od bývalého majitele a provozovatele společnosti Skibižu. A podle jednatele Niseka Adama Kuchaře chybí už jen dohoda s obcí. Na konci jara se měli všichni investoři, včetně obce, domluvit na směně pozemků. Obec má dostat do majetku všechny pozemky ve ski areálu a bude ho pronajímat ostatním investorům za symbolickou částku. Podle starosty Petra Holuba ze starostů pro Liberecký kraj je to jediná možnost, jak se zdové lyžování v obci udržet. Na oplátku měla obec společnosti Niseko věnovat stavební pozemek u vodojemu. K tomu ale podle jednatele Niseka Adama Kuchaře zatím nedošlo.
2: Jsme připraveni na to sezónu provozovat. Jediné, co nám chybí, tak je dohoda s obcí, přestože na té veřejné schůzi bylo deklarováno, že dohoda bude a že někam směrujeme, tak se to zase malinko otáčí a od té dohody se spíš vzdalujeme.
1: Starosta Bedřichova Petr Holub ze starostů pro Liberecký kraj se k tomu vyjádřit nechtěl. Podle dokumentů z posledního jednání zastupitelstva by mohli směnu pozemků zastupitelé projednávat na dalším zasedání ještě teď o prázdninách. Oficiálně zatím ale vyhlášené není.
0: Takže jestli bude ski areál letos v provozu, záleží na tom, jestli se všechny strany mezi sebou stihnou do podzimu domluvit. Je to tak?
1: Ano, je. Vloni to právě všichni majitelé pozemků nestihli a ve ski areálu se nelyžovalo. Tehdy ale společnost Niseko navíc nedisponovala vleky. Teď ostatní investoři, včetně Niseka, vytvářejí provozní společnost, která bude veškerý provoz ve ski areálu zaštitovat. Pak už by mělo jít o formální převod pozemků.
0: Jaké výhody získá společnost Niseko, když převede všechny pozemky a vleky na obec?
1: Já jsem se toho už trochu dotkla na začátku, měla by za ně získat stavební pozemek v dolní části obce, pozemky ve ski areálu jsou nestavební. Někteří obyvatelé se obávali, že to bylo celou dobu jejím záměrem, Niseko ale přitom na veřejném setkání obyvatelům předložila projekt na modernizaci ski areálu, který by se stal moderním celoročním sportovním střediskem. A navíc od začátku sporu Niseko tvrdí, že má zájem lyžování v obci udržet.
3: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Pokud se vydáte na Jablonecký Petřín, můžete si dopřát nejenom krásný výhled do kraje nebo nějakou dobrotu v místní restauraci, ale také pohled na dřevo a sklo v dokonalé harmonii na výstavě Elegantní dámy. A na ní nás teď zavede regionální stopař Jaroslav Hoření. Hezké pozdní odpoledne.
2: Dobré pozdní odpoledne z Jabloneckého Petřína, kde vlastně v takom ve vstupu do hotelu a restaurace je vystaveno 6 krásných elegantních soch, za kterými stojí takový obrovitánský chlap, na první pohled dřevorubec a přitom takový umělec. Tomáš Gartner.
3: Dobrý den.
2: Jak se zrodily tyhle z ty krásné elegantní dámy a hlavně to propojení dřeva a bižuterie?
3: Tak řeknu opravdu pravdu, tím, že jsem chodil na hospodský kvíz sem, tak jsem říkal krásné místo, potkal jsem se s panem majitelem, panem Ivošem, a on říká, možná by bylo dobrý sem udělat nějakou tu sochu. Moje kamarádka, která vlastní firmu velkou na bižuterii, říká, tak do toho jdu ráda. Tak jsme ve třech takhle vymysleli tuhle věc, máme krásné místo v Jablonci, sochy, budeme říkat, taky krásné. Ozdobení jsme získali, jaký jsme získali, bižuterie taky krásný, takže spojení bych řekl perfektní a chtěli jsme ukázat, že ten Jablonec byl město skla a bižuterie.
2: To rozhodně. Já bych se vrátil ale zase zpátky k tomu dřevu, protože když tak koukám na ty vaše nové sochy, tak je to zase trošku něco jiného, než co jste v posledních 15 letech, jak dlouho už se věnujete tomu řádění s motorovou pilou, co jste vyřezal?
3: No, šli jsme novou cestou teď, jo. Říkám, už jsem si nevěděl rady, furt ty sochy byly jakový podobný, říkám, zkusím je rozdělit, že mezi nima bude opravdu nějaké místo, tím vznikne ta socha, já neumím, protože nejsem truhlář, neumím lepit dřevo a všechno, a takhle si můžu dovolit udělat, jakou velikost chci. Zezadu udělám kovový rám a tím pádem jsem třeba dělal pro atletický klub a můžu udělat oštěpaře v životní velikosti, což bych nikdy nedokázal.
2: To by se z jednoho kusu dřeva rozhodně nedalo.
3: Přesně tak, takže vlastně tou mojí zase neznalostí došlo k téhle změně, kterou já považuji ve svým jako postupu řezbářským jako fakt jiný a pěkný.
2: Já to upřesním, prostě ty sochy jsou z různých dílů, žádný není nějak obrovitánský, takže dá se říci, že vlastně vy pak máte mnohem méně odpadů, než při běžném tom sochání motorovou pilou je?
3: Ano, ekonom každým coulem, takže odpad vlastně neexistuje, teď ještě přemýšlím, jak využít piliny, takže další sochy už budou asi lepený z pilin.
2: Tak na to jsem teda také zvědav. Nicméně vy se přijďte podívat teď a nebo v příštích dnech a týdnech na Jablonecký Petřín na Elegantní dámy.
1: No vidíte, jak se vyplatí chodit na hospodský kvíz. Jaroslav Hoření se nám přihlásil z Jablonce nad Nisou. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou tentokrát až zítra.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Petr Naď, chraň svoje bláznovstva. Ano, chraňte si své bláznovství, ale na silnicích ho neschováte. Policie v Libereckém kraji má lepší přehled o dopravní situaci. Do kamerového systému přibylo 7 nových kamer a podrobnosti k tématu připravil redaktor Jiří Jelínek, kterého jsme se ptali, kde jsou nainstalované nové kamery.
1: Zejména jde o oblast Frýdlantského výběžku, konkrétně jde o obce Bulovka, Višňová, Dětřichov a Hejnice. Nové kamerové body nově míří také na silniční tahy ve Stružnici.

0: nebo jinak zájmových vozidlech. I proto jsou ty nové kamery zejména ve frýdlanském výběžku na výpadovkách do Polska. Nezřídka totiž zloději aut v Německu využívají Českou republiku, potažmo Liberecký kraj, jako transitní oblast při cestách právě do Polska.
1: A kolik to rozšíření kamerového systému stálo?
0: Byly to víc než 2 miliony 300 tisíc korun. Významnou měrou víc než 2 miliony na jejich pořízení přispěl Liberecký kraj. Ten zároveň každoročně přispívá i na provoz zařízení. Jde o částky v řádu 100 tisíců korun. Moderní, nebo řekněme chytrý kamerový systém policie v Libereckém kraji spustila v roce 2021. No a stalo se tak na základě dlouhodobé analýzy z roku 2018, podle které se vybrala ta nejvhodnější místa. Šlo tedy hlavně o ty příhraniční oblasti a důležité tahy dál ve vnitrozemí. No a jak už jsem naznačil, podobný klíč policie použila při tom aktuálním rozšíření systému.
1: Jiří Jelínek, který dnes řekl poslední slovo ve dni v kraji v Českém rozhlase Liberec. Dál vás čekají úderem 18. hodiny, čili za 9 minut zprávy s Hanou Hautfoglovou, pak lifestyleový magazín Lady Klokočníkové Charm. No a na co se můžete těšit zítra? Liberecká nemocnice zítra zveřejní podrobnosti k pokračování výstavby Centra urgentní medicíny. Vedení Jablonce nad Nisou zjišťuje, jestli může na střechy městských budov instalovat fotovoltaické elektrárny. No a v novém bodu se šíří nemoc nazývá kočičí mor. Onemocnění se šíří mezi toulavými kočkami a je smrtelné. To jsou témata, kterým se budeme věnovat ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v úterý 21. července. Pro dnešek vám Filip Majsl přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším na slyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Ceny pohonných hmot po zrušení limitů zatím výrazně nerostou. Policisté pátrají po muži Stanvaldu. Bezpečnost školáků v Ruprechticích by mohla zlepšit takzvaná školní ulice. A i zítra bude většinou oblačno. Místy se přidají přehánky, teploty stále do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký podvečer přeje Hana Hopfoglová. O cenách benzínu a nafty znovu rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po víc než 3 měsících.
3: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
4: Je to drahý, ale furt je docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ceny budou růst dál.
3: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petroleářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
5: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
3: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Policie pátrá po 29-letém Adamu Trojákovi Stanvaldu. V neděli odešel z domova a už o sobě nedal vědět. Podle policie by si mohl chtít sáhnout na život. Muž je 180 cm vysoký, štíhlé postavy. Má krátké, rovné, hnědé vlasy, česané na patku vpravo, hnědé oči a hnědé protřídlé vousy. Na sobě by měl mít černobílo-oranžovou bundu nebo černou bundu značky Nike a zelené tepláky i boty. Jakékoliv informace o pohřešovaném muži že policisté přijmou na lince 158. Město Liberec zvažuje, že v ranních hodinách omezí průjezd Vrchlického ulicí v Ruprechticích. Důvodem je bezpečnost dětí z okolních základních škol a gymnázia. Podle vedení města znamenají riziko zejména rodiče, kteří školáky a studenty přivážejí auty. Možnost zavedení tzv. Školní ulice město musí prověřit. Potřeba je například určit místa, kde bude možné zastavit, jak říká náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO.
6: Pro vykládání a nakládání dětí takovýto kiss and ride. Je to o tom, že nikdo do té oblasti v tu chvíli nemůže vyjíždět. Ani autobus, ani učitelé. Prostě ta ulice se mezi 7 a 8 hodinou mezi křižovatkama zavře.
2: Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energie nebyly podle nejvyššího kontrolního úřadu efektivní. Kontroloři prověřovali programy Ministerstva průmyslu a obchodu za roky 2018 až 2025. Na opravy veřejných budov nebo snížení energetické náročnosti v průmyslu dal rezort skoro 26,5 miliardy korun. Podle NKÚ ale přinesly jen minimální úspory a nepodařilo se dosáhnout plánovaných cílů. Ministerstvo se ke zjištění kontrolorů zatím nechce vyjadřovat. Podle svého mluvčího Tadeáše Provazníka se zprávou NKÚ musí nejdřív seznámit.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou oblačno, výjimečně se slabými přehánkami. Místy se oblačnost může protrhávat až na polojasno a teploty poklesnou mezi 11 a 8 stupňů. Zítra ráno může být místy přechodně polojasno, jinak čekáme nadále převážně velkou oblačnost a odpoledne místy přehánky. Teploty zítra 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte v Harachově u tamní železniční stanice v části Mítěny havaroval cyklista. U nehody jsou záchranáři a zasahuje tam taky letecká záchranná služba.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: hezké chvíle při poslechu dalšího Šarmu speciál vám přeje i dnes Lada Klokočníková a také můj host, výživová poradkyně Petra Henichová. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Petro, vaše motto prý je porozumějte svému tělu a začněte s péčí, která respektuje vaši jedinečnost, a o tom by tedy mělo být dnešní setkání.
7: Ano, určitě se k tomu dostaneme.
0: Takže já se těším, že si celou hodinu budeme povídat o tom, co jíst, jak se stravovat, jak žít, abychom se cítili dobře a abychom prožili ten život v plnosti. Ještě jednou hezký poslech, teď písnička a začneme.

0: jsem velice ráda, že naším dnešním hostem v Šarmu speciál je výživová poradkyně Petra Henichová. Dobrý den, Petro.
1: Dobrý den.
0: My jsme si dali na stůl sklenici vody, já navíc šálek kávy, no a i tuhle kombinaci si myslím dnes probereme během hodinového setkání, protože se na to budeme dívat z pohledu ženy, která se už řadu let věnuje zdravému životnímu stylu. Jak jste se k němu dostala a dopracovala?
1: No už je to dlouhá cesta, zhruba 14 let a mě vlastně vždycky zajímalo dieta místo bravíčka, jestli pamatujete ten časopis pro puberťáky. Jsem četla fit diety, byla jsem trošku v tím jako posedlá, je to taková jakoby vlastně zajímavý pubertální zájmy, ale mně se to vlastně vyplatilo v tom, že jsem se k tomu vrátila a při mateřské začala studovat a více do toho pronikat. Nejdříve jsem pomáhala svým kamarádkám a s narozením dětí jsem si to vlastně ještě víc uvědomila, jak je důležité tu stravu hlídat, ale děti jsou neuvěřitelní naši učitelé, vidíte, a mnohdy jsem měla nějaký jako v plánu, jak bude ta rodina jíst jenom zdravě, ale musela jsem mnohdy upustit. A je pravda, že nejsem úplně extrémista v tomhle tom. Snažím se přístup k té stravě nastavovat jako udržitelně, jak pro svoji rodinu, tak i pro své klienty.
0: Mm-hmm. Jaká byla rada, kterou jste dala naposled?
1: Naposledy včera za mnou přišla maminka s chlapcem 18 letým, který trpí výraznou obezitou a každý den, vlastně několikrát denně pije sladké nápoje, takže jsem doporučila pít vodu.
0: Jsou to ty nejčastější dotazy právě na ten pitný režim a na stravování, se kterými se setkáváte?
1: Dost často. Většinou pracuji s ženami, které ten pitný režim mnohdy mají dobře nastavený, někdy se snaží si ho nastavit a jsou výčitky, někdy až zbytečné, že to nedokážou si udržet, ale stále platí to pravidlo, že spíš pijou méně.
0: Mm-hmm. Podle vás, v čem je asi největší problém, co se týká stravování? Možná zaměřme se hlavně na ty ženy, které se o to hodně zajímají.
1: No, se mnou spolupracují ženy právě 45+ a mnohdy je tam zbytečný nějaký jakoby obavy, takový předsudky pořád, jo, které si vlastně nesou tím životem. Mnohdy často výčitky a taková úplně někdy až neláska k sobě samé, tím, že vlastně řeší třeba hodně to číslo na váze, ale já koukám na to i z toho komplexního hlediska, právě koukám i na hormonální systém, trávicí systém, jak třeba kvalitně spí, jestli jsou často ve stresu a jak s tím stresem pracují. A i když třeba po té spolupráci klientka třeba nehubne tak, jak by si představovala, třeba ta ručička ukazuje třeba jenom minus 5 kg, tak já třeba vidím minus 10 cm v pase, vidím lepší jakoby energii, není tam takový propad, jo, jakoby nálad energii, nejsou tam velké chutě, které jí vlastně třeba honily na začátku. Je tam větší návrat k metabolickému zdraví. A to je pro mě vlastně větší důkaz, že jsme na správné cestě než ručička na váze.
0: Mm-hmm. Kdybyste tedy měla dát teď obecnou radu, než se dostaneme k těm jednotlivým bodům, kdy budeme dávat rady, že nám po 50, po 40, kdy budeme mluvit o inzulinové rezistenci, kdybyste měla tedy dát rady, takovou tu obecnou radu všem na začátek?
1: Jeste základní potraviny, opravdu přistupujte ke svému tělu s láskou a vlastně více na ní jakoby navnímejte. Jo, to, že se píše spoustu informací, spoustu rad, to může platit pro jiné, ale pro vás konkrétně může být ta cesta úplně jiná, takže navnímejte spíš sebe. Je dobré mít třeba i nějakého průvodce, který vám trošku v tom tu cestu pomůže jakoby prošlapat, jak se říká, ale zároveň nechtějte prostě po svém tělu třeba nějaké zázraky v tom, že prostě minus 10 kg, přesto nejede vlak, do té doby nebudu spokojená a šťastná, ale třeba radujte se i z malých změn, i právě třeba, že se zlepší ta energie, jo, nehoní vás tolik ty chutě a celkově tělo prostě prospívá třeba i z tohohle pohledu.
0: Říká Petra Henichová, náš dnešní host Šarmu speciál. My si teď zahrajeme a protože máme početnou skupinu posluchačů a posluchaček ve věku 55+, tak na ně se zaměříme za chviličku.

0: Posloucháte Šarm speciál. Já už jsem v úvodu říkala, že jsme si na stůl dali sklenici vody a já také k tomu šálek kávy. Tak teď nevím, kdo je na tom líp, protože já těch kafí mám za den tak 5. Co vy na to, paní Petro?
1: Káva v dnešní době docela jako získává zase lepší pověst. Pokud je to kvalitní, čerstvě namletá káva, obsahuje spoustu antioxidantů, které nás chrání proti nějakým volným radikálům a podobně. Ale na druhou stranu, když těch káv je hodně, jsme v určitém věku, kdy třeba jsou tam nějaké i další projevy třeba stresu, potažmo zvýšené hladiny kortizolu. A ještě k tomu přidáváme tu kávu, která vlastně také podněcuje kortizol a ten následně podněcuje cukr v krvi. A třeba tu kávu si dáváme i na lečno, tak úplně tu službu svému tělu neděláme. Hmm.
0: No my se k tomu ještě dostaneme v příštím stupu, kdy budeme mluvit o inzulinové rezistenci, ale slíbili jsme, že teď se zaměříme na posluchače 55+, tak pojďme říci, jaké chyby asi tady nejvíc děláme při tom stravování, anebo co byste doporučila právě té věkové skupině těch zralých a krásných žen a mužů?
1: U těchto lidí, u této skupiny lidí vidím většinou malý příjem bílkovin, menší pitný režim, může tam být i méně síly, což může vyústit pak nějaké nejistotě pádům v pozdějším věku. Dost často ta podvýživa může zase vést k problémům s osteoporózou, můžou tam být nějaké problémy s nedostatečností ledvin, které se projevují u žen třeba i se zimomřivostí, není tam prokrvení těch periferních tkání a třeba vracející se záněty, jak močové, tak i vaginální. Mm-hmm.
0: Jak poznám, že ten můj dědeček nebo babička jsou už podvyživení?
1: Tak to už se bavíme, víte, o starší generaci, nicméně, jak jsem říkala, tyhle problémy můžou začít už po 50. Takže určitě, pokud jsme s tím člověkem v pravidelném kontaktu, tak vidíme, že třeba ubývá svalovina, že tak jako ochabuje svaly, může tam být problém právě třeba i s nechutenstvím. Jednak třeba není opravdu ta chuť k jídlu, ale může tam být i snížená produkce kyseliny chlorovodíkové, která nám pomáhá s trávením bílkovin. To trávení neprobíhá tak úplně dobře, je nám po jídle těžko a proto třeba to jídlo jakoby vynecháváme. Bohužel v tomhle věku je dost často větší preference sacharidových jídel, příloh, pečiva a vlastně ty zdroje bílkovin velice jakoby fatálně, až se někdy dá říct, chybí.
0: Dá se říct, co by tedy měli jíst a pít v horku ti, kteří nemají hlad, protože v tom starším věku se často setkáváme s tím, já nemám hlad, já nemám žízeň, nic mi nedávej.
1: No právě, takže je to tam někdy jak trošku s dětma, víte? Takže určitě nabízet, mít to někde po ruce a určitě ne nějaké ledové nápoje, ale spíš pokojová teplota. Občas slyším, že třeba bublinkové nápoje nám vlastně jako dělají lépe než holá voda, takže zase pokud je možnost nějakých minerálek, i třeba z důvodu příjmu minerálu, protože někdy pijeme třeba i nadbytečně, ale vlastně si jakoby naředíme a můžou tam chybět sodík nebo draslík, jo, takže taky i pozor na to dávat, aby tam byly třeba nějaké minerály obsaženy. Pokud je vlastně rodič ochotný jíst více polévky, tak zase je to lepší, než kdyby jedl suché pečivo, přílohy, aby prostě byla ta strava taková jako tekutější. Hmm.
0: Teď je hodně melounů, hodně ovoce, zeleniny, to je také možná cesta k tomu, když už se nechce napít vody, tak třeba podat ten meloun, který obsahuje velké množství vody.
1: Určitě, to by mohla být jedna z cest a my tam potřebujeme dostat i tu bílkovinu, takže opravdu zkuste někdy kombinaci meloun a feta sýr nebo nějaký jiný sýr, kdy vlastně zajistíte, že tam bude i nějaký zdroj bílkoviny. Mm-hmm.
0: Ještě nějaké kombinace byste nám nabídla teď v tom letním období?
1: No, nějaké smoothie by se třeba nabízelo. Já teda nejsem úplně zastáncem takových těch kalorií v tekuté podobě, ale třeba pokud zvládnete, chutná vám to, tak třeba naředěný nebo rozmixovaný třeba trošku tvaroh s ovocem nebo kefír s ovocem, jo, a třeba nějaký semínka do toho přidat, tak to by taky nemuselo být úplně špatný.
0: Paní Petro, jak se díváte na doplňky stravy? O nich se také teď hodně mluví, a to nejen ve vztahu ke starším, ale zjistila jsem, že i podstatně mladší lidé říkají každé ráno hrst všech těch doplňků stravy, abych vypadal dobře a abych se cítil dobře.
1: No, já určitě nejsem proti doplňkům stravy, ale přesně nějaký opodstatnění jejich užívání. Za mě, když třeba se hodně potíme, tak opravdu ten hořčík tam má své opodstatnění, ale třeba i elektrolyty, které si právě můžeme přidávat do pití. Pozor, když tam jsou nějaké ledvinové nedostatečnosti nebo vysoký krevní tlak, ale pokud jsme zdraví, sportujeme, tak nám to může výrazně pomoci s nějakou únavou, právě s těmi křečemi. Třeba když nejíme ryby, tak omega-3 mastné kyseliny, ty jsou silně protizánětlivé.
0: Poslední možná otázka, co se týká vitaminu, jak je to s vitaminem D v současné době, protože bereme ho ze sluníčka, můžeme ho brát i v podobě těch tablet nebo nápojů.
1: Když praktikujete takové to zdravé opalování, tak určitě ten vitamin D dokážete pochytat, vstřebat, ale u starší generace může být problém na úrovni jater, ledvin a my potřebujeme mít v pořádku, aby došlo právě k tomu správnému zase vstřebání a přeměně toho vitamínu D na ten aktivní hormon, takže tam to může právě taky brzdit. Takže u seniorů je většinou ta suplementace nutná i přes léto.
0: Já děkuji za rady, které nám dala Petra Henichová, náš dnešní host Šarmu, teď chvilka hudby a potom se podíváme na tolik diskutovanou inzulinovou rezistenci.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Šarm, naším dnešním hostem výživová poradkyně Petra Hennychová. Paní Petro, my jsme říkali, že se zaměříme na tu inzulinovou rezistenci, o které se v poslední době hodně mluví, takže pojďme představit nejprve tenhle pojem.
1: Tak inzulinová rezistence pro někoho to znamená cukrovka, problém s cukrem. Ale když se na to podíváme blíže, tak nejde úplně o ten cukr v první fázi, ale jde spíš o inzulín. Po jídle, když zvedne se hladina cukru v krvi, tak na to reaguje slinivka břišní vyplavením inzulínu a při tomto onemocnění nebo při tady těch problémech vlastně dochází k tomu, že ten inzulín je ve vyšších dávkách v tom těle přítomen a s tím jsou spojené ty problémy. Slinivka břišní dlouho dokáže kompenzovat právě hladiny cukru v krvi tím produkování toho inzulínu. A třeba 10-20 let trvá, než se začne zvedat i ten cukr v krvi, potažmo ta glykémie, protože už vlastně ta slinivka to nedokáže tak kompenzovat. A to je doba, kdy už i vám to dokáže změřit lékař, že tam je vlastně ten zvýšený cukr a že právě před stupeň prediabetes anebo diabetes se rozvine. Ale my máme třeba 10-20 let prostě možností něco dělat.
0: V souvislosti s inzulinovou rezistencí se hodně mluví o tom, že ona může za to, že někdo nehubne. Je to pravda?
1: No, stává se to často, protože vlastně ten inzulín je anabolický hormon, ale pokud jsou jeho hodnoty vyšší v krvi dlouhodobě, tak nás vlastně to nepustí k tomu spalování tuku, protože je to anabolický hormon a spíš ukládáme, bohužel.
0: Jak poznám, že mě ten inzulín zlobí?
1: Takže může tam být únava po jídle, velké chutě na sladké. Přibíráme hlavně v oblasti pasu. Aniž by se třeba zvýšila váha, tak ten pas se zvětšuje a zvětšuje se vlastně i množství viscerálního, toho útrobního tuku. Můžeme mít problémy s nějakou mozkovou mlhou, jakože se nedokážeme soustředit, jako když prostě zapomínáme i běžná slova. Ona ta inzulinová rezistence dost jakoby souvisí i s mikrobiomem, s nervovým systémem, jo, takže opravdu to zasahuje více těch soustav v těle.
0: Takže tím, že když odblokujeme stres, což je tedy velmi těžké, tak si můžeme trochu pomoci. Hodně si možná můžeme pomoci tou správnou skladbou jídelníčku, jak jste se o tom zmínila.
1: Určitě, u té inzulinové rezistenci je to hodně postavené na tom talíři, na tom jídle, ale pak existuje ještě inzulinová rezistence kortizolem podmíněná a tam třeba můžeme mít správně nastavenou stravu, pohyb a přesto nedochází k té redukci.
0: Co potom?
1: Co potom? Tam je právě dobré kouknout na to komplexně, jestli třeba právě klientka také není milovnice kávy, nepije jí nalačno a několik šálků za den, kdy vlastně aniž byste jedla, tak se vám zvedá kortizol a ten následně zvedá tu glykémii. Pak třeba ta klientka je navíc ve velkém stresu, odkládá spánek, protože pracuje do večerních hodin. Je celkově pořád v takovém tom nastavení sympatickém, tomu říkáme, jako kdy to tělo se chystá bojovat nebo utíkat, ale my sedíme třeba za počítačem nebo v autě a vztekáme se, že stojíme v zácpě. To tělo vlastně pořád tvoří stresové hormony a na to reaguje právě ta slinivka s tím inzulínem.
0: No vy jste říkala, že je také velice důležité, teď hodně grillujeme. Jak grillujeme, co grillujeme a v jakém pořadí? Pojďme trochu posluchačům poradit.
1: Když třeba uděláme pár takových zásad jednoduchých, tak to nemusí mít žádný vliv na naši váhu. Takže třeba bych začala zeleninou, pak bych si dala bílkovinu, potažmo maso nebo nějaký sýr, pokud grillujeme. Ryba je výborná, vidíte na grilu. A poté až nějaký příjem sacharidů, to znamená pečivo raději než třeba těstoviny, ale to si k tomu asi dáte, víte.
0: No někdo si dá i těstoviny.
1: Takže i třeba ten kváskový chléb, ale mnohdy zjistíte, že po té zelenině a bylkovině už nemáte úplně hlad.
0: Tohle můžeme ale dělat například i při jídle. Začít tou zeleninou a dostat se tedy až potom k tomu hlavnímu, na ano. Co máme chuť tedy.
1: Ano. Já vlastně celkově klientkám radím, ať si to vlastně tak jako všechno stuknou k tomu jídlu, ať si dají tu zeleninu, bílkovinu, případně teda pečivo nebo třeba brambor. A pokud mají opravdu potřebu kávy nebo nějakého dezertu, i třeba v podobě ovoce, tak ať si to dají i hned po tom jídle a pak vlastně nechat tělo vytrávit. Mm-hmm.
0: A jak krotit takové chutě na dobré jídlo?
1: Jako zákaz vás vlastně ještě víc nutí na to myslet. Víte, když si řeknu, já si to prostě nedám, ale víte, že to v té skřínce je, tak prostě tam stejně za třeba za hodinu půjdete. Takže buď to posouvat třeba nějaký den v pátek, dám si něco dobrého, prostě pátek bude ten den, kdy já si dopřeju bez výčitek a mnohdy od toho pondělka do pátku na to i zapomeneme.
0: Takže to je jedna z možností. Jak...
1: psychologický ano, efekt.
0: Ano. No co taková zmrzlinka na každém rohu teď v letním období?
1: No zase, když to nebude každý den, tak určitě to nebude problém, ale začala bych už třeba tou snídaní, aby už té snídaní byl zdroj bílkovin, aby to tělo mohlo jednak spalovat, ale bylo i tak jako co se týče toho inzulínu, té glykémie, tak jako v klidu, protože čím větší tam budou výkyvy a extrémy, tím méně budete mít jakoby možnost odolat, protože vás to převálcuje.
0: Ale jinak tedy občas zmrzlinu, ano, v tom letním období, kdo by si ji nedal.

0: Naším letním hostem v Šarmu Petra Henichová. Povídáme si tu o dobrém jídle, o tom, jak se cítit dobře ve svém těle, možná i jak trochu zhubnout. Dá se i v letním období zhubnout, paní Petro, protože jste výživová poradkyně, poraďte.
1: Za mě asi největší nástraha jsou slazené nápoje, prostě kalorie v tekuté podobě, kdy vlastně samozřejmě máme žízeň, pijeme, chceme dodržovat pitný režim, ale vemte si, na každém rohu na nás číhá, v každém obchodě nějaký prostě mnoho slazených nápojů, i rádoby zdravých, které vám tvrdí, že jsou, že, bez cukru a podobně, ale všechno to vlastně může ovlivňovat náš metabolismus. Především ta nástraha je v tom, že je tam obsažen ovocný cukr, fruktóza, která se jednak jakoby pyšní tím názvem, takže to vypadá, že to je zdravý, veďte, ale vlastně tam metabolicky to probíhá úplně jinak, než třeba glukóza, ten klasický cukr. Ta fruktóza jde přímo do jatér, je tam metabolizována a vlastně jak to vypijeme bez té vlákniny, která běžně je obsažena v ovoci, tak v té tekuté podobě toho vypijeme jednak víc a je tam větší dopad na ty játra, která to tam musí zmetabolizovat a dost často právě dochází k tomu stučnění jater, které vidíme i u dětí.
0: Mm-hmm. Takže na to pozor. Ideálně je tedy ta sklenice čisté vody.
1: Ano.
0: Hodně se mluvilo o tom, kolik v letním období vypít právě třeba té pitné vody.
1: Je to individuální podle toho, jestli se potíme, sportujeme, víte, kolik nám je let, ale takový obecný koeficient žádná 0,033, který vynásobíte svoji váhu a vyjde vám jakoby ideální množství pitného režimu. Ale jak říkám, když sportujeme, hodně se potíme, tak potřebujeme více, anebo zase potřebujeme i doplňovat nějaké minerály, ale většinou se tedy setkávám s tím, že spíš klienti pijou méně.
0: Hmm. Já vím, že když mluvíme o pitném režimu, že rozhodně tam nepatří alkohol, ani pivo, ani víno. Přesto můžeme si je občas dát, protože jsou tady různé koktejlové večírky, různá setkávání, při tom grilování, ne každému se chce pít vodu. Takže co na adresu právě toho letního nápojového lístku pro ty, kteří holdují alkoholu?
1: Jo, určitě taky nejsem extremista, abych vám zakazovala pití občasné skleničky. Ale jde o to, že třeba když budete na grilovačce, tak zase ten alkohol pít třeba s tím jídlem spolu. Jo? Ne, že třeba se najíte, pak dlouho nic a pak pijete do ranních hodin. Ale když budete ten alkohol pít více u toho jídla, tak to pro to tělo bude méně náročné.
0: Hmm. Co ještě může zhoršovat vlastně ten náš zdravý životní styl, co se týká jídla? Pozdní jídla například také, nebo...
1: Určitě, s tím se setkáme často právě v těch letních měsících, kdy lítáme na dovolenou, víte, all inclusive, třeba jíme do pozdních hodin. Vlastně to trávení není uspůsobeno na takový větší přísun vlastně jídel, takže může tam být problém s nějakým refluxem, spálením žáhy. Doporučuju správné to pořadí, kdy začnou zeleninou, bylkovinou a pak třeba i to pečivo nemusí v takové míře, ale můžou si místo toho dát právě třeba tu skleničku vína a vlastně 3 až 4 hodiny před tím spaním pak už nechat prostor jít se projít. To je zásadní, to jsme vlastně nezmiňovali, že když budeme mít pohyb bezprostředně nebo co nejblíže potom, co sníme to jídlo, tak vlastně je tam lepší odezva toho těla na ten inzulín a ženy s inzulinovou rezistencí mají ode mě doporučeno více chodit.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: výživovou poradkyní Petrou Henichovou si tu povídáme o tom, jak se v létě stravovat, jak si udělat radosti života, možná i jak zhubnout. A teď se dostáváme k ženám 40+, bych to nazvala, a perimenopauze. To je další termín, který se teď hodně často objevuje kolem nás.
1: Ano, to je pravda, to je takový nový termín, ale krásně vlastně zastřešuje ženy, které mají podobné problémy nebo nějaké věci, které začnou trápit. Někdy to může být už po 35. roce, někdy až po 40. nebo i déle. Může tam být právě nějaká změna v hladině hormonů, které můžou přinášet právě změny v menstruačním cyklu, jo, nebo i s celkovou tou menstruací. Může tam být i právě přibírání v pase, kdy ty ženy třeba byly zvyklé, že vynechají večeři a to tělo zareagovalo úbytkem váhy a teď se vlastně nic neděje, takže může tam být postupný nárůst toho inzulínu, který pak vyústí v tu inzulinovou rezistenci. Může tam být i horší reakce anebo odolnost těla už na stres. Jo? Zkrátka to tělo najednou hraje podle jiných pravidel a podepisuje se to i na tom vnějšku, že ta žena třeba opravdu už není spokojená, přibírá.
0: Setkávám se s tím všude kolem sebe. Ženy kolem 40 přesně na toto si stěžují a neví, co s tím dělat. Takže můžeme poradit, jak třeba nastavit ten talíř pro ženu v perimenopauze, aby nehladověla a hubla.
1: Základem jsou zase bílkoviny. Vždycky říkám, jakoby ve velikosti dlaně. Určitě bude tam nějaká zelenina, ta by měla tvořit velkou část toho talíře. Třeba brokolice je výborná, protože obsahuje sulforafan a ta pomáhá právě s detoxikací některých hormonů, právě které se nadbytečně ukládají v těle a podobně. Takže brokolice je třeba výborná. Dále tam může být třeba i větší podíl luštěnin, pokud ta žena má ráda, jo, a zároveň rodina zase třeba si ty luštěniny nemusí dávat. No a co se týče třeba sacharidů nebo přílohy, tak určitě pokud děti sportují, tak ty si můžou více naložit těch sacharidů a klientka zase trošku ubrat, nějakou třetinu talíře můžou tvořit. Spousta žen se bojí sacharidy, ale právě i z hlediska nějakých problémů s kortizolem, toho stresového hormonu, je dobré si dát i k večeři malou porci sacharidů.
0: Možná tady bychom mohli trochu poradit, jak mluvit s dětmi o váze, o jídle, protože holčičky třeba vidí, jak maminka hubne, jak komentuje jídlo, jak se stravuje, jak jim to vlastně naservírovat.
1: Ano, to je tenký led, hlavně u mladých dívek, protože vlastně kopírujou to chování maminky a když to neříká třeba přímo nahlas, tak vidí i ten její postoj k tomu, veďte i třeba to, že se často váží a prostě, že to celkově řeší. Takže nechci, aby to vyznělo, že ty seš ta problémová, ta holčička a teďka vlastně budeme řešit tebe, když za mnou přijdou do poradny rodiče s dětmi, že třeba řeší nějakou nadváhu a podobně. Takže vždycky říkám i rodičům, i vy to budete řešit, přistupovat k tomu a spíš ne jakoby narážet na váhu, ale spíš pojďme si dát tu zeleninu, budeme mít víc energie, pak půjdeme na procházku, jo, spíš jakoby postupovat touto formou, než jako to nesmíš jíst, budeš tlustá, jo.
0: Takže zákaz je ne, ale spíš tím příkladem a nalákáním na to. No, povídáme si tady o letním stravování. Je něco, co byste ještě doporučila, co je takové to důležité pro nás, pro všechny? Protože když se na vás dívám, vy jste chodící reklama, protože ráda běháte, ráda se stravujete, asi nemáte vůbec problém s tím dát si něco dobrého, protože to vysportujete.
1: Sama vlastně s tím takovýto pravidlo 80% jako v pořádku, 20% tělo odpustí. Takže já si dám taky velice ráda, často sladké, moje nejstarší dcera výborně peče, takže moc ráda, ale zase mám tam nějaký pravidla, není to na noc a ten pohyb je prostě přirozená součást mého života, samozřejmě každý to tak nemá, ale všichni nemusí běhat, vidíte, jo, někdo rád posiluje, někdo rád prostě chodí do přírody, takže takový ten aktivní životní styl, protože chtít po dětech, aby sportovali a sami jsme na gauči, to úplně nebude fungovat, vidíte.
0: To je pravda.
1: Takže tak celkově společně sportovat a najít si i v té zdravé stravě zase, nemusí to být extrémy, ale prostě něco, co nám vyhovuje, chutná a jak se vlastně budeme cítit lépe, lehčeji, tak budeme v tom chtít i dál pokračovat.

0: Myslím si, že v těchto dnech se velká část našich posluchačů chystá také na dovolenou all inclusive. Co byste doporučila tady, Petr?
1: Je určitě hlavně první dny těžké se udržet. Víte, člověk chce ochutnávat, chce nejlépe všechno vyzkoušet. Když dodržíte základní pravidla, že začnete zeleninou, tam bude určitě spousta druhů zeleniny, které třeba běžně doma nechystáte, takže si dejte na talíř určitě půl talíře zeleniny, přidejte bílkovinu, ať je to maso, ryba nebo luštěnina, případně sýry, vajíčka.

0: plynová odezva.
1: Když už se chystají dámy, které třeba hubly na týden na tuto dovolenou, je tam riziko, že přiberou, když se budou stravovat s chutí a budou si dopřávat všeho, co jim All Inclusive nabídne, nebo jak naložit s tímto, abychom si tu váhu udrželi?
0: No, já mám spíš jako z praxe postřehy trošku opačné, že naopak ty klientky přijedou štíhlejší, protože naštěstí jedí vlastně víc, než jsou zvyklé. Oni mnohdy vlastně jedí málo a mají pocit, jak jedí hodně a jak vlastně zbytečně a nějaké kalorie navíc, ale na té All Inclusive, kde si dají tu bílkovinu, zeleninu a kvalitní tuk, tak oni přijedou v lepší formě. Samozřejmě není to o tom, že jedí pořád i dortíky, zákusky, určitě ochutnat, ale není potřeba je mít v každé porci.
1: Petro, budete mít dovolenou?
0: Určitě to.
1: A bude to u nás doma nebo v zahraničí?
0: No, já to mám rozdělené, já jsem milovnice hor, takže mám nějakou túru v horách s kamarádkou, to chodíme i spolu jako podstanem jsme a pak s rodinou v zahraničí.
1: Takže budeme přát krásnou dovolenou, hezké léto, děkujeme za všechny rady a zase někdy v našem vysílání nashledanou.
0: Já také moc děkuji a budu se těšit příště.
1: Rozloučila jsem se s Petrou Henichovou a loučím se i s vámi, i vám, milí posluchači, přeji krásné léto. Pokud se chystáte na dovolenou, tak si ji patřičně užijte a i během toho letního období myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Za týden se na vás opět těší a hezký týden přeje Lada Klobočníková.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Vláda schválila důchodovou novelu. Zprovoznění ski areálu v Bedřichově brání další spory mezi vlastníky. Liberecké dětské dopravní hřiště je zavřené kvůli opravě a zítra se počasí ještě nezlepší. Čekáme většinou oblačno a teploty do 20 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Lidem by od jejich 80 let věku mohl od příštího roku vzrůst důchod. Kabinet schválil důchodovou novelu, která počítá s přidáním o 500 korun měsíčně každých 5 let. Od roku 2028 by také mohla vzrůst penze pracujícím důchodcům. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny. Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL. Senioři podle něj potřebují jiný druh podpory.
4: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči, zvyšováním dostupných kapacit sociálních a zdravotních služeb. To jsou věci, které opravdu hrají klíčovou roli v tom, jakou kvalitu života naši seniori mohou potom mít.
3: V Bedřichově by se po roční pauze mohly otevřít tamní sjezdovky. Společnost Niseko, která vlastní část areálu, nově disponuje také vleky. Zprovoznění střediska už brání jen dohoda, podle které by obec měla dostat do majetku všechny pozemky a ski areál vlastníkům pronajímat za symbolickou cenu. Na oplátku má Niseko dostat směnou stavební pozemek pod vodojemem. K dohodě zatím nedošlo, pokračuje jednatel Niseka Adam Kuchař.
5: Jsme připraveni na to sezónu provozovat. Jediný, co nám chybí, tak je dohoda s obcí. Přestože na té veřejné schůzi bylo deklarováno, že dohoda bude a že někam směrujeme, tak se to zase malinko otáčí a od té dohody se spíš vzdalujeme.
3: Starosta Bedřichova Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj se Českému rozhlasu vyjádřit nechtěl. Směnu pozemků by mělo ještě teď v létě projednávat zastupitelstvo. V Liberci je ode dneška kvůli rekonstrukci uzavřené dětské dopravní hřiště. Město nechává opravit povrchy, vybudovat odvodnění a taky několik nových prvků, například kruhový objezd. Práce potrvají 3 měsíce. Hotovo musí být do podzimu, kdy začne výuka dopravní výchovy dětí ze základních škol. Vláda podpořila zákaz používání mobilů ve školách, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by mohl platit od příštího září. Týkat by se měl mateřských a základních škol i nižších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří. Nově by děti nemohly používat telefony ani o přestávkách nebo ve družině a v jídelně. Užívání mobilů už teď reguluje zhruba 90% českých škol. Plošný zákaz kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš.
2: Počasí.
3: V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů a bude převážně oblačno, slabé přehánky se objeví jen výjimečně, místy se oblačnost protrhá na polojasno. Zítřejší ráno tak může být místy polojasné, přes den ale čekáme nadále převážně velkou oblačnost a odpoledne přehánky naměříme od 17 do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci je uzavřená část Jungmannovy ulice, konkrétně v úseku od kruhového objezdu u kostela po křižovatku s ulicemi Puchmajerova a Truhlářská. Objížďka je v místě vyznačená a toto omezení by mělo skončit 3. srpnu. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Zase si zastupňujeme. Tak teď jsem použil úplný neologismus, to asi není spisovné slovo, ale docela pěkné sloveso, ne?
2: Moc hezké.
1: Zastupňovat jako dokonavé, je to pěkně.
2: Tak, jako zakouřit si, zakecat si, zastupňovat si.
1: A proč tu dnes máme to stupňování? Děláme tam nějaké chyby?
2: No, pořád je to ještě trošku chyba z mého pohledu. Ale lingvisté, takoví ti normotvorní z Ústavu pro jazyk český, už říkají, že by bylo nadbytečné stupňovat tak, jak se dneska stupňuje. Tudíž to úplně za chybu neoznačují. No a na mysli mají ten případ, který mě pořád ještě tahá za uši, že je něco více efektivnější nebo více sladší.
1: To znamená, že spojíme slovíčko více s druhým stupněm při tom stupňování, že vlastně zdablujeme, zdvojíme to stupňování.
2: Použijeme jakoby oba způsoby, protože my stupňujeme přídavná jména pomocí přípon a předpony v tom třetím stupni, anebo máme takzvané opisné stupňování, že to slovo necháme v základním tvaru a přidáváme mu to více, nejvíce.
1: Dobře, máme tedy něco sladkého, něco sladšího, něco nejsladšího, nebo máme něco sladkého, více sladkého, a nebo tedy máme něco více sladšího. Je to podle mě nesmysl a vy říkáte, že se to dávno ujalo a je to i spisovné?
2: Spisovné. No je to nadbytečné. Pokud se jedná o jazykovou správnost, tak jak už jsem řekla, není to popisováno v těch základních jazykových příručkách jako chyba, jenom jako nešikovnost. Takže vlastně se to odsunulo do otázky stylu, nikoli v té správnosti pravopisné v širším slova smyslu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jirka. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Na pražskom výstavišti v Holešoviciach vystúpi 28. júla nitrianská roková skupina Horkýže Slíže. Ich koncert sa uskutoční v rámci festivalu Prague Open Air. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ceny benzínu a nafty po zrušení stropů v České republice zatím výrazně nerostou. V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem a počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky a maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. O cenách benzínu a nafty v České republice opět rozhoduje pouze trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se původně čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících.
3: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
4: Je to drahý, ale furt je docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ceny budou růst dál.
3: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petroleářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
5: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
3: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem na silnici první třídy číslo 13. Práce stály přibližně 12 milionů korun. Řidiči projížděli ke Vadlově a hlavně ve špičkách se tam vytvářely kolony.
6: Dělníci po etapách opravovali úsek mezi kruhovým objezdem u Lidlu a kruhovým objezdem u prodejny Albert. Kevadlovou dopravu řídili semafory a také regulovčíci. Teď už se projíždí bez omezení. Aktuální dopravní situaci můžou řidiči sledovat na webu města a v aplikaci doprava.bilina.cz. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Víra Velkého odchytili dnes dopoledne policisté na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu dravého ptáka, který ohrožoval provoz na 83 kilometrů ve směru do Brna, je informoval řidič nákladního vozidla. Do akce za provozu se zapojilo několik policistů, upřesní jejich krajská mluvčí Dana Čírtková.
7: Dravec se pohyboval na dálničním tělese, a to v obou směrech jízdy. Policisté použili služební bundu, kterou se jim podařilo na dravce hodit, a poté víra bezpečně odchytili. Současně kontaktovali pracovníka záchranné stanice z Pavlova, který si na místě víra převzal do další péče.
1: Sport.
2: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ve Spojených státech amerických ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a mezi ženami Kateřina Beková. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali také Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer, obývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou kolem 22 stupňů, na jižní Moravě až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 je ve směru z Prahy do Ústí nad Labem neprůjezdná. Na kilometru 31 vyprošťují kamion, který sjel do pole. Dopravu policisté odklání na kilometru 29. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdhamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktor K.
2: Ano.
1: Tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: jsou. Pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Vesele a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce, vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec, to znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký
2: to
1: byl?
2: Vybrala kytaru. A posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá. Akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo? Takže já prostě...
1: Já nějak... taky ne.
2: No, ano. Nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat, prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako
2: tu
1: pracovní jako rozkročenost. Víte,
2: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
2: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mm.
2: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný. A hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý léta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pánbu zaplatí, aby ne. No a pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněný jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kdy dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty, to znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný. Já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý. Já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjekt je radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Vždyť to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako nevotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
2: Aha.
3: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájila na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
2: Ano.
3: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
2: Jo.
3: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
2: Jasně.
3: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje a byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
2: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
3: Ano.
2: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
3: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
2: Herci třeba?
3: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
2: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle. Počkejte, člověk může vypadat skvěle a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
3: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
2: Ano, básně, k tím se tak ještě dostaneme. Ano.
3: No, dobrá.
2: Snad.
3: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
2: Aha.
3: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
2: Ano.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hes a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajthamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát, aby povídáte a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, jak kdybyste ho četla a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Tak, zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme Čech, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl Petr Čarek taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím
2: jo.
1: vás.
2: Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu?
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu
1: hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinsko-americké rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo, přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit, protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls a to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču na TNT. Jasně, když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli. To a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu, že se s Péťou Čatkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano. Od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná. Jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr jednu básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. To je takový a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Dělníci dokončují opravy základní umělecké školy v Jeseníku. V Hradci Králové začala letní odstávka plaveckého bazénu, potrvá téměř 3 týdny. A počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě republiky přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Pracujícím důchodcům v celé České republice by od roku 2028 mohly stoupnout penze. Dnes to schválila vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď zamíří do sněmovny.
3: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
3: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
5: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
3: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Oprava povodněmi poškozené základní umělecké školy v Jeseníku by měla být hotová do konce letošních letních prázdnin. Rekonstrukce zahrnovala obnovu interiéru i venkovní části areálu. V současné době tam dělníci dokončují fasádu, říká ředitel této školy Tomáš Uhlíř.
6: Věci, které nesnesly odkladu, takže v rámci toho všeho žiblu se dělali opravy tříd, dělali se nějaké pořízení hudebních nástrojů, opravy hudebních nástrojů, vybavení nábytku a tohle všechno. Tak tady ta akce musí být hotový do konce srpna, protože aby jsme mohli vlastně září začít normálně v novém, jak se říká.
2: V Hradci Králové začíná pravidelná letní odstávka 50-metrového krytého bazénu. Jediný areál tohoto typu ve městě bude kvůli údržbě a kontrole technologií uzavřený až do 7. srpna. Provoz sousedního akvacentra zůstane po celou dobu odstávky bez omezení.
7: Po dobu 3 týdenní uzávěry správa nemovitostí zajistí technické práce, které za běžného provozu dělat nelze. Kondiční plavci můžou v tomto období využívat letní koupaliště Flošna, které nabízí venkovní 50-metrový bazén a ve všední dny otevírá už v 6 hodin ráno. Po skončení odstávky bude mít krytý bazén po zbytek prázdnin upravenou otevírací dobu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, pouze na severu až oblačno a zpočátku ještě slabé přehánky. Nejnižší teploty už docela osvěžující mezi 12 a 7 stupni, v údolích ojediněle až kolem 5. Zítra přes den většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Pouze na jižní Moravě až kolem 25. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný, od západu až severozápadu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem je u Roudnice nad Labem stále uzavřená. Je to kvůli překládce nákladu z kamionu, který tam sjel mimo dálnici. Uzavírka potrvá podle informací policie zhruba do 22 hodin a 30 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
9: a Carmen Majorová. Tahle láska začala na kolejích, ve vlakovém kupé.
8: Jemu bylo 18, když pomáhal psát školní úkoly 17-leté dívce.
9: Zamiloval se a začal se odvíjet příběh vroucí lásky, zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi.
8: A jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte romantické příběhy opravdové lásky. My jsme je nazvali Zlatá láska.
1: Vybrali jsme tentokrát ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před více než 58 lety.
0: Jmenují se Danuše a Miloslav Novotní a jeden pro druhého by udělali cokoliv. Jemu je 75 let, ona je o rok mladší.
1: Jaký byl jejich život, se vydal zjistit Patrik Rozehnal. Vypravil se za nimi domů do Roudnice nad Labem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Taková krásná kytka, to je pro mě.
3: No jasně, to je pro vás.
4: Ježíš, děkuji.
3: Danuše, má kytičku.
4: Můj muž na ty kytky moc není.
3: To slyšíme často.
4: Ano. Dobře, tak jo, pojďte dál, pojďte dál.
3: Takže Danuše a vy budete Miloslav.
5: Já jsem Miloslav, no.
3: Dobrý den. Jste připraveni vyprávět manželům Kostkovým i posluchačům svůj příběh 53 let, říkám to dobře, společného manželství?
4: No kolik my jsme
5: No, to už je spíš 54.
4: 54, ano. My jsme měli 50 a byl covid, takže my jsme o tyhle ty oslavy a všechny dárečky přišly, protože jsme, to jsem tam psala, že jsme měli jít na Nabucco do Státní opery, na to jsem se strašně těšila, veď. A na Žižkovskou věž na večeři a tohle o to jsme všechno přišli. Takže děkuji moc, já to dám do vázy. Jo, abych
3: dobře, a přesunem se někam k místu, jo, kde se bude dobře vypadat.
4: Nezlobíte se, nezlobíte se, pojďte.
3: Tak Danuše začala tím, že šla někam do sklepa.
4: No pro vázu, která tady běžně není, když nejsou kytky, že jo?
3: To bylo jako vychlazené.
4: Asi tak.
0: Jak začala láska manželů Novotných? Jako mladí studenti jezdili oba do školy v Ústí nad Labem vlakem.
1: Ona do třetího ročníku střední zdravotní školy, on už byl ve čtvrťáku na průmyslovce. Bylo jaro roku 1967.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tak ty kluci po těch holkách koukají ve vlaku, že jo? Tak se zakoukali jednou taky do sebe.
3: Vy jste taky jako pokukovala po Miloslavovi?
4: Já jsem po něm nepokukovala. My jsme tam jezdili kluci, že jo, z Lovosic, z Roudnice a vlastně my jsme třeba měli u nějaký úkoly z fyziky, z matiky, na to jsme byli takový levější, takže jsme třeba říkali, jak kluci, nepomohli byste nám to, tak kluci nám pomáhali. My jsme jim zase třeba dělali slohy nebo něco takového.
3: To je jako při cestě do školy?
4: Jo, jsme to, když co jsme nestihli doma, tak to jsme stihli ve vláku. No a potom jednou, teda aspoň ty to říkáš, jsme jeli a tak jsme se nějak bavili, protože ostatní nejeli a zůstali jsme tam sami dva. A ty si říkal, že bys mi něco koupil. A já jsem říkala, že mám ráda takový ten kokosový suk. Ty si potom říkal, že jsi mě zbalil na kokosový suk, jestli si to pamatuješ. Nepamatuješ?
5: Ne, no. já si to už moc nepamatuju. Já jsem v té době měl oči úplně někde jinde a nějaký suk mě ani nezajímal.
4: No.
3: Kam jste sjížděl pohledem?
5: No tak samozřejmě po jejich tvarech krásných.
4: No, jo. A tak jsme jezdili. Jezdili jsme vlastně na čaje do Litoměřic, že muž byl kousíček od Litoměřic. Pak taky jsme chodili za školu do Bohušovic, vystupovali jsme v Bohušovicích a chodili jsme kolem Ohře, místo, aby jsme jeli do školy, viď? To zase ne tolikrát. No a tak jsme tak nějak začali spolu chodit, no.
3: Jak to vypadá, když je tedy první schůzka, domluvíte se, že půjdete ať už za školu nebo kamkoliv jinam, už od začátku se ti dva vodí za ruce nebo si jako povídají, kdy se tak osmělí projevit něco víc, třeba bližší kontakt nebo si dát pusu?
5: Já si to pamatuju, ale nevím, jestli je to vhodný. No v letním kině to bylo, no.
4: Byla tma. My z čaju, nešli jsme na čaje, že půjdeme tančit, tak jsme říkali, půjdeme do letního kina. No a seděli jsme, tam bylo hezky přítmí, viď, tak jsme se drželi za ruce, no. A pak přišla i ta pusa, že jo. No a pak už to začalo, no.
3: Komu se z toho víc zatočila hlava?
4: Já myslím, že
5: to. No mě určitě, to, protože jsem nečekal, jo.
3: Jako Danuše se na vás vrhala?
5: No tak asi tak, no. Začala si ona.
4: Ono mu to trvalo.
3: Jak ta láska jako to prožívání, to propukání nějaké té náklonosti, která asi roste s tím časem, jak toho člověka znáte a už se člověk začne představovat, plánovat. Co se tak jako odehrává vnitřně v člověku? Jak vy jste tu lásku vnitřně prožívali? Co jste cítili, o čem jste přemýšleli, z čeho radost měli?
4: No, já jsem vždycky, ale opravdu, to je takový hloupý říkat, že jo, ale vždycky jsem měla takovou nějakou oporu, nebo když mě něco slíbil, vždycky to splnil, nikdy mi nesklamal. Jak víte, že by třeba řekl, já nevím, přijdu tam a nepřišel, nebo i když nebyly dřív mobily, že jo, bylo to takový horší, že jsme se nemohli domlouvat, nebo takhle, ale... Měla jsem ho ráda vždycky. Měla jsem takový pocit, jako když jsem znala třeba jiný kluky, tak nikdy to nebylo takový, že bych se na ně takhle těšila, že bych měla takovou jistotu třeba, nebo jsem si říkala, tak tady toho kluka bych si vzala. Vždycky jsem si říkala, na toho je spolehnutí, s tím bych chtěla být.
3: Jak jste to prožíval vy?
5: No, tak já jsem ji měl taky rád, že jo, takže to bylo asi vzájemný a já asi jsem opravdu takový, jako říká žena, že bych asi nikoho nepodrazil, no. Určitě nevědomě takhle to, myslím si, že to je potom základ nějakého dobrého vztahu.

0: To už Danuše a Miloslav Novotní věděli, že chtějí jít společnou cestou, že si budou věřit, odpouštět si a mít se rádi.
1: Prožívali zamilovaná studentská léta do doby, než Miloslavovi přišel povolávací rozkaz na vojnu. Nastoupil do Terezína.
2: Já jsem nastoupil na vojnu 2. srpna, byl takzvaný přijímač, to jsme nesměli na vycházky nikam. Po přijímači, nebo během toho přijímače, nás přišli osvobodit Rusáci.
3: Co jste v tu chvíli prožíval? Byl to nějaký strach o budoucnost, nebo tak uvědomoval jste si něco?
2: My jsme si to vůbec nedovedli představit, co se to děje, protože najednou tady byly ruský tanky, my jsme nevěděli vůbec, co se děje, neměli jsme přísahu, byli jsme takzvaní bažanti a rovnou jsme vyfasovali granáty, dva zásobníky ostrých nábojů, samopaly, všechno, spali jsme připravení jako v bojové pohotovosti a vůbec jsme nevěděli, co se bude dít. No ale pokud mě odvelali na Slovensko do Martina na půl roku, jak jsem byl půl roku v Martině, no a následně potom vrátil jsem se do Terezína, tak jsme pokračovali dál, no to už bylo trošku volnější.
3: Ten půl rok pobytu na Slovensku, Miloslava, bylo to těžké pro vás?
4: Tak jsem se těšila, až mě přijde dopis, až mi napíše.
2: A vlastně na ty dopisy jsme od svých blízkých všichni čekali. Jo. To bylo zase něco a když ten dopis samozřejmě byl pozitivní, tak jsem byl rád a zase jsem něco odepsal. Ale byly i případy, že kluci dostali ten dopis negativní a to pak, vím, že to mohlo skončit i tragicky na té vojně, že ty kluci si sahli na život. No. Tak jednoduchý to nebylo ten půl rok. Ale pak, když jsem se vrátil zpátky, tak to už bylo volnější. No.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.
2: Danuše a Miloslav Novotní to poznali velmi brzy. Jejich cit neopadal ani v čase, kdy byl Miloslav na vojně. Začali plánovat svatbu.
1: A najednou přišlo zjištění, že na svět přijde dítě jejich lásky.
2: Brali se 31. října roku 1970 v Roudnici nad Labem.
1: Miloslav kvůli tomu dostal opušťák z vojny.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Nejdřív byla naplánovaná svatba, ale opravdu, a pak žena zjistila, že je v jiném stavu. Byl tam rozdíl asi 3 týdny, jo, ale bylo to tak.
4: Ne, protože muž vlastně přišel z vojny a teď bydlel jinde, že jo, než já. A takže jsme potom dostal vlastně práci na elektrárně a od elektrárny jsme mohli dostat podnikový byt. Takže jsme si tak jako řekli, že se máme rádi a tohle, že bychom se teda mohli vzít a přestěhovali bychom se na ten Mělník a že bychom spolu mohli začít žít. No a pak právě do toho přišlo to mimino, no a... No tak už to pokračovalo, no.

0: Kam jste se brali?
1: Co to bylo už, to nevím, to už nemám.
2: Tady máš oblek, prosím tě, no. No, já jsem měla, mě šila náhodou švadle na šaty, krásný, jsem měla i s pelerínkou, pak jsem měla takovouhle závoj nějaký, jako jo, hezký svatební šaty jsme měli.
0: Co prstínky, kdo je vybíral? Byla šance to ovlivnit, nebo to taky zařídili rodiče?
1: To jsme kupovali, byli jsme na výletě někde v Praze a myslím, že někde
2: v Praze jsme kupovali.
1: Ve Vodičkově ulici nebo v pasáži tam, nebo to bylo v Alfie, bylo zlatnictví, tak jsme si vybrali prstínky, vyzkoušeli. A
2: v té Praze měli 3 druhý prstínků, takže nebyl žádný nějaký ohromný výběr, viď, ale no, tak muž si vybral prstínek a pak se ho snad ani nenosil. Ale já prstínek jsem nesundala nikdy, nikdy bez prstínku a jsem byla zvyklá, že prostě jsem takhle udělala, měla jsem prstínek. Neumím si představit, že bych bez něho byla. Až jednou, teda jsem byla, jste měla asi před 3 lety z Prahy a říkám, tak já si kupím triko tamhle na nádraží. A teď říkám, ježiš, vlak mi ujde, tak jsem pospíchala, že jo, teďka paní, vemte si menší, vemte si to. A já jsem přišla domů a říkám, ježiši, kde mám prstínek? Tak jsem si říkala, no asi jsem ho ztratila tam v té kabince. Tak jsem volala do Prahy, no blbla jsem, jak to, kde to může být. A před třemi, my tady máme vždycky brambory nasazený, 3 řádky. A teď, jak jsem byla, měla tu zlomenou ruku, tak muž říkal, tak půjdeš to tam házet? Já říkám, no to já musím odborně. Tak jsem šla a najednou si koukám, že se tam něco leskne. To byl můj snubní prstínek. Představte si, že vůbec nebyl ani poškozený, ani nic, a ležel tam v té brázdě, kterou on udělal 3 roky.
1: A go našla.
0: My jste ho dvakrát přeorali.
2: Asi. Nebo do kompostu se to vyhodilo s nějakýma odpadkama, nebo s čím, že jo.
0: A nerozloží se.
2: A vydržel a je jak novej.
1: Takže ta láska nám musí vydržet, to už jinak nejde, jo.
2: Aspoň s tím jedním prstínkem, no.
0: A vy prstínek ale nemáte?
1: Já ho ztratil, definitivně, já nevím. Měli jsme tady v tom oltáři jeden herníček a tam jsem si dával prstýnek. Jo. A vždycky jsem věděl, že tam je, když ho potřebuju mimořádně nasadit, tak jsem šel najisto, ale jednou jsem šel najisto, ale on tam nebyla.
0: Co to je mimořádně nasadit?
1: No, jako když nějaká společenská událost nebo tak, že jo, jde se naplést, nebo tak jsem si vzal prstýnek. No, ale ztratil se, já nevím, kam přišel. Prostě nevíme, no. Je pryč, v tomhle baráku není.
0: Mezi jahody jste se koukal?
1: Všechno jsem převoral.
0: Tak třeba ještě čeká další rok.
2: Ještě se třeba najde někdo, já věřím. Já třeba s tím prstínkem opravdu, teda jestli se vám někdy stalo, že jsem si říkala, že nemůže být ztracený. Víte, že není navždycky ztracený, že prostě, že ho někde najdu najednou. Opravdu, já nevím, jestli někdy máte takový pocit, že něco nemáte, ale že to není na věky ztracený, nebo na věky pryč.
3: Svatební hostinu měli Novotní doma. Vše měla v režii Danušina maminka, protože Miloslav byl ještě na vojně a přijel pouze na svatbu.
4: A tak se doma uklízelo. Nevěsta myla okna, příbuzní chystali svíčkovou. Pozváno bylo celkem 80 hostů. Byla to klasická česká vesnická svatba.
2: No a teď byl přípitek a já jsem měla Pragu lahev s nějakou minerálkou, byť. A teta říkala, no jo, to je nějaký divný, pamatuješ si to, ne. Ona nepije žádný víno. No, hned to teta věděla, to víš, ta to prokoukla, no.
0: Takže do té doby to bylo utajeno?
2: Nikomu jsme to neřekli, jenom ani vaši možná to nevěděli, viď?
1: Já nevím, no, ale vím, že máma jako u té svatby moc nejásala, no, ona tě moc nemusela.
0: Jak to?
1: No, bylo to takový, asi si to představovala trošku jinak, no, když jsem jí poprvé přivedl jako domů, jako nevěstu, no, tak i na těch fotkách jako matka moc nejásá, no.
0: To znamená, vy jste si to prosadil, nebo jste byl přitlačen rodiči tady Danuši, že si prostě musíte Danuši vzít?
1: Ne, to ne, to bylo naše rozhodnutí, to do toho neměl nikdo co mluvit.
2: A tatínek měl rád mě, tvůj, ten byl hodný, no.
0: Pamatujete si na kytici, kterou jste měla třeba na svatbě?
2: No, vím, že jsem měla něco vypůjčeného. To muselo být. Takže teď, potom jsem si koupila takový bílý boty a oni měli zlatý podpatky. A tenkrát zpívala, já nevím, nějaká zpěvačka to Zlaté střevíčky. Takže když potom jsme se vzali a tam měli jsme ten první tanec, tak jsem chtěla, a oni mi pustili tuhle tu desku. To jsme měli na ten první tanec.
0: Jak to skončilo, ten svatební den? Rozešli jste se, vy už jste odjížděl, byla svatební noc?
1: Byla. Všechny jsme vyhnali ze svatby potom, asi kolem 10. 11. hodiny. A...
0: Už takhle brzo jste se těšili.
1: No a my už jsme měli prostě svý bydlení, že jo, u jejich rodičů, takže...
2: Ne, my jsme měli pokoj, ne, jako svůj. A vždycky moje sestřenice, která i na té svatbě byla, tak před svatbou jsme spali spolu, protože už se nikam jinam nevešla, tak moje sestřenice spala se mnou. A když potom skončila svatba, tak Olinka chtěla jít spát s náma, taky pamatuješ. A maminka jí říkala, jde pak, Olinko, teď už ne, teď už tam je Míla, teď už tam spát nemůžeš, viď?
1: No, tak svatební noc byla a druhý den potom k večeru jsem se už zase balila. Odjížděl jsem zpátky na Slovensko.
0: To muselo být trochu smutné, ne?
1: Bylo, no, bylo to smutné. Ale vím, že to bylo na 3 týdny, takže jsem se potom vrátil domů a bylo všechno, jak má být. No.
3: Půl roku po svatbě dostali manželé Novotní nový podnikový byt v Mělníku, kde žili 6 let.
4: Danuši se ale stískalo po rodném kraji a tak se stěhovali po druhé do družstevního bytu s větší rozlohou v Roudnici nad Labem.
3: Danušina maminka pak odcházela do důchodu a protože ji oba velmi milovali, tak se Miloslav rozhodl, že své ženě a milované tchýni postaví rodinný dům.
4: Za 3 roky stál. Ale maminka se toho bohužel nedožila.
2: No, když my jsme vlastně bydleli ještě u mých rodičů, když jsem měla narodit naše první dítě. A já vím, že jsem tenkrát nesla já nějakému zvířeti něco na to a spadla jsem ze schodu. A teď, jak jsem se tam skulila, tak jsem tam ležela s tím k pekáčem nebo s čím a brečela jsem tam a ty si spal ponoční. Takže mě muž hned odvezl do porodnice, protože se bál, že se něco přihodilo. Takže si mi tam nechali a vlastně do rána se narodil syn. Vy jste tam přišli a babička, všichni stali pod okny, tam se nesmělo, že jo, to jsme stali v porodnici a říkali.
1: Pil kluka, ty kdyby se provalilo, že je to holka, tak co bych s tím pak dělal, že jo. A dobře to dopadlo, no.
0: Byli jste... Hrdí rodiče, máma, táta.
2: Jo. Já si myslím, že ještě víc jste věď, než já možná.
1: No tak určitě jsem se jako pyšnil s kočárem víc, když se narodila dcera. No.
0: Ta se narodila po jaké době?
2: Po 4 letech. A on tam šel a koukal tam na ní a říkal, Ježíš, to je tak krásný, viď. A... tak to už potom bylo úplně jiný. To jedno dítě bylo takový zlatý, jo, ale teď najednou ty 2 děti, to už jsme byli taková rodina, viď. Bylo takový hezký, no.
0: Slyšíte, nebo vy vidíte, jak žena je po letech dojatá z toho, jaký jste vlastně otec, no. Že i tohle je ta láska?
1: No já to vím, že je dojatá. Já taky proti tomu nic nemám, ale má pravdu, no.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Zlatou lásku prožívají manželé Danuše a Miloslav Novotný.
2: Jejich cit nikdy nevyhasl. S každým dalším společným dnem sílil a věděli, že jeden v druhém našli toho pravého.
1: Jejich příběh nás potěšil, pohladil na duši. A proto jsme se rozhodli už na základě dopisu poslat jim po Patrikovi dárek, který jim zpříjemní společné chvíle. Velký automatický kávovar. Je to pro ně překvapení.
3: Ježíš, to je, co je to? Kávovar?
4: Ne, to nemůže být kávovar.
5: Je to kávovar?
3: To víš, že jo? No.
4: Až to je.
5: No, co jste myslel, že to je?
4: No asi jo, no.
3: To víš, že jo?
4: A počkejte, to fakt jako je dárek od vás. A čím jsme si to zasloužili?
5: No, o tom rozhodli Petr Kostka s Carmen Majerovou, to, že jste poslali ten příběh a že se jim líbilo, že se máte takhle rádi a to, co prožíváte.
4: Ale ty budeš muset víc psát.
3: Ne. To já jsem vůbec nečekala, že by něco takhle,
4: to
3: prosím.
4: To k tomu asi.
5: No jasně, aby se to dalo vyzkoušet.
4: Nedáte si u mě teda to kafe?
5: Tak jo.
4: To se musím naučit nejdřív.
5: Není to složitý.
4: Chcete preso, nebo obyčejný, nebo větší kafe, nebo...
5: Dám si preso.
3: Preso. Malinký.
4: Hmm.
3: No.
5: Tak to oslavíme.
3: No. A tak to bych chtělo šampáňo spíš, ne? Asi. Co? Ale mám tam dole šampáňo, ale
5: nevím. Jsem s ním.
4: Nevím, co tam bude ve sklepě, ale bude to teplý.
3: Já to přinesu, počkej.
5: Chcete něco vyřídit Petrovi jak s Carmen?
3: No, že strašně děkujeme. Jo, a že
4: jejich jsi... jako opravdu stoupenci, já je mám rád oba dva, no.
3: To jsme nečekali, když jsme to psali, chtěli jsme jako něco o nás napsat a udělat jim třeba radost taky, že jsme v našem věku takovýhle.
4: A docela s váma bylo hezký posedení. No,
5: to jste hodnej.
4: Ne fakt.
0: Zlatá láska.
1: K prvním Vánocům dostala Danuše od manžela lyže a začali jezdit na hory, i s dětmi. Později sjezdovou výbavu vyměnili za běžky, pak za kola a nakonec jezdili s cestovkou na pěší túry po horách.
2: Společný čas je pro ně vším. Je to čas, který jim pomáhá poznat toho druhého, mít společné vzpomínky, získávat sílu a radost do dalších dní. Protože jako v každém vztahu, i v tomto zřejmě přišlo na těžší chvíle.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
5: Přišlo něco takového?
4: Přišlo. A v poslední době dvakrát, já když jsem měl tu nohu, když jsem byl v nemocnici, že jo, tak jsem byl...
5: S kolenem.
4: Takže manželka tady musela zastat nějaký práce, který předtím nedělala, který jsem dělal jenom já. Tak si uvědomila, že opravdu jsem tady taky důležitý. A teď, když jsem jí měl v lázní měsíc, tak to bylo krutý teda.
5: V čem?
4: No, mě nevadí, že jsem si musel uvařit, vyprat, uklidit tyhle ty věci, že jo, tak nějak jsem to zvládal, ale cítil jsem, že kdyby to trvalo díl, že už by to bylo k nesnesení a kdybych tady měl zůstat sám, tak vůbec nevím, jak bych to řešil. To... Já jsem na ní závislý.
3: My jsme tak nějak dost zvyklí na sebe.
5: Těšíte se jeden na druhého i?
3: Určitě.
4: Je strašně důležitý, když ty dva lidi přijdou z práce domů, každý v jinou dobu a každý přijde s jinou náladou a jiný problémy si může přinést domů, tak důležitých je těch prvních 10 minut, aby ten jeden respektoval druhýho a aby si hned z titulu svých problémů se nepohádali třeba. Jo. Takže pro těch prvních pár minut je důležité, když se spolu baví, aby se opravdu vyčistil jako vzduch, jak se říká, a aby si sedli zase na svoji notu. Jakmile se v této době něco přihodí, jeden druhýmu by odsek nebo se pohádali, tak pak se to přenese až do celého dne a tohle by nemělo být. No, na to je třeba si dávat pozor. To jsem zjistil za svůj život.
5: Vy jste teď i dojetí tak trochu vlastně s tím povídáním naším. Řekněte mi, v životě plakali jste třeba jeden kvůli druhému, ať už to bylo z důvodu, že jste měli strach, že o něco šlo, nebo že jste si něco špatného řekli, nebo že se stalo něco, co se týkalo vás dvou zvenčí, prostě i ten sice takhle projevil?
3: Já, jo, když muž byl, jednu dobu se u něho projela těžká nemoc, tak jo.
4: Já jsem si prodělal nějaký onkologický onemocnění taky, tak to jsem, žena měla strach o mě a já jsem měl zase strach, kdyby to špatně dopadlo, tak co ta si tady počne, že jo, tak takový věci prostě v životě, to je těžký, no, ale pak jsme to překonali.
3: Je fakt, že když se člověk dozvěděl takovou tu zprávu všklivou, tak to zamává si s každým, tak...
4: Je to pořád
3: všechno. No, nerada na to vzpomínám, ale je fakt, když pak bylo nutno léčení, bylo tohle to nutno, tak člověk prostě se dostal do toho nějakého koloběhu a říkal se, nemůžu kvůli tomu druhým, že musím stát při něm. Jsem to skoro zapomněla, všechno tohle to vyšklíví. No, teď už je to všechno za náma a všechno je to v pořádku a všechno je to dobrý, tak už jsme spokojený, no. Ale nebylo to lehký.
5: Ten strach k té lásce patří a to je ta láska, to je ten vztah, to milování těch dvou.
3: Asi jo. A když si říkala, že musím být silná, že já taková silná nejsem třeba, jako je můj muž ten, jako, když se něco, jako je špatný, nebo něco, tak on to umí překopnat, nebo se k tomu umí postavit líp, nežli já, no. Ale už jsme to všecko takhle zvládli dobře, viď, tak už teď už nás bude čekat snad už jenom to nejlepší, no.
4: Jako čím je člověk starší, víte, tak má od toho druhého strach a o to víc ten náš vztah potom je takový bližší. No, jsme rádi teďko v tomhle době, že máme jeden druhýho. Ve všech případech, jo.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Danuši a Miloslavovi Novotným, kteří už oslavili od svatby 53 let.
2: To už je kus života. Každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť. Neslyšeli se. A vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Kdo na koho naléhal s první pusou?
4: Manželka.
5: No asi já. Si myslím určitě. Muž byl takovej pomalejší na to.
3: Držel vás raději za ruku nebo kolem pasu?
5: Za ruku. Za ruku určitě.
4: Kolem ramen.
3: Jakou květinu máte ráda?
5: Frézy možná, frézy mám ráda a to muž nebude vědět, co, určitě ne.
4: Já budu chvilku přemýšlet. No, myslím, že ne.
3: Jedno, co přinesete.
4: O, asi jo.
3: Kdo víc přepíná televizi?
4: No, samozřejmě manželka.
3: Na co?
4: Víte, to jsou takový pořady, bez kterých se neobejde jediný večer a já jsem z toho úplně někdy na větvi. Ten showtime na Primě, jo. To je prostě, to je o ničem. No, já nevím, no.
3: Kdo z vás víc přepíná televizi?
5: No, to muž, ježiš, to je strašný. No, já ne.
3: Jaké domácí práce máte ráda?
5: Já docela ráda žehlím.
3: Jak dlouho to vydržíte?
5: Žehlit. 3/4 hodinky na nejvýš.
4: Ráda žehlí.
3: Jak dlouho je schopná to dělat, když to má ráda?
4: Pořád.
3: Jaké bylo vaše první auto?
4: Byla to Škoda 110 LS. To asi ona neví, jak se to jmenovalo, ale to byla bledě modrá Škodovka to byla.
5: Škodovka. Nějaký to MBčko.
3: U čeho jste nejpřísnější?
5: Tak já teda neodpustím, neumím odpustit možná.
4: Abych vám řekl pravdu, tak kouká vždycky, jestli neposviním u brus. To si dávám pozor.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhrála milion?
5: Já vím, že je to blbý, ale já bych to fakt rozdala dětem.
4: Rozdala by to dětem?
5: Vám teda asi ne, ale já bych jim to dala.
3: Co si myslíte, že pokládá na vás za nejvíc sexy?
4: Nevím. Já vám na to neodpovím, nevím. To je taková otázka, na kterou já nedovedu odpovědět.
3: Co je na něm nejvíc sexy?
5: No já bych řekla, takový ten úsměv a takový, on je takový klukovský, tak to bych řekla, že na něm takový nejvíc sexy.
3: Jakým stylem jste líbal?
4: To chcete, abych předved.
3: Zas na mě ne.
4: Já mám styl svůj jeden a myslím, že dobrý.
3: Jakým způsobem líbal?
5: Hezky, krásně, že člověk zapomněl na svět, určitě krásně líbal. On má krásný rty, totiž, takže nemá, víte, má takový plný, pěkný rty. To se mi na něm líbilo. Vlastně možná, že mi to na něm zaujímalo nejvíc, když jsme spolu začali chodit, že má krásnou pusu, no.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po více než 50 letech u Danuše a Miloslava Novotných?
2: Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jaký je rozdíl mezi mladickou láskou a tou v pozdním věku?
4: No tak asi se, já nevím, jestli v lásce nebo to rozdíl, ale ty lidi, jestli, když se mají rádi, tak se Některý mají rádi celý život, ale já myslím, že ten vztah je silnější.
5: Musí tam být spoustu tolerance, si myslím. Že člověk si nemůže upřednostňovat, že chce tohle, tohle, že musí tak nějak myslet třeba i na toho druhýho. Nemůže si říct, chci tohleto a bude to takhle. Ne, musí vždycky myslet trochu na toho druhýho. Jak ten by na to koukal, jak ten by byl spokojený s tím, co udělám. A není to ta láska, co byla samozřejmě, když jsme se poznali, že jo, ta zamilovanost. Co bylo strašně krásný. Teď je to takový, že spolu žijem, myslíme na sebe a je to určitě je to úplně jiný.
3: Vytvoří se určitý zvyk, náklonnost, tradice věcí, ale u čeho si tu lásku v tomhle věku třeba uvědomíte? Je to strach s tím zdravím, ta myšlenka, že by tu ten druhý nebyl, nebo při kterých věcech, činnostech, stavech citových si uvědomíte, že vlastně máte tu lásku, protože teď najednou cítíte něco, co dokazuje to, že bez toho druhého by to nešlo?
4: Víte, když opravdu člověku něco je, něco vážného, úraz, nebo jak jsem měl tu chorobu, takovou tu blbou, tak to si pak uvědomíte a opravdu, že tíhnete k tomu druhému daleko víc a chcete se k němu vrátit. Je to tak?
5: No já když jsem třeba byla teďka, já třeba v těch Teplicích, tak jsme třeba někde chodili nebo jsme se

0: jak malému dítěti, tak jako se mi ani tak nestýskalo, jako, nebo nemyslela jsem tolik jako na děti, nebo tohle, jako na něho, no. Je to legrační říkat u starých lidí, že je to láska, ale je, no.
1: Nevím, ale čím víc je to jako o té toleranci a musí člověk hlavně se naučit a to platí celý život, respektovat toho druhýho, no.
2: To znamená, že je třeba o tu lásku pečovat neustále, každý další rok?
1: Každý den, ano. Každý den musíte.
2: Je v tomhle věku ještě čas na to, že se zastavíte, pak se třeba obejmete, dáte si pusu, jdete někam zavěšení za ruce?
0: Tak si dáme na dobrou noc pusu, viď?
1: Ale jo, tak samozřejmě tohle funguje pořád, no.
0: No, nebo když si přijel za mnou do lázní na ten den, veď ta paní chudá koukala, říkala, já to neznám, přišel a přivítal se se mnou a dal mě pusu, obejmul mi. A ona řekla, já tohle vůbec od svého muže neznám. No. Tak to mě to připadalo úplně samozřejmý, že nebo takový nějaký. A ona říkala, úplně ti to závidím, takže to jsem, to je takový hezký, no. Není to, že se na sebe vrháme, ale je to takový, tu blízkost, veď, cítíme spolu.
1: Tak by to mělo být. Jestli se máme rádi, tak tohle k tomu patří. No, mám ji rád, no.
2: Je vám spolu dobře?
0: Je nám spolu dobře, to jo.
1: Je?
0: Je, jo, aspoň.
1: Je, taky.
0: No.
2: Je něco, za co byste mu chtěla dát velký dík?
0: No, určitě za to, že jak se choval k mým rodičům, jak se choval k mým dětem a jak se choval ke mně. Asi tohle, je to úplně obyčejný, ale je to asi nejdůležitější. Mám ho ráda, no, obejmula bych ho za to, že tady je v tom baráku se mnou. Prostě k němu cítím... Miluju ho, no. Je to sice v tom věku už takový říkat miluju ho, ale miluju ho, no. Až budete třeba v tom věku našem, tak pak člověk najednou pochopí, že jo, že si lidi v tomhle věku můžou říct mám tě ráda nebo miluju tě. Asi to není tak řečeno, jak by mělo, ale je to tak. Mám ho ráda. No.

0: Danuše a Miloslav Novotný už vědí, jak hřeje láska. Jak je pohlazení, obětí a laskavé slovo důležité v každém věku. Že zamilované srdce vám dá sílu překonat strach a zesílí radost z každého dne.
1: Jak napsal Jaroslav Vrchlický, mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všechno zmůže láska.
0: Proto ji nechte promluvit i vy. Dejte na své srdce a milujte. Život je proto, abychom milovali a byli milováni. To dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Zákaz mobilních telefonů ve školách by v Česku mohl začít platit od září příštího roku. Záchranáři v Praze budou využívat nový plovoucí heliport u Vyšehradu a počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy jsou tu Nehasilem. Dobrý večer. Vláda dnes podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Oznámil to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by mohl platit podle premiéra od září příštího roku. Týkat by se měl mateřských a základních škol a také nižších ročníků víceletých gymnázií a také konzervatoří.
3: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
3: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele. Pokračuje ředitel Pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
5: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
3: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sutková, Český rozhlas.
2: Dotaci 8 milionů a 600 tisíc korun získá fotbalová akademie Dynamo od Českých Budějovic. Na mimořádném jednání o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Peníze pokryjí náklady na provoz v nadcházející sezóně, hlavně tedy mzdy trenérů fotbalové mládeže. Potvrdil to náměstek Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: Na konci června jsme dostali informaci, že všichni trenéři v akademii od paní majitelky nové smlouvy na novou sezónu dostali. Z toho důvodu jsme rovnou na radě města doporučili zastupitelstvu schválit tyto peníze a dneska zastupitelstvo to potvrdilo.
2: Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na řece Vltavě u pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Techniserv a Labská. Dnes to potvrdila rada hlavního města. V místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převáží do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Teď využívají místo v Zítkových sadech. Upřesní náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženia z ODS.
7: Od podpisu smlouvy s dodavatelem to bude trvat 12 měsíců, takže já předpokládám, že by ten heliport měl být hotový v srpnu 2027. Cena se vyšplhala něco málo přes 70 milionů korun. Sport.
2: Ve věku 75 let zemřel bývalý kapitán a kouč anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Dvojnásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy bojoval s rakovinou.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle přehánky, ty mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni na jižní Moravě až kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Máme dobrou zprávu z pražského okruhu. Směr letiště před sjezdem na Barrandov v omezení na kilometru 15,5 blokoval pravý pruh kamion. Už je pryč a dlouhá kolona se docela rychle rozjíždí. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. I když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, velevážení, náš cirkus, naše divadlo, je tu pro vás, atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní Divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Umberto. Buďte vítáni a račte vstoupit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Karluci na Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že jsem jí nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Málinka, dej jí pánbu lehký odpočinutí, umřela. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjazí sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: Někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: Na těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnice.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálopevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladišť.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle?
5: Beru
2: všecko, od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej, není do čeho píchnout.
2: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejší.
3: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
7: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
6: Zum wohl sein, Anton. Tak co, nenašel jsi nic?
3: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
2: Ani nezavadil. Kruci krajec, himmel, fagot element.
6: Dej to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
3: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
8: Odkud jsi?
2: Od Budějovc.
8: Zedník, viď?
2: Tak.
8: A teď jsi v hajzlu, viď?
2: To jsem.
8: A makat bys chtěl? Každou práci, ať je jaká chce?
2: Bodeď by ne.
8: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybych mě chtěl přát někam do Evropy.
2: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
8: Umřela ti máma, víš, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
2: Jak ty to víš, že...
8: Ale přece sem k Hainovým Mezekemu chodila Milnerova parta a táhli odtud na Štětín, když smrčili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs?
2: Tak o to není žádná starost.
8: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
9: A Karelík Kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
6: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřích, ne?
9: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
8: Není to daleko, jen tak za roh, na Reeperbahn.
2: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
8: Stavba a bouračka. Stavba a bouračka, kamaráde. A vždycky na šup. A všecko nahonem. To, jako je to hlavní. Aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
2: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
8: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co? Přitesat, přiříznout, ne?
2: Však jsem z lesu.
8: A natřít něco? Omalovat?
2: No, to patří, když se to tak vezme k věci.
8: A Milner pořád chtěl na tebe počkat, že prý náramně troubíš.
2: Tedy Flieghornu to zas jo.
8: Tak ti řeknu, Anton, že to bude dobrý, jestli ty sám to neudáš špatný. Tuhle vlevo za ten kolotoč a už jsme tu.
10: Došli do třetiny Reeperbahnu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
11: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
2: Sumber.
8: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
2: Jo, jo, jo.
11: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
8: Jo? Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
2: Ne.
8: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo ne, víš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhurst Steinhauer.
2: To jste, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
8: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
2: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
8: Jo, dva tenťáky bych potřeboval.
2: No, nemá.
8: Tak aspoň jednoho, a toho vám vedu.
2: Je z oboru?
8: Ne, ale je to můj krajan.
2: Čech?
8: Jo.
2: No, když je Čech, tak ho vezmi.
8: A nebylo by možné, že byste mu...
2: A, na dlaň dostane 7 marek.
8: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
2: No.
8: Je to vdovec a má sebou kluka.
2: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už ho v děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctu.
8: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
2: Tak když myslíš. Jak se píše to jméno?
12: Anton K. A. R. A. S.
2: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton. 7 marek. Ostatní ti poví Karl.
9: A Kerholec už tlačí Karla ze dveří.
8: Tak co koukáš? K pokladně.
2: Tady to.
8: No co? 7 marek.
2: Ale ne, tady tohle.
9: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově, spojená v celé záhlaví.
8: Cirkus Humberto, a co má být?
2: Kerholec, člověče, no já paják cirkusu, teď já nic neumím.
8: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si Čech.
9: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
2: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno okna. Okének.
11: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru. Na žlutavý kruh dole na zemi.
9: A tam...
10: A tam v té záři stojí vstyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy
11: Kůň stojí na zadních nohách, hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zahryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
10: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává
12: a zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
13: Tak, tohle je cirkus Humberto, Anton. Jeden z největších v Evropě. Šéfu jeho direktor Bervic, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona, a menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty, od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozebrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
12: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
13: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
12: Človíčkově všelijací, nedej pán Bůh, snad i po Bertové.
13: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
12: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zavřete chalupy. Komedianti jsou tady.
13: U všech cirkusů je po Češích schránka.
12: A pan strážmistr nebyl u nich, ale jistra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
13: Ovšem dělají i jiné věci. Koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augustino, prostě jak si co kdo najde.
12: Takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny.
13: Táta. Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
12: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
13: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
12: Ale tenhle Kerholec se mi zdá, je z gruntu poctivý člověk. No, ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. No, konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, Bůh ví, jak ta se protlouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají trojníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívek. To já si aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček. Bože můj, Vašíček, co ten tomu všemu řekne?
13: Tak co mlčíš, Anton? Zalo ti to dech, co?
12: Jo. A těch 7 marek mě ještě teď vyplatí?
13: No, můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
12: Cože mi vybere?
13: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundur.
14: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
15: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
12: Co to je?
13: Žádný Irčan, je to Čech.
14: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech. Tak by si mohl tohle přešít, když je Čech, to umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi, ten byl trochu menší.
13: No tak ber, Anton, a oblíkni se do toho.
12: Co? Tuhle parádu.
13: No to co se ví? Ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
14: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
13: No.
14: No, jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
15: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata. Starý kabát a nové kalhoty přes ruku za Kerholcem.
13: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta, od direktora až po koňáka, všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho, a všecko tu musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
15: Tak přišel Antonín Karas
9: Zedník z Horní Sněžné v podjaří roku 1862 k cirkusu.
16: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho sedmiletý Vašek.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje s chutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje živelného Kerholce, rozvážného Malinu, burácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Karholec komandoval všude a ostře zapřahal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není, Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
2: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Harvey v šatně. A sám Karas, aby nestěžoval dorozumění, říkal už během dopoledne, neviděli jste tady Vašku?
0: Vašek byl popravdě všude a nikde. Dnes poprvé začínal užívat cirkusu naplno. U každé klece postál, aby pozoroval její obyvatele a už zase jako pstruh vyrazil kupředu, aby mu neušla nějaká podívaná v chodbách nebo v manéži. Uprostřed všeho skládání a stěhování běžely zkoušky, jako by se kolem nic nedálo. Ředitel si dal přivést své skupiny hřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezůru. Ředitelka proháněla v kruhu lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivézti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Selnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči.
1: Tedy muzika.
0: Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyňal svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou.
1: To nehraju.
0: Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát?
1: Ne, musíte tančit něco jiného.
0: Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon. Co je se slonem?
2: Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě Šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
0: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Berwick. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon.
1: Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčíleně. Dejte nás na jiné místo v programu.
0: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
1: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
0: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
1: Co tedy máme dělat?
0: No, co máme dělat, Selnický? Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
2: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát Šeříkový valčík od Wintertála, nebož valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
0: Vašku! Ozvalo se od brány. A Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
1: Pane, to je pašák, ten kapelník, liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky.
0: Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení.
1: Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti.
0: Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy, tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel.
1: Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl. Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit.
0: Zamyšlen odpínal směry postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen 3 poníci.
1: Hans, kde je mis?
2: Mis pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
0: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem mis. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubenoučká, bledolící holčička s dlouhýma, tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
2: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
3: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
2: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, 5 kroků rozběh. Teď. Hop.
0: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
2: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
0: Berwick práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
2: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
3: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
2: Nemůžu, nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Berwick. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
0: A zapráskav samotam obyčem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry, vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
3: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko?
0: Oslovil holčičku, která se všecka protahovala.
3: Ty jsi zdejší?
4: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
3: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
4: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
3: Vašků? To je jméno?
4: No asi.
3: A pojedeš s námi, Vašku?
4: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
3: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
4: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
3: A je to moc těžké skočit na koníčka?
4: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu. No, proč si se neodrazila pravou?
3: Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu.
4: Vždycky?
3: Vždycky.
4: To je divné. To si musím vyzkoušet.
0: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
3: Tak pojď sem, ty stará, ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. Ohýjo, běž a neplaš se, no, malá, mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop.
0: Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně.
4: Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova, opakujeme rozběh. 5 kroků, teď a hop.
0: Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil.
4: Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova, opakujeme. Rozběh. Teď. Hop.
0: Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek ji rozkročenýma nohama udržel v rovnováze.
3: Vidíš, ty potvaro, že tě skrotím?
4: Znova, opakovat.
0: Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou.
3: No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď.
0: Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině.
1: Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko.
3: To je pravda, navázal Kerholec. A být Anto na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci. A klukova věc, aby ji nepropás.

Šli bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jí. Se svým strýčkem z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy sní.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí. Chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinu z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme, ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vašků před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Berwitz zrudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku a on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách, 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Berwitzovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Čím? Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to, abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to,
0: angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Haló. Poslyšte. Silnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane ředitel.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Ker Holec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu nezná, ale je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit tón, jako když ženská... Pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. To by bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty... Dvě děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo Gulliver mezi trpaslíky, fagot a piccola solo. Direktore, to stojí za lahev Rýnského.
0: Máte jí mít, Silnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc, než to vaše věčný pití, takže servus, Silnický, musím hned sehnat Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Ker Holec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: No, to pravda.
5: Tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Ker Holec Karel měl vydat příkaz...
4: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do houstnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život v něm pokračuje v ustáleném rytmu. Zkouška, vystoupení a příprava nových čísel.
7: Pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
0: Skutečně, Hanzi?
7: To se ví. Na Voltiš to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
0: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to dají na Ferman. V 9.20 zkouška Berwitzová s Vašku. Na mis a Mary zařiďte to.
8: Co budu mít na sobě?
9: Já to vidím takhle, Helen. Ty,
8: Široká sukně s volány.
9: No jistě. Žlutá bluzička, tady všude budou flitry.
10: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech.
8: Jo. Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
10: A co Vašku?
8: Vašku bude celý v černém. Stejný kostým jako tatínek. Zelená, žlutá, černá. To přece hraje.
3: Ano, to hraje. Já nechci rušit, ale už je 9 hodin 20 minut. V manéži je zkouška s Vašku a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
11: Ale koukám na to teď a...
3: A co?
11: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
12: A teď slon, Arshehir s Bingem.
11: To nevětr. Ono to má být André.
3: Jak to myslíte?
11: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
12: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
11: Kdybych věděl, že to je André pro slona... To nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezdce nějaký závěr? Mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně. Prýma.
12: A co?
11: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
12: A co by to k sakru mělo být?
11: Kleknout.
12: Kdo?
11: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout. Na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
12: Ty brvče!
3: Arshehir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě. Strnuli, teď přijde výbuch.
12: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
11: Vždyť to Himmlergott nemá závěr. Vždyť to přeci musíte vidět.
12: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
11: Umějí. Pane řediteli, umějí, jakože je Bůh nade mnou, umějí. Vždyť už je to učím 6 neděl.
3: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
12: Madam?
8: Ředitelka se voutrhala.
12: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Arshehir, Helena Bervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr! Cvičení řídí kočí Hans. Prosím, zde je má šambriéra. Račte.
13: Tak co jsi tomu říkal, táto?
14: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. No já ti přece musel troubit tuš. A od 4. pultu vidím houby a nemanéž.
13: A vy, pane Malina?
15: Prýma, Vašku, prýma. Oba jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
13: A Hans a direktor? To, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerhole.
16: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
13: Teď já jsem byl u toho.
16: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle mačet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
3: Panstvo, úspěch, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým braníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. A hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
12: Vašku!
10: Vašku!
12: Vašku!
3: Vašku! Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
12: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat v Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
17: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat.
9: Mám radost.
3: Tak. A teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací

0: pomalu ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koly. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Ahmed Romeo s Paolem a vedle nich další. Prosím, rychle, rychle, rychle. A sem do kraje. Osazenstvo osmičky. Komplet?
1: Ne.
0: Jak to? Kdo chybí, pane Malina?
1: Anton přece. Ten je nahoře v kapele.
0: Tak, tak. A sem s laskavým dovolením. Ano, tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Bervicová?
2: Kam já?
0: Helenka semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
2: Děkuji.
0: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor!

0: a první kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hanzi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku, právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem Kurzum Gut angažoval jako jezdeckého eléva.
2: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašik nějaké úspory, až odtud půjde.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si udělali čas a jste tu se mnou. Dědictví. To je slovo, které v sobě může mít radost, ale také smutek, vzpomínky a někdy i starosti. Když po někom blízkém něco zdědíme, často to totiž není jenom dům, chalupa nebo peníze. Může to být třeba obyčejný hrneček, staré hodinky, knížka, kousek nábytku, který nám toho člověka připomíná. A najednou má pro nás cenu, kterou nejde vyčíslit. Ale dědictví může přinést i otázky, na které jsme možná vůbec nebyli připraveni. Co s nemovitostí? Jak se domluvit s ostatními členy rodiny? Jak vlastně rozhodnout, kdo má co získat, když má každý jinou představu? Tak si o tom dnes můžeme popovídat. Jak jste tuto situaci v minulosti řešili vy, pokud jste ji museli řešit? Nebo můžete zavolat a povídat o tom, jak se připravujete na tu situaci, že se může stát, že budete řešit rodinné dědictví. Budu moc ráda, když se mnou podělíte o svůj příběh, protože právě ty vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Jarka Barboříková je s vámi a jsem tady ráda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 3 minuty po 23. hodině. Je tady také paní Jarka z Frýdlantu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jarko, zdravím všechny lidičky.
0: Dnes si budeme povídat o dědictví, o tom, co nám po blízkých zůstává, co nám může přinést radost, ale někde taky pekelné starosti. Tak Jarčo, jakou máte zkušenost?
1: No víte, Jarko, já jsem jednou, když mamky přítel zemřel, tak jsem dědictví nechtěla. Já jsem to nechala na jeho dceři a jeho sourozenci mamky přítele, mamčinýho přítele, že já jsem říkala jiná, já jsem to nechtěla. Protože z tohohle důvodu, aby nebyly nějaký ty. A oni mi říkali, vy jste se o bratra nám starali s mamkou a říkám, ne. To ne, tak jsem nechtěla. No a pak jsem byla na řízení znovu sama bez sourozenců. Mamka nic neměla, žádný majetek, ale víte co, Jarko, se stalo? Já jsem si myslela, že sestra dostane taky dopis. Ale bohužel dopis nedostala na notářství, jenom já jediná. Ale my jsme ještě, já mám ještě 3 sourozence, že my jsme 4 děti z mamčiny strany. A teď já jsem přišla na to řízení notářky a tam u notáře mi bylo řečeno, že tam jsem jediná já psaná. Pro mě to byl hrozný šok, i když jsem teda jsem s ním počítala, tak jsem měla všechny adresy napsané. Byl to pro mě šok, když tam jsem slyšela, že tam ty 3 sourozence psané nejsou. A přitom mamka měla nás 4, ale prostě mamka žádný majetek neměla, takže dobře to dopadlo. Ještě, že jsem měla ty adresy napsané. No ale víte, bratr ten nemůže, ten je v zařízení v tomhletom, kde je pro tyhle ty lidi, co jsou nemocní, tak dlouhodobě už. Tak ten jako je zbavený se právnosti, že jo. No a já a 2 sestry mám a ty prostě se toho jakoby zřekli, že není žádný majetek, tak proč by jsme měli se dělit o co, když mamka měla starý nábytek a už se rozsypalo, tak jsem musela dát ten kus nábytku pryč, protože se to rozsypalo. No a tak sestra, tady co je 7 let Frýdlanti, tak mě hrozně pomohla s jejími dětmi, no a prostě všechny z rodiny mi pomohly. Takže já jsem vděčná, že jsme si takhle hodně na, prostě si navzájem pomáháme.
0: To je krásné, možná taky vzácné, možná když jde o to dědictví, tak se někdy dějí věci, nad kterými zůstává rozum stát. U vás se to nestalo, vy jste se i tady, co se týče těch dalších věcí, tak dokázali domluvit, taky to možná bylo tím, že tady ta maminka žila pro vás, nežila pro majetek, takže ne, bylo tady vlastně co asi řešit, ale i tak někdy člověk se dokáže rozhádat, když se má zdědit jeden stůl jedno křeslo.
1: Ale znám to,
0: i takový případ
1: jako znám to, jak to chodí v rodinách. Znám to, jak to chodí. Já to znám, jak to v rodinách chodí.
0: A řekněte mi, co máte schované na památku?
1: No tak na památku mám po mamce schované hodinky, které jsem tenkrát dostala, když jsem začala chodit na učiliště do Liberce do školy. Trinky od 15 let, už mám schovaný 39 let. Mám schované hodinky po mamce, co mi tenkrát koupila do školy.
0: Tak máte vzpomínku, tak to má být.
1: Ano.
0: Dobře. Tak myslíte, že budete ještě někdy ve vaší rodině řešit nějakou takovou situaci rodinné dědictví?
1: No,
0: snad ne už.
1: Snad už to nic takového nebude. Člověk nikdy neví, co se může stát, ale já si myslím, že ne, že prostě, že je to, musíme tady ještě nějakou dobu bejt, protože máme tady pro koho bejt.
0: To je hezky řečené. Děkuju, Jaru, že jste se k nám dnes přidala, otevřela dnešní téma. Ať se vám daří a zase někdy zavoláte.
1: Ano, vám taky. Ano, naslyším. Děkuju moc, dobrou noc, hezky všem večer a ráno. Děkuju.
0: Já jsem zvědavá, kam nás dnešní téma zavede, milí posluchači. Povídáme si o dědictví. Možná máte doma něco po babičce, dědečkovi, po rodičích, co pro vás znamená mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. Pojďte nám o tom zavolat. Dědictví, dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme 12 minut po 23. hodině. Vítám vás u dalšího společného večera, je tady noční linka Českého rozhlasu. A povídáme si o dědictví, a to z té trochu osobní stránky. Na věci, které po našich blízkých zůstaly, a na to, co pro nás skutečně znamenají. Právě na to se zaměřujeme. Pan Bohumír ze Štenberku je s námi, vítejte.
2: Dobrý večer, přátelé. Já musím vypnout rádio.
1: Ano, to budeme rádi, lépe se uslyšíme.
2: No, ono, to dědictví, to je přesně jak ta dotyčná, co mluvila přede mnou, je hodně o sourozeneckých vztazích. No, my jsme byli 4 členové jako sourozenci a v té době to byl asi, řeknu z manželčiny strany, tak v té době, řeknu ve 72. roce, když jsme se brali, tak tenkrát se stavěli rodinné domky do 150 tisíc s nákladama, že? A domky se prodávaly nebo se psalo dědictví do 50 tisíc. Tak to se lehko za pár korun se psalo dědictví nebo se rozdali mezi sourozencema peníze. A dneska, v dnešní době, kdy nemovitosti stoupají na ceně, tak to dědictví napsat není tak jednoduché, když je tam třeba břemeno starších rodičů. No, my jsme to vyřešili, bych řekl jako za svoji rodinu, jsme to vyřešili způsobem takovým, že my jeden z členů rodiny, ne, že by mě vytkl, že by mě záviděl, ale jako způsobem, že mi to přeje, ale moc se mi to nelíbilo, jako já. A nakonec to vyšlo v takové ohnisko, že všichni, že my jsme byli potom 3 sourozenci, sestra odešla, zemřela, takže jsme to řešili mezi sebou a došlo tam k takové malé tahanici, že jsem rád, že to je vlastně za námi, nebo že to bylo za námi, že to skončilo. Ale ty vztahy se tak nějak kolem toho dědictví narušily. No, čeho si tak No.
1: Mohl byste být konkrétnější, k čemu tam došlo? Nemusíte to třeba rozvádět do detailu, ale abychom si udělali představu.
2: No, tak prostě já jsem dostal po rodičích, už ještě když žila maminka, všechny papíry, co kdo dostal. Já? Dědictví, jako ona měla všechno v pořádku, měla to napsané, rozepsané, co kdo dostal. A bylo to v té době, kdy, jak říkám, v tom do toho 89. roku, kdy ty nemovitosti byly zapakatel, bych řekl, jako já. A to oni vlastně dostali, jak sestra, tak bratr, dostali dost peněz na to, aby si postavili oni svoje nemovitosti. A já po rodičích jsem dostal takovou nepatrnou nemovitost, která se nedala rozestavět, protože tam vedlo, já to teďka nedokážu pojmenovat, byla tam transformátorka blízko elektrického vedení a tenkrát se to tak neptalo, můžeme jít přes vaši zahradu nebo podobně. A když jsme to chtěli zvětšit, ten domek, tak to nešlo, bylo nám to zakázáno, že by ta přeložka toho elektrického vedení stála hodně peněz. Takže nakonec došlo k prodeji toho domku, ale za takovou cenu, za kterou byste dneska nekoupila, nebo ještě už v té době ani pozemek, víte? A on mi, ten bratr, jako napsal, jako že mi ty peníze nezávidí, jako já, ale že on tolik nedostal, jo. A to je právě to byl právě taková... Já jsem bratrovi hodně pomohl. Já v prací zehnal jsem mu spoustu věcí. A to se tenkrát se to bralo, tak je to brácha, pomožem mu a podobně jako já. Dělal jsem mu ještě spoustu brigád, když stavěl v Olomouci garáž, tak tam se muselo odpracovat spousta hodin, jako já. On mě potom taky pomáhal, když jsem stavěl rodinný dům. Ale jako povahově jsme se trošku všichni oddálili. No, to by tak mělo stačit.
1: Začal tím vlastně, že se ty vztahy malinko narušily. Tak jak je to dlouho, co se tady toto stalo teda?
2: No tak stalo se to po mámě smrti.
1: Od té doby to je takové, jaké to je?
2: Nejsme spolu, tak nějak jako pozdravíme se, po internetu si řekneme co a jak, jako, ale už se tak nenavštěvujeme jako já. Já spíš jako čeho si nejvíc vážím, tak já Oštenberg je od mého rodného města, řeknu vzdušnou čarou, 20 kilometrů, tak tam, kde jsem se narodil, tak tam moji rodiče měli takový pevný svazek s přátelama, protože u nás, to už jsem, nechci se k tomu vracet, tam došlo k výbuchu, gestapo odvedlo otce a maminka, tátova pořádala akci za oddálení soudu, se to podplácelo ti dozorci a soudci masem, tak ta akce, kdy pomáhali z té vesnice na to oddálení, tak prostě byli v takovém pevném svazku a já s těma pozůstalýma po těch rodičích, po těch přátelích jsou v dobrém svazku, jako my se obou straně navštěvujeme. A jsem rád, že prostě mě to hřeje u srdce, jako já, že s těma lidma mám dobrý vztah a můžeme se kdykoliv navštívit.
1: Co pak? Nevím, jestli ještě chcete pokračovat.
2: Já jenom, že prostě ještě mám spoustu věcí, jako to, když jsem dostal ty papíry o tým dědictví, tak taky jsem dostal rodné listy i po rodičích, po jejich sourozencích, kde je ještě napsaná porodní bába a já těch rodných listů mám dosti, některé jsou na rozsypání, ale hrozně si to ocením, jako já. No, pak mám obraz, v obyváku máme obraz Svatý kopeček nad Olomoucí.
1: Tak Bohumíre, končíme krásně vzpomínkami po tom, co vám zůstalo po vašich blízcích rodné listy, kde ještě porodní bába. Tak to je teda neskutečné, to máte doma poklady. Ale čas jsme přetáhli, takže musíme se rozloučit, ale já vám poděkuju. Bylo to zajímavé, bylo to dlouhé, stálo za to si to doposlechnout do konce. Ale teď tedy posílám pozdrav na rozloučenou a budu se těšit někdy příště.
2: Ano, děkuji vám.
1: Naslyšenou, zdravíme.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Teď zaspívá Radek Tomášek. Aktuální čas 23 hodin 21 minut. Můj první

0: Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste se naladili noční linku. Dnešní téma je dědictví. A zajímá mě, jestli to pro vás znamenalo spíš příjemnou vzpomínku nebo třeba nečekané komplikace. Ve vysílání Českého rozhlasu vítáme pana Láďu, který volá z Topolné. Láďo, řekněte mi, je to tady Topolná u nás na Zlínsku, na Horskohradišťsku, anebo někde jinde, je více Topolných?
1: Dobrý večer, ano, tady v Topolné, ale pocházím z Luku. Aha. A tam jsem se vlastně narodil doma, takže jako vzpomínky tam mám, ještě tam jezdím za sestrou. No, my jsme se s tím dědictvím, když maminka už umřela, lehko vypořádali, protože nejmladší sestra ostala v domě a my už jsme všetci každý měli svůj dům, svoje bývání. Tak jsme se vlastně domluvili, že to maminka všecko odkázala jí. No a potom ještě se objevily nějaké peníze, měla nějaké spoření, takže to, co tam byly peníze, tak to vlastně nám podělila. Ona si nenechala nic, protože měla ten dům. Takže žádné dohadování, tak jak někde to je, takže lehko jsme se podělili, nebo podělili, nechali jsme to všecko sestře. No a po tatínkovi mě, že on byl od železa, vlastně on byl vyučený kovář, tak ručně vyřezal autogenem takové nůžky na plech, už stojanové, ty mám do teďka a ten to tak udělal, že jak s tím ustřihnu papír, tak až trojku, čtverku plech. Opravdu a ještě nějaké věci z té dílny, takže památku na něho mám, když cokoliv něco dělám, teď uvidím to a to, tak vždycky si na něho vzpomenu. No, teď už byl nás pět, tak nejstarší a nejmladší bratr už jsou po smrti, takže já tam jezdívám za jednu, za druhou sestru pokecat, nebo když něco potřebuju, takže jako vztahy si myslím, že jsou mezi náma dobré.
0: No, to zní téměř idylicky. Od vás to bylo tehdy velkoryse, že jste tedy nechali té sestře, která žila v tom domě, ten dům, protože byste to mohli vzít tak, že vy jste si vlastně koupili, zaplatili svoje bydlení, někdo možná ještě splácel podobně, takže určitě jste mohli, ale vy jste to neudělali, tak možná pro dobré vztahy.
1: No, to bylo 2003, no, co maminka zemřela a tehdy potom ty peníze, tak na každého vlastně nám vyšlo 80 tisíc. No, to už nebylo tolik, ale tak, jak se říká, dobré něco. A potom ještě nějaké tyto, ale tak bez nějakých problémů dohadování, tak jak někde kvůli nějaké hlouposti se potom nebaví až do smrti, tož to je podle mě tak, jak tož každý je nějaký, no. Kam. Já mám vzpomínku na všechny dobrou, a i na maminku, na tatínka, mám již pěkně, jsem si udělal takovou společnou fotku, mám to nad pracovním stolem, takže...
0: No, Láďo, a...
1: Bez problémů.
0: Vás bylo tedy víc sourozenců. Museli jste třeba přemlouvat jednoho nebo dva z nich právě tady k této dohodě, nebo to bylo jednomyslné?
1: Ne, jako nějak jsme se nedomluvali a když jsem potom říkal mamince, že já mám kde bývat, že to nepotřebuju, tak ona říkala, no, že už se domluvila, nebo tak nějak, že už je to napsané na tu nejmladší sestru. Žádné nějaké tam nebylo, si myslím. A potom každý si vzal, co chtěl, nebo já jsem si vzal nějaké ty věci, hlavně dílny, no a brácha, co jak, ani nevím, no. Potom zbytek tam ostal, no, ale nakonec to dopadlo tak blbě, že ona si potom našla nějakého takového, no, nechci vykládat. A ten už tak dokázal zmanipulovat, že nakonec ten dům se jako prodal, ovšem on si s tím zaplatil ty svoje dluhy. Takže no, to už je taková špatná vzpomínka, ale tak na to se hned zapomene, to tam člověk akorát tak možná o vzpomínky přišel, ale to jsem si ještě nešel, tak jsem si celý dům prošel, natočil, nafotil pěkně, okomentoval si to a to mám pěkně uložené v počítači, občas si to pustím, kde jsem co, tady, tam jsem měl důle takovou dílničku, a takže to mám pěkně všecko uložené.
0: No, tak vy jste v dobré víře nechal dům se sourozenci sestře a ona se ho potom vzdala. Tak to rozumím, že pro vás asi muselo být těžké vstřebat to a přijmout, protože to mně přijde jako podpásovka.
1: No, ale to vzdala. On to byl taky manipulátor, jak se říká, že by na jelové krávě vymámil těla. On ji tak dokázal zmanipulovat a oblbnout, že to ona podepsala jako... Všim, on ji nasluboval, že to se prodá a že potom si koupí ji jinde, že se odstěhují. No ale to už k tomu už nedošlo. To už potom. Dá se říct, on ji přesvědčil, zblbnul a potom to bylo úplně jinak. Tak, takže...
0: To je příběh. Tak, do bakalářů ale tak to, bych to natočil.
1: To už jsem dávno zapomněl, už ani nevím, jestli ten se rozvedli, nevím, jestli ten člověk ještě žije, nebo ne vůbec.
0: Ale Láďo, já oceňuji váš přístup. Od začátku do konce z vás čiší taková vyrovnanost a optimismus a já bych si přála, kdyby to bylo nakažlivé, abyste to teď přenesl na nás všechny.
1: No, mám kde bývat, no tak práci už jsou v důchodě. Děcka také mají kde bývat, mám tři potomky, všetci mají prácu a to co se budu. No potom, když má člověk velice moc peněz, zase má stres, že mu to někdo vytuneluje. Žiju, mám z čeho žít, nějaké peníze jako navíc mám, jak se říká, nestěžuju si, no a co, kde si, jaké si hromady peněz, prostě na živobytí a nějakou rezervu mám a co bych potřeboval? Mět starosti, co s tím, kdo, ale si mě to někdo náhodou, něco s tím, co. Jednu mě volali, teď taky, nevím, když nejdi. A co si, že banka a to, říkám, běžte s tím někde, položil jsem a hotovo.
0: Tak se s tím umíte vypořádat. Tak děkujeme, Láďo, za telefonát, za příjemné povídání. Bylo to milé vás to mít. Tak zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: To byla Hana Zagorová, Maluj zase obrázky, krásná písnička, kterou hrajeme i posloucháme tady ve vysílání Českého rozhlasu. Moc rádi. Věřím, že jak vy moderátoři, tak vy naši posluchači. Krásnou noc, koho můžeme přivítat v noční lince?
1: Dobrý večer, Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, mluvíme o věcech, které často nejsou jen věcmi, protože staré hodinky, šperk nebo křeslo po dědečkovi, po tatínkovi, může někdy znamenat mnohem víc než něco, co má cenu v penězích. Dědictví. Téma i pro vás.
1: Povídejte. No, já bych mohl vyprávět o dědictví asi tak 2 hodiny v kuse a ještě by to nebylo všechno a tak zkusím, mě teda okradli v čase mé neplnoletosti díky poručníkovi, který dal souhlas zlodějům, tak mě okradli o polovinu domu u Prahy a tam už jsem zjistil, jak to na světě chodí. Ten zloděj, co mě okradl tu polovinu domu, tak on byl kriminálník a můj otec ho tahal z basy, furt kolem něj běhal a vždycky, když ho vytáhnul, tak zase o něco vyvedl a zase ho zavřeli a tak jsem se dostal já na svět, protože jsem byl nemanželský dítě, když byl zavřený, tak s jeho ženou vlastně jsem vzniknul a tak mě tajný porod byl, vezli mě na Moravu rodit a ten si mě tam našel, tak mě tam pokus o uškrcení bylo, museli mě skřišovat. A byl jsem modrý. Potom počkal, až můj otec umřel na infarkt 55, já jsem byl neplnoletý, tak se najednou k nám dostěhoval velice, že nám pomůže. Připravil svoji matku, která mě vychovala, já jsem mi říkal babičko, tak tu připravil o život. A mě tam přepadl několikrát, až si z toho kamarádi dělali srandu, že na jednu nohu mi šlápnul a za druhou mě trhal a vždycky mi říkal, že já tě roztrhnu vejpůl, až mi mě praskalo, tak jsem musel jít na policii. Ten zase to zapitlíkoval s policií. No, to byla jiná věc kolem toho domu, co jsem nakonec o to připravili o celé, ale... Ale já bych chtěl vzpomenout jiné dědictví. Můj, nebo náš stric zdědil posledce v Rakousku. Ona byla bezdětná a tak tam bylo nějakým přes 1 000 000 dědictví. Hned on jako dámu, která pracovala, jestli by mu s tím pomohla, tak ona si to převedla všechno to dědictví na sebe, ukradla mu to a stříc potom jako s tou tetu mi řekl, jestli bych jim mohl dát pomoct jim. A tak já jsem se do toho pustil, zbral jsem advokáty, zbral jsem novináře, překlady do němčiny, jezdil jsem tam s advokátem. Takže ona to nakonec přislíbila vrátit, že
0: Luboši, tak začalo se nám kazit spojení, až jste se odpojil úplně. Tak mě to mrzí, ale my si to nedoposloucháme. Pokud se vám podaří dovolat znovu, budeme rádi, určitě to zkoušejte. Ta první část vašeho vyprávění, to bylo silné. Nevím, kam by se dostalo to vaše vyprávění číslo 2, ten další příběh. No, v každém případě děkujeme, zkoušejte dál, chceme si to doposlechnout. No, zatím si dáme písničku od Heleny Vondráčkové, jmenuje se Vodopád. A mohla bych si ještě podívat na web, než to spustíme. Tak Pavel píše. Já jsem dědil jenom jednou a to po své mamince. Bylo to zmatené. To hlavní asi bylo finance a to 2 vlny. První byl penzijní fond a druhý to byl zůstatek ze spořitelny. Co se týče penzijního fondu, tak to tam proběhlo celkem v pořádku. To jsme šli se sestrou na půl. Peníze, které jsem obdržel, jsem investoval do cestování a poznávání, protože jsem jel do severních Čech, abych viděl kamarádku, se kterou jsem se čerstvě poznal. Druhé peníze ze spořitelny byly horší, neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat. Teď tomu úplně nerozumím. Neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat, tak jsem si udělal rozpočet, co všechno z toho můžu zaplatit a co mi zůstane. A částka nebyla příliš vysoká, měla být ale nápomocná k lepšímu. Jenže pak se zjistilo, že částka bude úplně jinačí, protože sestra z toho zaplatila pohřeb a tak byla částka ještě nižší. A tak jsme se dělili tři, protože takto to mamka měla v plánu. Tak jak pokračuje tento vzkaz, přečtěte si na webu, stejně tak tam můžete připsat i váš ostatní nebo i váš další příspěvek, protože právě rozhlas.cz/linka je web, který sbírá vaše vzkazy. Volat můžete na 731 800 900, uvidíme, kdo bude další.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Zita. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, anebo krásnou noc všem.
0: Dnes vzpomínáme na lidi, kteří už to nejsou, ale stále nám po nich něco zůstává. V domácnostech i v srdci. Tak vítejte v noční lince Českého rozhlasu a povídejte. Téma dědictví.
1: Já děkuji. Já mám trošku jiný problém. Takovej, že já jsem třikrát dědila. Vždycky notáři byli velmi korektní. Po prvý, po druhý, po třetí, to jsem zdědila teda nabíječku, telefon a kočku. To bylo trošku komický.
0: Kočku, živou kočičku.
1: Živou kočičku, ano, která mě znala, měla mě ráda. U nás dožila, ale bohužel bylo...

0: Já jsem dostala málem šok. Když jsem tam poprvé přišla a podívala jsem se, proč mám platit tolika ze všeho, co vlastně mám i svýho, tak tam vburácela paní a prohlásila. Já to řeknu tak, jak to řekla. Nesaďte se do věcí, které jim nerozumíte, na to jsou zákony. Tak to jsem zůstala koukat. A když jsem tam pak přišla po druhé, přinesla jsem odhad bytu, tak tam nebyla koncipientka, ale byla tam taková utápnutá dívčina. Já nevím, jestli to po vás můžu převzít. Já říkám, paní notářka si to poručila, nechci se rozlítit dveře. Dotyčná osoba zase vburácela a bez pozdravu řekla, co zase chcete, co se vám nelíbí. Tak jsem řekla vy. A odešla jsem a najala jsem si, bohužel byly to další peníze, ale najala jsem si advokátku, báječnou ženskou. No a ta mě vyjednala, protože jsem už s tou notářkou naštěstí nikdy nemusela mluvit. Pro mě to byl dost šok, člověk, kterýmu někdo zemře. A notář, ke kterýmu musí, který vám je určený, tak vám takhle zachová. Nakonec vlastně jsem ráda, že mi zůstal aspoň byt, protože vo všecko, ta notářka prostě všecko přiskla druhý dědičce a já ještě teď dalších 7 let musím splácet každý měsíc důchodu 8 000 měsíčně, abych teda splatila to, co ta notářka určila. Takže jako pro mě to bylo něco dost šíleného, takže třeba to, že jsem kdysi zdědila kočku, tak to bylo nádherný, ale teď mě prostě to dopadlo, takže jsem na tom dost mizerně, no.
1: No, pokud jste tam teda cítila třeba nějakou jako nespravedlnost, tak nedalo se s tím něco dělat? Nebylo možné se někam obrátit?
0: Nedalo, protože notářka původně chtěla, abych celou tu částku přes 1 000 000 splatila do 3 měsíců. Já jsem říkala, prosím vás, kde to vemu, ty peníze. Všetko, co jsem měla po manželovi i svýho, jsem prostě tam dala. Zůstalo mi jenom malá částka. To jsem říkala, tu nemůžu dát, já musím z něčeho žít. A musím mít nějakou mini rezervu. No tak nakonec mi ta advokátka vyjednala splátky. No a ta druhá dědička je radostně jako neřík, jo, budeme kamarádky. Od té doby se mi neozvala a každý měsíc dostává 8 000. Ještě 7 let bude. Takže jsem taková dost z toho špatná. Sice po manželovi mám pár hezkých věcí, ale takových spíš jako vzpomínkových než cenností, že jo. Ale jsem zapškla kvůli jednání ty notářky hlavně.
1: To se vám nedivím, to v člověku potom rezonuje ještě hodně dlouho. No tak co na to říct závěrem? Asi vám nezbývalo nic, než se s tím smířit a...
0: No, šetřím a prostě žiju teda opravdu z toho, co mě nejmenšího, co můžu prostě utratit a trnu, aby nepřišla žádná katastrofa, kalamita, něco, protože nemám rezervu takovou, abych něco někde velkého splácela. Takže je to takový, manžel zřejmě nedomyslel, že jo, že jako mohu dělat poslední vůli, nebo tak, ne, nic. Takže
1: dobře.
0: To bylo všechno.
1: Děkujeme.
0: Byl báječnej, úžasnej, všechno, ale...
1: Děkujeme, že jste se s námi podělila o ten příběh, tak pořád tam mám v hlavě tu otázku, kterou už jsem vám ji teda jednou položila, ale jestli opravdu neexistuje cesta nápravy, pokud cítíte, že něco nebylo spravedlivé.
0: Ne, neexistuje, já jsem to zkoušela, prostě nejde. Můžu být ještě ráda, že jsem to nemusela zaplatit rovnou. To mi bylo řečeno, takže pro mě ta advokátka udělala maximum, co mohla. To je báječná ženská, jo, ale víc nemohla. Mě spíš hlavně rozhodilo už ze začátku to jedno.

0: ani tie notářky. V životě jsem něco takového nezažila.
1: Hmm.
0: Člověk, který přijde smutný, že mu někdo zemřel, a ona se chová takhle.
1: Paní Zito, nevím, tak přejeme vám teda, aby se vám dařilo, abyste nestrácela elán životní i přes tu útrapu, kterou vám teda osud přinesl. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, bude další téma, ale určitě si budeme mít co říct.
0: Já vám moc děkuju. Já jsem si tak trošku vylela srdíčko, no.
1: A od toho jsme tady.
0: Je mi právě smutno, hlavně jednak po manželovi, jednak z toho, jak jsou některý úředníci, nebo to, jak jsou schopni být hnusný. Hmm. K někomu, kdo je v situaci, kdy je mu zoufalé, tak mu řeknou něco takového. No. Takže jsem to ventilovala, promiňte, nevydržela jsem to. Děkuji, že jste mě vyslechla a všem přeju dobrou noc a děkuju.
1: Krásnou noc i s Madonou, ta nám právě teď zaspívá v Noční lince.

0: Noční linka.
1: Krásný večer, milí posluchači. Jsem ráda, že můžeme být spolu i teď po půlnoci. Máme nový den 21. července. Možná se dozvídáte, že možná se dnes dozvíme, že někdy největším pokladem není to, co se dá zdědit, ale to, co si člověk díky svým blízkým nese celý život. Dnes se spolu otevíráme zajímavé povídání na téma dědictví. Máte doma něco, co vám zůstalo po člověku, který už s námi není? A je to cenná věc anebo drobnost, která má pro vás obrovskou hodnotu? Zavolejte 731 800 900, anebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo linka@rozhlas.cz, což je náš e-mail. A já zvednu hned prvního volajícího. Kdo tím volajícím je? Krásnou noc přeji.
2: Dobrý večer, paní Jaročko, tady je paní Vlasa z Krnova.
1: Z Krnova, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
2: Já vás taky zdravím moc a prosím, můžu Pepino z Váska mě pozdravoval minule, tak já mu moc krát děkuji a i jeho paní pozdravuju na Velsko, na Bečovu, jo? Pepina.
1: Dobře.
2: A teď senátu. No, naši bývali na Valchách, po válce se nastěhovali na Jesenicko. No, tam byla mamka vdova, vzala si tatínka, byli dva kousy z tého, vzala si tatínka, ostěhovali jsme se na ty Jeseníky, na nábor. Já jsem byla malá, měla jsem měsíc a půl. Ne, rok a půl, tak. Rok a půl. Bo jsou 44. No a nastěhovali jsme se tam, tak zakládali JZD, že tak se kupovala mašina, dobytek, kůň, já nevím co, nic se neopravovalo, nebyly na to peníze, mláčička, jo, kose, vozy, no to bylo strašné. A my bídu a hlad. Mamka ta to utržila za mléko a za tvaroh, za smetanu, za vajíčka. To všechno šlo do toho. My jsme žili hrozně bídně. A to si pamatuju. Ale potom maminka měla válský kroj. Říká, až budeš velká, tak ho zvědíš ty, bo jsi sama holka. A bohužel nezvědila jsem ho, protože moje dcera, ta starší, tak ta šla na zábavu, měli dětský den ve škole a jí byl dobrý ten válský kroj. Maminko, prosím tě, půjčíš mě ten kroj? Jako do toho, já říkám, ale jo, Štěpánko, běž, pen z parádu. Já jsem měla sourozence kuky, že? Tak jsem byla ráda, že mám děvčata. Že? No tak, no a tam mi někdo ten válský kroj ukradl. Jak se potom převlíkali, jo, ona vystupovala, tancovala v tom a jak se převlíkali, to až potom mi to někdo ukradl ten válský kroj. A o kroji jsem přišla, ještě jsem ho ani neměla přepsaný. Za druhé, měla mamka napsal denní vlny, kolovrat. Nádherný. Měli jsme angličáky, králíky takové bílé a ona dělala vlnu a z toho nám pletla svetry. A říká, no, když ti se ztratil ten kroj, tak dostaneš jako to. No, bohužel nedostal se nic. Jo, to dostal někdo jiný. Ona předměstovala svoj, no, brácha jako nevlastní a my jsme si nikdy neříkali, že jsme nevlastní vlastní, jo. To jsme byli brácha a já jediná sestra, jo.
1: Aha.
2: A takhle jsem dopadla, že nakonec barák, nejstarší brácha, prodal našim barák, protože oni si vzali ten po Němcích ten nejhorší barák té dědině, jo, to se nedalo potom tam ani bývat a tam bylo jenom důle kuchyňka malá, ložnica a na vrchu pokoj a tam se nedalo v zimě spát vůbec, jo, tam ani nebyl komín na kamna pořádný, jo, nic, to bylo taťka pořád jenom. Ještě koňak koupím a už potom toto. A zase, víte, a nic. A nakonec se přišli, založilo se JZV, přišli, zebrali nám tento seno, slámu a měli jsme 7 krav v kravině doma a prasnicu a všechno. A nakonec mám pátek odvezli tu slenu s slámu a ještě na štěstí brzo už zeleného, tak tatínek vzal kosu a šel na své větrliny, protože doma neměl nic, co by jim dal. A představte si to, že oni ho udali a on byl u soudu v Šumperku. Já jsem byla s ním, já jsem byla sama holka, tak tatínek mě všude bral sebou. No, já jsem u toho soudu byla s ním. No, nakonec o všechno jsme přišli, nakonec dobytek nám zebrali. Brácha pak se odstěhoval do Lipové, nechal nám barák pěkný, jo. Tak jsme se nastěhovali tam. Tam byly hudební nástroje, nádherné, jo, po Němcích ještě, jo. Krásné hudební nástroje. To tam bylo nespočítaně, jo. Potom ten kolovraz. Matka ho dala do toho, do zámku, jo. Tam je zámek, té vesnici, kde jsme bývali, byl zámek. No a do toho zámku, jo, ten kolovraz, tam byla výtvarné umění, nebo co to tam zavedli. Nakonec ne, a jo, ten kolovrat přišli. Ten pan zemřel, co to vedl, jo, a kolovrat zmizel, nenašel se. A mi říká, to nemá cenu ani udávat, protože to nenajdem a budeme platit, jak mourovat. Tak kašleme
1: Vlastínko,
2: na to.
1: No, já bych si vás moc ráda doposlechla, ale musíme se k té pointě dobrat rychle, protože jsme výrazně přetáhli čas.
2: Tak budeme končit, Jirunko. Budeme končit.
1: Dobře, no já mám vždycky radost, když můžeme skončit nějakým takovým milým, pozitivnějším poselstvím. Vy jste mluvila o tom, jak to zatím bylo tedy náročné, tak nějaká jedna myšlenka, která je pro vás důležitá a má ten nějaký...
2: No a nakonec jsem měla tak, že já jsem se přátelila s mým nevlastním nejstarším bráchou, jo, tak ten ještě tak trošku mě pomáhal. Ale to bylo všechno, já jsem nic nedostala, jezede nám nic nevrátilo, jo, o všechno jsme přišli, o mlátičku,
1: Vlastníku, teď se omlouvám, ale opravdu musíme ukončit ten telefonát, takže doufám, že se uslyšíme někdy příště, že budeme pokračovat v povídání, když to bude k jinému tématu, od toho jsme tady, abychom vám naslouchali. Tak děkujeme za tu vaši zpověď o dědictví a mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dětství může být krásným darem od rodiny, ale někde sebou přinese i příběh, který nikdo nečekal. Sourozenci odkázali sestředům, ona se ho ale později musela vzdát kvůli partnerovým dluhům. Prodala ho a zaplatila dluhy partnera. I toto dnes zaznělo v Noční lince. Uvidíme, s jakým příběhem přichází paní Ludmila, která volá od Brna. Vítejte a povídejte.
1: Halo?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Jo, já jsem se špatně slyšela. Tak dobrý večer, Jaruško. Tak já vám povím, jak z dědictví dopadla moje dcera. Z druhého manželství jsem měla dceru a rozvedla jsem se, protože můj muž docela píral. A on... Já jsem se od něho odstěhovala do Brna s tou dcerou, ale vycházela jsem s ním dobře. A on měl z prvního manželství, kde žil půl roku a oni ho vyhodili a měl tam taky jednu dceru. Uh-huh. A já jsem mu říkala, když dcera se o něho starala, jako že on k ní jezdil, když se vdala, platili svatbu, nemůžu proti němu nic říct. A on říká, on jí říkal, až já jednou umřu, tak ty budeš bohatá. A já jsem mu na to říkala, Karole, já ti něco řeknu, ale ty máš z manželství z prvního, kde jsi byl půl roku, dceru. To o tebe nemám vůbec žádný zájem, ty oni taky ne. A teďka přišel nový zákon, že ty ji můžeš vydědit. Běž k notářovi a všechno to tam řekni a nech všechno napsat na Lucku. Tak on to, no vidíš, to je dobrý nápad. Tak šel, byl u notáře, nechala to tam všechno napsat na ňu. My jsme nevěděli, co má. Ale on je šíl, tak jsem si myslela, že on určitě má nějaký spoření. No a milej Karolík umřel. Do dvou let umřel. Ale je stejně starý jak já. Ale, takže on se nedožil ani 62 let. A teďka přišel notář, volali tu Lucku k notářovi a ona nevěděla, že má sestru nevlastní, ale já jsem jí to řekla a ona to tam musela nahlásit, nebo jestli ti notáři si to zjišťujou. No a on musel té sestře její dát vědět, i když se oni nestýkali vůbec, že ten tatínek zemřel. Uh-huh. A co měl všechno, představte si, Jaruško, on měl být, on měl papíry nějaký, jako ceny, a ještě měl na knížce ale 250 000.
0: No.
1: Takže ta Lucka to jako zdědila všechno, jo. Ale on, ten notář, to musel napsat, co on měl, tak musel to napsat té nevlastní dcery. A ona se nenechala a ona to dala k soudu. A začala se s tou dcerou mojou soudit. Že ona je taky dcera a že má nárok, aby ta Lucka ji vyplatila. Takže moja dcera je strašně citlivá, ona strašně těžko nesla, že ten tatínek umřel. Měsícem já u ní byla, ona měla mimino a 3 lety děcko, jedno, aha, a mimino. Takže já jsem si musela z toho dostávat. Ale představte si, že byli jsme u soudu, já jsem tam byla jako svědek a ona tam byla, ta dcera, a se svou matkou. Ta matka na něho tak špíla, že on píl a kde si cosi. Jenže já, představte si, já jsem nemohla říct, že on píl. A soudila to soudkyně, která prý byla za komunistu. Soudcovala. A ona teda řekla, že nemají na nic nárok, protože ona neměla od toho tatínka zájem vůbec. Aha. Ona vůbec neprojevila žádný zájem, nic. A takže jsme to jako vyhráli. Jenže ona se odvolala ke krajskému soudu, ale my jsme měli advokáta a ten říkal, odvolejte, aby se ta Lucka odvolala, že jako musí určitě to vyhrát. A ona plakala a říká, já na to nemám nervy, já stejně jsem si na to nenašetřila, našetřil to taťka. Já jí teda, co musím, tak jí dám. Takže ona jí musela dát, ona se teda nesoudila už dál. Ona se normálně musela jít na 400 tisíc, jako ze zákona určitý ty procenta, musela jí vyplatit. No,
0: ona nemusela, ale chtěla.
1: Ne, musela, on ten krajský soud to nařídil.
0: Jo, já jsem to pochopila tak, že, pardon, že ještě předtím, než, jo, než proběhal, že na to neměla nervy, takže mu to...
1: Tam byli zase soudci, no to je jak teďka, soudci jsou páni, a oni neměli rádi tu soudkyni, co ten okresní soud rozhodla, tak oni to zamítli, a řekli, že teda jí to, i když byl nový zákon, že on ji mohl vydědit, když ona vůbec neměla, no, ona byla dospělá.
0: Jsem si právě myslela, že pokud vlastně rozhodne no, někdo tak, to, že se rozhodne no, někomu dát své dědictví, od toho vlastně ta závěd je, je to jeho právo, takže to vlastně potom nelze napadnout, zvláště když se o něho ta dcera vůbec nestarala. No, no vidíte to, jak se to zamotalo.
1: Takže začala dělat, že se s ňou chce sejít, že vůbec nevěděla, že má sestru, že maminka jí to neřekla. A tak ta Lucka se s ním vešla, skočila i na lep, 400 tisíc od to, a ta Lucka, že jí dá na pohřeb, nedala jí ani korunu. Normálně ta Lucka to musela všechno zaplatit, musela založit hrob, takže ona bydlí v Rousinově, tam koupila místo normálně a má tam tři urny, protože jeho rodiče měla urny a jeho. Takže normálně to se o to stará, dala za to 60 tisíc a s tím 100 tisíc. Dobře, ale zdědila.
0: Ludmilko, musíme končit, protože čas jsme přetáhli, ale já myslím, že jsme u konce toho povídání.
1: Dívejte se tak jako ze zákona, opravdu no, ona musela jí peníze dát.
0: Zajímavý příběh. Děkujeme, že jste se s námi o něj podělila, bylo to přímo k tématu. Ještě mi to teď bude rezonovat v hlavě, jak nad tím budu přemýšlet. Tak ono asi pro vás bylo nejtěžší pro tu dceru, že vlastně tady tato situace nastala, asi když byla čerstvě po porodu, jak jsem pochopila. A to jsou ty nejcitlivější okamžiky ženy v jejím životě, takže o toto měla těžší, takže rozumím tomu, že pak třeba si řekla, tak už to nebudeme dál řešit, nepoženeme to ještě víc. A chtěla si zachovat teda dobré, klidné duševní zdraví. Děkuju, Ludmilko, mějte se dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dědictví může být někdy velkým darem, ale taky pořádně velkou zkouškou pro celou rodinu. A právě o tom si dnes povídáme.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Společně si dnes od 23. hodiny až do 1. povídáme o dědictví. To může spojit rodinu, ale někdy ji také dokáže pořádně rozhádat. Pan Míla z Prahy je u nás, uvidíme, s jakým příběhem přichází. Zdravíme.
1: S příběhem dobrý večer přeju. Příběhem, který je vlastně malinko až mezi kutální, protože já jsem, nebude tomu žádným hmotným dědictví, nebo o takovým velkolepým, protože toho už tam nesem dneska, tam zaznělo docela dost, že takovýho. Zajímavý je, že čím větší dědictví, tím méně příjemný osud to má. Všimnete si?
0: Ano.
1: Jo, taková jako smůla. No já jsem měl strejdu, který emigroval do Austrálie. A po dlouhých letech se mi povedlo, že jsem tam za ním vyrazil. A tam jsem předtím byl hlavně teda s tou tetou, že oni byli oba dva už 70-letý, takže jsem viděl jenom kousíček té krásné země, ale hlavně, když pak zemřeli, tak z nich se vypadly nějaký peníze, ale nebylo to důležité, jako spíš to, co jsem si přivez právě v sobě. Třeba ta Helena věděla, že jsem levák. A když jsme si dělali ráno kafe ke snídaní, tak mi vždycky dala jako tak, abych ho měl oušet doleva na druhou ruku. A říkala, hele, vždycky, když si od toho otečí hrniče, tak si mi vzpomeneš. A ono jo. A tohle to zvládělo jako se stejně se měl něco podobného, ale to je ten hrnek je asi nejvíc potřebný, protože člověk si vzpomene přesně v tu chvíli, jak má. A to je ten takový ten materiál, který se nedá nikde zdědit, nedá se nikde jako obrat nějakýma advokátama, takže počet člověk svůj má, tak je na furt. Nebo na furt. Ve svým, jak tady tohle, abych tam netočil nějaký videa, nějaký fotky, ať se to dám do hlavy, že nebudu na to potřebovat jenom promítačku, že se to pustím, kdy potřebuju, a má pravdu, že to je to, co si maček, jak říkám, pan Mejčík, že by člověk měl to mít v hlavě a ne nějaký barák, který spadne při těch údržby, ale mít něco, vzpomínky, pamatovat si hezky, což jako zní trošku v této době, možná až naivně, ale mně se to prostě takhle s těma malým příbuznýma povedlo. A nejen s nýma, s podobnýma dalšíma, kterými v podstatě takhle to...
0: Mílo, to bylo hezké tak. S tím hrnečkem. Takový obyčejný hrneček pak člověku najednou přijde úplně jinak ho vnímá, stačí si ho vzít do ruky a je zase na chvíli někdo s vámi, kdo už tu není.
1: Ale zase obráceně, můj dědeček vlastně otec z toho strejdy, tak byl ženestý, dělal takovýto domácí kočelštní a řekl, hele, když zatloukáš debíček, tak ho nikdy nehohejbe, vždycky musí zatlout celý. A když babička jeho manželka umřela, tak jsme stali na tou rekví a koukám, že ten debíček, co vidí ten křížek, je zatlučený také křížem. A přesně jako s tím hrníčkem, když ho vidím, tak vzpomenu si na Helenu, tak ve chvíli, kdy zatloukám kdekoliv hřebík a vohno, plás a v tu chvíli mám ten obrázek s tím křížkem na rakvi před očima. Čili ono i tohle to připomíná, že člověk má být poctivý řemeslník, poctivý pracovník a ne neflákat to. Takže snad jsem udělal trošku radosti, no.
0: Máte pravdu, peníze se mohou utratit, dům se jednou může změnit, ale vzpomínky a ty společné zážitky nám nikdo nevezme. To je to nejcennější bohatství.
1: Pane, při těch údržbě hlavně nic zavzpomínat si, že jo? Protože to je to hlavní, že jo? Takže asi tak, no. Takže přeji ještě zbytek noci, ať je příjemný, ať jsou nějaký už taky pozitivní tyhle ty lidi, protože je to smutný, když jsou takový ty, co tam byly s těma tragickými případama.
0: Ano, ale jako... je to bohužel ze života. Já se někdy trošičku ztratím, když někdo řekne bratr babičky mého manžela, tak to mi dělá dneska trošku problém. Jo. Občas se do toho zamotávám, já se za to omlouvám dnes, ale je pro mě těžší se soustředit.
1: Teď už jedete skoro druhou hodinu, že je přenost a já se v tom taky dělal, tak vím, že to je, není to žádná jako příjemná, lehká práce, všechno musí být pořád ve střehu, ne? Tak. V podstatě on mi to napověděl, když si dával Patrik Rozehnal, toho asi budete znát. Takže mějte se tam krásně a já zdravím všechny, jak se říká na Vánoce, pokoj lidem dobré vůle.
0: No, vidíte to, ono to, jak vidíte, je 21. července, tak Vánoce v podstatě jsou za rohem. Já si pamatuju, no, že jako loni v srpnu, když jsme jeli z dovolené, tak jsem viděla vánoční výzdobu v obchodech, že se prodává, tak možná to bude zase letos o rok dřív.
1: Tak my jsme dělali na táboře v létě, jsme dělali Vánoce, že jo, takže nebyl problém. Jo, no. Dokonce, jako, ale kde to bavilo akorát, že maloplatný do hospody se sání, tam je takový podivný, ale když je to na Vánoce, tak to jde, když je to v července, tak to už vypadá mi trošku podivně. Že?
0: A ale to co, my si teď dáme písničku, která se vlastně často hraje i na Vánoce, o Bláznech a Michal Penk, tak ať se vám líbí, hezky to vyšlo.
1: Děkuji moc, mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dědictví někdy přijde jako pomoc do života, jindy ale člověku přinese rozhodování, které není vůbec jednoduché. Uvidíme, o čem teď bude vyprávět paní Jarka, která volá z Prahy. Zdravíme vás.
1: No, dobrý večer, zdravím vás, Jaruško, a všechny posluchače. Mě zemřela maminka, zemřel mě bátek, který byl po mořské příhodě, byl u maminky, tak jsem musel vyklidit obecní byt. Teď mám nemocnou dceru duševně, tak s dcerou jsem to všechno musela zařídit, vyklidit a tak dále. To ještě nic není, ale další perla je ta, že jsem byla 30 let vdaná, manžel hrozně pil, nestaral se o dceru vůbec, jo, měl nemanželský děcko. No a dopadlo tak, že jsme se museli rozvést. Prodal s bratrem barák po rodičích za 8 milionů. O moji dceru se vůbec nezajímá, když je moje duševně nemocná. Ona se tak trápila, že kvůli napsala mu dopis, jestli by ho ráda slyšela, aby aspoň zavolal. Vůbec se jí neozval, oženil se. A ta jeho manželka ho tak navádí, jo, že dcera byla do mestosu, měla poleptaný žaludek a jícen. Ležela v motole na metabolické jednotce. Ona ho, ta jeho manželka, tak zpracovala, že vůbec se dcery, já jsem mu dávala, psala jsem mu dopis, co dcera jako udělala kvůli němu, protože on se jí vůbec neodval. A ona do dneška se tak trápí. Jo, a já to musím tak nějak brzdit, protože mám strach, aby se zase něco neudělala. Ona ho tak zpracovala, jo, protože on dostal 4 miliony za barák, jo. Vůbec o ní nemá zájem. Jo, dcera je na dávkách hmotné nouze, jo, já radši sama sobě si nic nekoupím, abych jí mohla koupit oblečení nebo něco. Vůbec žádný starosti, jo, je to něco hroznýho, jak tohle to otec dokáže udělat. Já jsem se už tomu tak nabrečela, a ona tak učinká.
0: No, tak.
1: Je 47 let a ona je úplně odepsaná.
0: Jaruško, tak to je pro maminku velmi těžké. Člověka nejvíc bolí, když vidí, že jeho vlastní dítě trpí. A no, přitom by to šlo vyřešit nějakým obyčejným lidským rozhovorem.
1: Vůbec se jí neozval. Ona ho tak, ta manželka, ona je o několik let mladší než je on. Někdy je 76 let. Jo, ona ho tak zpracovala, že on vůbec od sedu se nejeví zájem, prostě nic. Jo, on vůbec absolutně ne, jo, vůbec ne. A ta dcera mu je tak strašně podobná, jo, to, a vidíte to, on vůbec nemá o ní zájem, ona má plno léku, ona za tu její diagnozu nemůže, ona se kvůli tomu strašně trápí, že on si ji vůbec nevozve. A ona ho má pořád ráda, i přesto, přesto všechno.
0: Tak,
1: já jsem tak utrápená.
0: Tak to bývá, je to táta, takže tam člověk nevidí, neslyší, když mu třeba někdo se snaží i vysvětlit, že musí jít svou vlastní cestou, ale to je velmi těžké, protože je to samozřejmě její krev, ten tatínek. No, řekněte si o pomoc nějakému odborníkovi, asi předpokládám, že asi to už jste udělali několikrát, pokud ano, teda to došlo až tak daleko, takže vám ano, to samozřejmě bylo doporučeno z mnoha stran, i třeba z té nemocnice, tak zkoušejte dál, každý terapeut má nějakou jinou metodu.
1: No, ona málem zemřela, no, to říkala paní doktorka, že málem zemřela, protože ten domestos, to je vlastně louh, že jo. No.
0: A můžu se vás zeptat, zkoušeli jste se tam někdy prostě vydat, zazvonit u jeho domu?
1: Víte co, mě je 70 let, jak už jsem taky nemůžu na nohy, já se o co důstarám. Já jsem její matka a i opatrovní, že jo. No a já už prostě taky s těma nohama už jsem špatná. Takže to, a já vím, kde on byl v mém Bydžově, a jmenuje se Hrůnek Václav, jo, ať to všichni vědí. Ono už to ví pomalu tisíce a tisíce lidí a každý ho odsuzuje, jaký to je čuně za tohle to, že na vlastní dceru se úplně vykašlat. Já bych toto nedokáže, ten největší prase, tak musím s proměnutím říct. Je to hnus, vyložené je hnus a toho obdivu. Já ho obdivuju, že to dokáže tak a vlastní dceři ublížit. Když je nemocná, by byla zdravá, ale ona je nemocná.
0: Tak Jaruško, si myslím, že ještě to nemusí být úplně ztraceno, protože věci mají vývoj v životě. Doufám, že ta vaše věc se podaří napravit. Vztahy se nedají, asi když jsou takto narušené, úplně uzdravit, ale dají se nějakým způsobem snažit drobně obnovit. Tak zkuste pro to udělat maximum, možná poproste i někoho blízkého, kdyby bylo možné, kdyby ji tam skutečně dovezlo prostě postavil před ty dveře, třeba by táta se říká, jako...
1: Vy to možná vidíte miliony u něj, že jo, tak to je jasné.
0: Třeba by táta roztál, chtěla jsem říct něco takového. Tak děkuju, že jste si s námi povídala, že jste se nám svěřila, doufám, že jste si alespoň trošku ulevila, protože víc asi v tuto chvíli udělat nemůžeme pro vás, ale budeme na vás myslet a třeba se někdy podaří dát věci do pohybu. Někdy se člověk probudí a najednou se řekne jejda a jak se říká, jeden můj kamarád říká, na každou věc existuje 100 řešení, jenom je nevidíme a objevujeme je postupně.
1: Jarsko, víte, co nehorší, že kdybych já se svou něco stalo, jo, tak ona by šla do ústavu, ale kdo by se o ní staral, vůbec nikdo by se o ní nepostaral a on není schopný, když má takových milionů, aby ji zabezpečil, na mě se může vykašlat, už nemáme spolu co společného, ale že tuto dítě vlastně nechá na pospas, která je nemocná, to je strašný, to je úplně co hroznýho. No. Já vím, že je tisíce a tisíce lidí nešťastných, ale tohleto, to je teda síla. No, takový to... malé přišla o život. Tak... Je to hroz.
0: Tak se držte, opatrujte se, děkuju. Zůstávejte ve zdraví a doufám, že se věci v lepší obrátí. Naslyšenou někdy příště.
1: Děkuju vám. Jarsko, mějte se hezky, dobrou noc a všem posluchačům taky přeji dobrou noc.
0: Noční linka končí. Děkuju vám, že jste s námi byli, děkuju za vaše telefonáty, vaše příběhy, vzpomínky, které jste sdíleli. Povídali jsme si o dědictví a znovu se ukázalo, že to není o domech, o penězích, o majetku. To nejcennější, co po našich blízkých zůstává, jsou vzpomínky, společné chvíle a malé věci, které nám je dokáží připomenout. Přeji krásnou noc, opatrujte se, mějte kolem sebe lidi, které máte rádi a nezapomínejte jim to také říkat. Budu se těšit příště v Noční lince. Vaše Jarka Barbuříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička. Nebo kolegové mu říkali Horča, familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor, už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland, to je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhleté definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: Příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub, detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít, a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě. Ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu, když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s pěti zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal tři pány s pěti zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní třikrát. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštýmoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina, to je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapě leží...
2: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo.
1: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař z Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody? A už seděl aspoň 10krát. Tak ty už neděláš losy?
2: Už ne, pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
1: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partiko?
2: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby. Ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit a tloustnout. No co naplat, našinec musí pracovat s tím, co má.
1: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů. To dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
2: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod. Já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun, zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
1: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
2: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okrtáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak a můžeme jet, pane Holub.
1: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. A jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenal a honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání, a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
2: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi. Na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
1: Máme tu zas 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
2: Ale pane Holub, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holub, ze staré známosti.
1: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou, člověče, dělal?
2: Ale já vás doprovodím, pane Holub, aspoň vám cesta líp uteče.
1: Ale. No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
2: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
1: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen tak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A když se za hodinu vrátili... Děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
2: To už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
1: Když jsme byli za Pardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. začal prosit.
2: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 tisíc a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
1: Dobrá. Tak jsem milého Vinska posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
2: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
1: Moc bohatá, plichto.
2: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
1: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
2: A sakra, pane Holub.
1: Tak se hleď ztratit, povídám jí. Pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
2: Pane Holub, to je smůla, co?
1: No.
2: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
1: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vinsku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
2: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
1: Tak počkej tady, plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
2: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
1: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám...
2: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 tisíc, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes. Tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A také bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
1: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
2: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
1: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
2: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
1: Dobře, Vinsku. A co ještě?
2: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Snubní prstýnek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holub. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata a počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak. Ale ty peníze mě musí to odpočítat. A já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. No, a teď můžeme jít.
1: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
2: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
1: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
3: Č. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Tak tedy v divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
5: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prach obyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat. Protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili, že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A taky by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
6: Pan Thomas Grix, hlídač v pavilonu ještěrů, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, hellbender americký, Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
7: Tak počkej, nelez mi sem, až to utřu. No tak uhni.
8: Mami, pojď pryč, koukej vlok.
7: Hele.
8: Mami, co žere?
7: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
8: Budu tě učit mluvit.
7: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
8: Řekni, děkuji, pane Grex.
7: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
8: Jsou na Marsu lidé.
7: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
8: Zvítězí v letošním derby,
7: no?
8: Pelham Beauty, nebo Gobernador.
7: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
9: Grexi, u čerta!
8: Tisková kancelář oznamuje.
9: Grexi?
10: Prosím, pane.
9: Co to znamená?
10: Stalo se něco, pane.
9: Tady to zvíře mluví?
10: No jo.
9: Jste tady vy mluvil?
8: Ano, pane, kdo jste vy?
9: Ředitel Wiggum.
8: Těší mě, jak se máte,
9: no.
8: Já jsem Andy Scheuchzer.
9: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzerý?
8: Mám to tu napsáno, pane.
9: Aha.
8: Roku
7: 1726.
9: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
7: Máš mluvit dál.
8: No. Nalezl na kamenné desce z Elmgenských lomů Johannes Jakub Scheuchzer fosilní otisk mločí kostry.
9: Ano.
8: Kostr

0: Výborně.
1: Který byl nazván Cryptobranchus primevus, neboli Andreas Scheuchzerry Čudy.
0: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
1: Soudní síň, dostihy, Kopana.
0: A viděl jste někdy Kopanou nebo dostihy?
1: Ne, pane.
0: Tak proč to čtete?

0: Děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů? Totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
1: Bude mě těšit, pane. Naschledanou, sir William.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No, tak teď vem to koště a dodělej to.
0: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
1: Pondělí, pěkné počasí, pane. No,
0: výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové, kolik je 3×5?
1: Proč?
3: Umíte počítat?
1: Ano, pane, kolik je 17×29?
4: Nejte nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
1: Temže.
3: A dál?
1: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
1: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
1: 5.
4: Oh, dobře. A které to jsou?
1: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
1: Ano, pane, čistěte si zuby pastou Flip. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
1: Chcete mít volný dech?
6: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Scheuchcerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačál.
0: Andreas Scheuchcerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
6: Profesor Ebigem.
4: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o tytéž věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
6: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
6: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
7: Haló, Bondy!
8: Vítám vás, pane Weisberger!
6: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondy se ujímá slova.
9: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
6: Zdvořilý potlesk.
9: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
6: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
9: Děkuji vám, pánové.
6: Pánové sedají.
9: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
10: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel zdvacetinásobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
9: Ano.
10: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše Pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
9: No prosím, pan doktor Hubka.
5: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
9: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
11: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
10: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
11: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
6: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
9: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mlocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
6: To je zástupce německého kapitálu.
12: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Meine Herren. Mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
9: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
12: Právo, Herr Bondy.
9: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů, za 3 roky 15 miliard.
11: Moment, please.
9: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
11: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
6: Frenetický potlesk.
11: Kdyby se párek mloků prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
6: Projeví souhlasu.
11: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
9: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
5: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
9: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
6: Všeobecná veselost.
9: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmysloví, exportní a finanční.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuvěří.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: Dobrý den, vy jste soudržka učitelka Majerová.
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované bezprostředně, musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu, uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží. A město si tě prohlíží, vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle, písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě opsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. Apropo, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě de Ward. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě de Ward. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne? Vroucí díky. Vroucí díky, vroucí. V 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Konstance.
2: Chcete jít až do zámku, pane? Vždyť tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
2: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je tu nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře.
2: Dobře, dobře, dobře.
1: Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
2: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
2: V prvním patře se svítí. Někdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette.
2: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic.
1: Že by usnula?
2: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysaď mě na strom.
2: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
2: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
3: Proboha!
2: Co je?
3: Lupiči! Neštěstí!
2: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
2: Máte nohy v pořádku. Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
2: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
4: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
4: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
4: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
4: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
4: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
4: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
4: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
4: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, ať jim půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
4: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacieux!
4: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstanz!
4: No,
1: to je strašné, to je strašné.
4: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
4: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
4: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se, šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnane. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jeho eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnane, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl jsem mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele. A přivezuje na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jedno.